A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: je poslední květová neděle, pravidelná ostravská hodinka Oldies vám tedy nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec května 1963. Ve studiu je mistr zvuku Aleš Huber a autor pořadu Jirka Tieftrunk. Začínáme čtvrtým místem horké stovky Billboardu. Kulminovala na něm skupina The Shirls s písní Foolish Little Girl.
1: You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

Zlomila si mu srdce a způsobila mu tím bolest a smutek. Našel si jinou a ty ho chceš najednou zpět? Si hloupá holka, už nemáš nárok. Tolik stručně text toho hitu, přidám k němu ještě tehdejší příčku, 6. a 10. Na těchto místech písničky také kulminovaly, výše se nedostaly. Brenda Lee zaspívá Losing You a Sam Cooke Another Saturday Night, píseň, kterou si sám složil.

Je tu další sobotní večer, mám po výplatě i nějaké peníze, ale nenašel jsem žádnou dívku, se kterou bych se mohl pobavit. Jo, kdybych se vrátil domů, to by byla jiná. Přesunu se do zaoceánského žebříčku country, stále samozřejmě týdeník Billboard. Z tehdejší příčky druhé zaspívá Hawkshaw Hawkins Lonesome 7-7-2-0-3. Na šesté pozici byla právě Patsy Cline Sweet Dreams of You.

Je jasné, že už mě nemiluješ. Proč nemohu na minulost zapomenout a najít si novou lásku? Místo toho se mi o tobě zdají sladké sny, které se nemohou splnit. To zaspívala Patsy Cline a já už nahlížím do žebříčku Rhythm and Bluesového. Připomínám, že společně vzpomínáme na hity staré přesně 58 let. Tehdejší šestka The Cookies, Don't Say Nothing Bad About My Baby a desítka The Drifters on Broadway. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies adeb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních Top Ten z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tietrunk.

Říkají, že neony osvětlená Broadway má své kouzlo, ale když máš hlad a jdeš tou ulicí, tak její lesk nevnímáš. Když máš jen pár centů v kapse, tak pro tebe to místo prostě není. Ale já to nevzdám, nepojedu domů, ale budu na Broadway hrát na kytaru tak dlouho, dokud nebudu slavný. To zpívali The Drifters a na řadě jsou hity podle britského historického žebříčku dlouhohrajících singlů.

EP desky byly v 60. letech v Británii velmi populární. Vybíral jsem z titulu Dance On With The Shadows a Billy Fury Hits. Ty byly na místě 4. a 10. Slyšeli jste instrumentálku Dance On, kterou u nás známe jako písničku Marie Rotrové. Billy Fury přidal Last Night Was Made For Love. V Británii zůstaneme, připravena je 4. a 6. z žebříčku tamních klasických singlů.

Tato předělávka Chucka Berryho s názvem Brown Eyed Handsome Man byla vydána až po Halleyho smrti. Z jeho zpívání jste toho asi moc nepochytili, ale můžete si pamatovat, že tak jako hezká ženská, také Brown Eyed Handsome Man, tedy hnědooký fešák, to má v životě prostě jednodušší. Teď to bude z žebříčků kontinentální Evropy. Z Německa mám pro vás singlové místo 6. a 8. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň Petra Alexandra je vám asi povědomá, no bodejť ne, je to německá předělávka Presleyho hitu I'm Yours. No a protože západoněmecká televize začala koncem roku 1962 vysílat americký televizní seriál Bonanza, je jasné, že úspěch tam měl i stejnojmenný singl Ralpha Paulsna. A že se z Ameriky nepřebíralo jen v Německu, to vám vyjeví také singlová dvojka a čtyřka francouzská.

Myslím, že alespoň někteří z vás poznali, že to, co zpíval Claude François jako This Louis, znají jinde ve světě jako Tell Him v podání The Exciters. A On écoute to la pluie Richarda Anthonyho, že je vlastně Rhythm of the Rain za oceánských kaskád. Z Francie je Itálie, jak se říká, hned vedle. Tamní přesně 58 let staré hity zaspívají ale z 8. a 10. příčky singlového žebříčku Neitalové.

0: Italskou verzi úspěšné francouzské písně Všichni chlapci a děvčata zpívala její spoluautorka Françoise Hardy, známe ji samozřejmě i česky. Američan Steve Lawrence přidal v italštině svůj největší domácí hit Go Away Little Girl. Většina písní v dnešním playlistu má stopáž pod 3 minuty, zbývá tedy čas přidat také 2 pecky bodující v Holandsku. Zaspívají Johnny Thunder a Edie Gourmet.
1: Me now.

Co je to Loop the Loop, to si najděte na netu, je to zajímavé. A připomínám, že psát o neohrané oldies si stále můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a také SMS-kou na číslo 723 102 513. Závěr je z žebříčku východokanadského. Dvojkou v něm byly koncem května před 58 lety The Beach Boys a jejich Shut Down. Opatrujte se, držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby Magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby Magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
3: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
2: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
3: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru.
0: Dobře. Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní Humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše posluchače.
1: No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, především ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak tě najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Jo, vzpomínku pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano.
1: No, měl Karel Šíp jako hosta. Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilár.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půjde strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, že ho vedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, o něho představovali několikrát, jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a
0: utíkal před ním.
1: Utíkal steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lehká a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahleta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu něco nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili? To oni
3: ne,
2: vám...
3: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
2: už tuším,
3: takový
2: ano.
3: Zrzavý zrzavý skvrnky tady a
2: tak pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste vás vzal amok?
3: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom, 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete, tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl
2: jindy. Začal v Lídně teda, já že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano, ano.
3: Takže to nešlo, ale to jakoby by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtivou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko stříhem.
2: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě.
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl teď tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až na stranu?
3: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kali hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit Vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židlochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měl záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
2: Ano, tak, ano.
3: Protože měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu, a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové, film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak?
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak? A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, ano. A tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce.
2: Ano.
4: Ale byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko.
2: Dobře.
3: A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den, já bych bral Bčko. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba tomu.
2: Ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Tohle byl, myslím, Přízrak. A Vlčí bouda byla... možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju.
2: Ale...
4: A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No ne,
2: a bylo jich hned několik.
4: To si člověk vybaví. To jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy,
4: díky,
2: které se nasbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psi už 3, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si set kam chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl, a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem řekl, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zaručila, říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou. Pod Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík. Je to dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringo Čecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Nera. Jo. Já mu to přijdu, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme, takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale... když mu řeknete?
4: Lidi. Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi. Jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej. Teda.
4: Na zahradě je hodnej, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry. To ať dělají manuálové. Český rasy, ať to dělají.
2: Ale ne, český fousek a tak.
4: Ano, je. Český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešenej. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouskej, tak on je přesně tak podobnej, takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před 2 lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací, ano, to je pravda. No, a hlídá. Ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky neničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák,
4: samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem, no. A to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzer, abych to nespletl. A co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Buriana.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá? 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod. Výborně. Přesouváme se za dalším, kdo hlasuje.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj. Zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se zpět, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je. Dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli Vojku.
1: Vojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase, je to pestré dnes, zase změna. Je. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se odstneme.
7: Co to byl pes, nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No tak... víte, to už se hodně třese ratlík. No jo, no on tak... se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když mu 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím. Ale ten krejčí říká...
7: Jaký krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale když jste říkal, že patřil tomu krejčímu...
8: Ale víte, pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten krejčí měl psa... A ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: No, tak. No a dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: Co?
8: Koruní.
7: Koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je krejčí. Aby vám to, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocený a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: Co?
8: Abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No když to vidíte, tak se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Lastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuji. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnících, jezdit všecko OK, historické sedlo má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale?
3: No, já jsem mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz
1: vlastně v životě. Jste byl honák krav jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se tomu
3: cowboy.
1: Dostal?
3: Jo. No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách a oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru, košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste je hnal za Vhoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já. No, ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl být. Měli, tady naháněl krávy Slávek
3: Janda. No, ale já jsem si vydělal teda na pioníra, na pařez za ten hezky. Měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to no, byly jasně, peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten pionýr? No, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniniový, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koních. No,
1: to je titulek, úplně
3: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no. Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no,
3: Hlustvisiháka?
1: Slavná postava.
3: Slavná postava a celý národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Hlustvisihák, pustíme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko 731 800 900 už můžete volat anebo psát SMS-ku na číslo 90 011 04.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humoriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Karel z Bojkovi, zdravím vás, Patriku, pana Jandáka.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
3: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
2: Díky.
3: A přál bych si Bčko.
1: Dobře, zapisuju
2: Bčko. Výborně,
1: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
4: Tady Roma Myslovec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
1: Ano,
4: a dávám háčko a dávám tři hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
1: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
5: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
1: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
2: Bývalého.
5: Pane, bývalého, teda pardon.
1: A?
5: To mi trošku uniklo.
1: A co vybíráte? Hlavně,
5: pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, teda role, co pak je to za vojáka?
1: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
2: Musíme brže.
1: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
5: No, každopádně, těžká volba.
1: No, tak rychle.
5: Takže B.
2: Bčko.
1: Lustry dobře. Sehák, dobře.
2: Mějte vy jste
1: se přiklonil na stranu vítěznou.
2: Naskle a díky.
1: Lubomír Lipský.
6: Promiňte, prosím. Nejste by náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
7: Hmoždíř? Ne, to nejsem. Hmoždíř.
6: Vy jste se musel hodně změnit.
7: Tak jdete sem?
6: Ne, já jdu tam.
7: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
6: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
7: To je fraktura.
6: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
7: Jo, to jste si nalomil na chodníku.
6: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
7: A, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
6: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
7: Jak to?
6: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
7: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on.

0: Tak.
1: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
0: Já koukám, no. Havárie, co?
1: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířili a pak mě obě strašně zvrátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový, no takový různý deprese.
0: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
1: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
0: Na co máte tu žlutou piluli?
1: To je právě ten oběd.
0: Vy jste labužník.
1: Ne, já jsem nemocný. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
0: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
1: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
0: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
1: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
0: Ne, hned když jsem se narodil. Humoriáda.
2: Závěrečná ukázka. Děkuji Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
3: Já děkuji Patrikovi Rozenalu, že mě podržel. Že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá srandu.
2: To je pravda. Děkuji moc, ať se daří i vám.
3: Já děkuji všem a zdravím všechny.
2: Ano.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Začalo stavební řízení k silnici mezi Týnečkem a Šternberkem. V Jeseníku dnes budou neprůjezdné některé ulice kvůli cyklistickému závodu. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia, slabý přechodně mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký kraj zahájil stavební řízení k dlouho připravovanému budování hlavního silničního tahu mezi Týnečkem u Olomouce a Šternberkem. Více než 7 kilometrů dlouhá cesta se 4 jízdními pruhy nahradí přetíženou dvouproudou silnici a odkloní dopravu z obytné zástavby. Stavba za zhruba 3 miliardy korun by měla být dokončena a otevřena předběžně v roce 2030, píše se v oznámení krajského úřadu a ředitelství silnic a dálnic. S dopravními komplikacemi musí dnes počítat řidiči v Jeseníku. Kvůli startu první etapy cyklistického závodu Míru bude část dne uzavřené Masarykovo náměstí a některé ulice ve městě. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
2: Z důvodu první etapy závodu Míru bude ve čtvrtek 28. května v době od 6 do 16.30 uzavřeno Masarykovo náměstí a části ulic Světšova a Palevského. Všem děkujeme za pochopení.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Zároveň žádají vznik pracovní skupiny pro odbornou debatu. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl, že premiér Babiš přislíbil její založení před několika týdny.
3: Abychom se opravdu sešli, mohli jsme o těch věcech diskutovat. No a samozřejmě naděje vždy umírá poslední, tak já budu pořád věřit, že opravdu i on, i na základě argumentů, kterému jsme připraveni s kolegou Chudárkem snést, třeba se zdá, že opravdu není v tuto chvíli racionální důvod pro změnu financování médií veřejné služby.
1: Obyvatelé Olomouce se poprvé zapojili do celosvětové výzvy City Nature Challenge. Zaznamenávali rostliny, živočichy, houby i další organismy ve městě. Podle pořadatelů jich bylo celkem 544.
4: Z bezobratlých byly mezi zajímavými druhy například kriticky ohrožená mandelinka Vojtěšková nebo tiplice, která vzhledem napodobuje výstražné zbarvení vos. Mezi ptáky se objevil straka poutýžní nebo koroptev polní. Letos se do City Nature Challenge zapojilo 754 měst v 61 zemích a víc než 106 tisíc pozorovatelů. Další informace jsou na webu Univerzity Palackého. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Prostějovský tenista Jakub Menšík postoupil poprvé do třetího kola Roland Garros. Mariana Navoného z Argentiny porazil 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 a 7-6. Proměnil sedmý mečbol. Pět českých týmů odstartuje dnes do cyklistického závodu Míru. Jezdců do 23 let. Mladí cyklisté absolvují do neděle celkem 531 kilometrů a nastoupají skoro 9,5 tisíce výškových metrů. Nejtěžší etapa na dlouhé stráně bude znovu klíčovým bodem celého závodu, uvedl jeho ředitel Leopold Koenig. Start je dnes v Jeseníku, první etapa vede do Šumperku, poslední čtvrtá bude v neděli mezi Krnovem a Šternberkem.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 28. května a svátek má Vilém. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká, jaké máte počasí, posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také pište na náš Facebook. Děkuji, za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu. Nachystány jsou také písničky, které nestárnou. Jako první bude zpívat Jitka Zelenková. Bez lásky láska není. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes 2 měsíce. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prague, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O 2 měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. Já přeju dobrý den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 28. května, svátek má Vilém a jsou 6:03.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v máji hřímoty nadělají trampoty, no dnes bude slunečno, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Pojďme na vaše první vzkazy. Květín 11 stupňů Celsia, jasno, hlásí Ivana, která si na snídani dopřává čaj s mlékem. Dobrou chuť. Uničov 10,5 stupně, tolik naměřil Radek. Bára z Olomouce má na teploměru 13 stupňů, dnes má volno, nemusí do práce, ale chystá se plavat. Užijte si to.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
3: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Boosty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stal u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat o tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 17:30, dobré ráno. Jednou z předsezónních posil do útoku hokejistů Olomouce je 22-letý forward Jakub Kos. Ten by rád napodobil některé své předchůdce, kteří po přestupu z Komety Brno na Hanou předvedli výkonnostní skok a odrazili se ještě k lepším angažmá.
1: Rozhodl jsem se tak, protože to vidím jako nějaký další krok v mé kariéře, že jsem byl 3 roky v nějakým týmu a já jsem si myslím, že potřebuji trošku nějakou změnu a tady mi to dává smysl. Viděl jsem, když jsem tu, že pár kluků z Komety takhle šlo a právě tomu Kuncíkovi se to povedlo, že ho to vystřelilo úplně kam jinam, takže samozřejmě budu chtít navázat na jeho dobrou práci.
2: Připomněl útočník Jakub Kos příběh Michala Kunce, který v roce 2020 přestoupil z Brna do Olomouce a tam si postupně vydobil pozici lídra a následně kontrakt v NHL. Po přestupu z Komety na Hanou v minulosti ožili třeba Silvestr Kusko nebo Lukáš Nahodil. A Jakub Kos popisuje, jakým způsobem hry by na ně chtěl navázat.
1: Určitě nějakým, jak se to řekne, vyváženým stylem, že dokážu hrát i dopředu, ale i dozadu, jak jsem hrál v Kometě 3., 4. lénu, takže určitě i to, ale myslím si, že dřív v kariéře jsem ukázal, že můžu hrát i dopředu a to bych chtěl tady navázat.
2: Útočení si totiž Kos v Kometě moc neužil. V Brně mu trenéři dávali spíše defenzivní úkoly a často ho nasazovali i na oslabení.
3: To je zrovna ten případ toho hráče, co za mě ta konkurence v té Kometě těch cizinců anebo těch fakt drahých, dobrých Čechů, tak teda ty malí kluci tam nemají prostě ten prostor, takže ty hráči určitě potenciál mají, ale v té 4., 3. léně to tak nerozvinou a ono, když se nevčítají, kolik dali gólu, tak si člověk řekne, no to jsme jich moc nedáme, ale já věřím tomu, že v těch hráčích to je a že když dostanou ten prostor, že ty góly budeme dávat.
2: Věří nový trenér Olomouce Petr Fiala, který shodou okolností na lavičce stál naposledy právě v Kometě v roce 2019. A sám Kos zase věří, že se z role defenzivního útočníka v Olomouci dokáže vymanit.
1: Když je někdo v týmu nějakou dobu a prostě hraje už ten první, druhý, třetí rok stejnou roli, tak už asi v té hlavě vidí, že to asi moc nemá smysl. A je čas na změnu. Na sebe někdy tlak dělám i, abych podal lepší výkon, takže mně přijde, že každý hraje trošku líp, když je na něj nějaký tlak a já to mám dost podobně a někdy si ty cíle dám před sezónou, můžou vyjít, nemusí vyjít, ale jsem sem přišel hrát nejlepší hokej, co můžu a pomoct týmu vyhrávat.
2: Říká 22-letý forward Jakub Kos, který i ve svých letech má na kontě už 168 extraligových startů, jeden mistrovský titul a 5 let strávených v mládeži Ilvesu Tampere ve Finsku. Všechny tyto zkušenosti bude chtít v Olomouci zužitkovat tak, aby se stal jedním z tahounů a třeba si po vzoru Michala Kunce vybojoval přímo smlouvu v NHL, kde si ho ostatně v roce 2021 vyhlédli Panteři z Floridy ve vstupním draftu. Adam Kudet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek. Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Přerovská radnice poskytne profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar 1 000 000 korun. Peníze záchranáři využijí na nákup technologického zařízení k testování dýchacích přístrojů, plynových masek a protichemických ochranných oděvů, uvedla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. V Mikulovicích na Jesenicku začala stavba nového obytného domu za zhruba 26 milionů korun. Jeho součástí bude 8 bytů. Náklady uhradí samospráva ze svého rozpočtu, řekla starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislí. Ředitelkou Horských lázní Karlova Studánka na Bruntálsku jmenuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Od 1. července Irenu Vašicovou ve výběrovém řízení získala podporu všech 7 členů komise. Ministerstvo zdravotnictví to oznámilo na svém webu. Na letní koupaliště se můžete o víkendu vydat do Chojetína na Přerovsku. Jako jedno z prvních v Olomouckém kraji zahajuje v sobotu novou sezonu, uvedl ředitel chojetínských technických služeb Vlastimil Psotka. Ze sportu. Tenisté Jakub Menšík z Prostějova, Karolína Muchová z Olomouce a Marie Bousková postoupili do 3. kola Roland Garros. Menšík zdolal Navoneho z Argentiny, Muchová zvítězila nad Rachimovovou z Uzbekistánu a Bousková porazila Britku Jonesovou. Neuspěl Tomáš Macháč, prohrál s Němcem Zverevem a Sára Bejlek podlehla Polce Švjontekové. Do 2. kola postoupili ve 4 hře Kateřina Syňaková a Taylor Townsendová. Počasí na střední Moravě, dnes bude jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 12 stupňů a slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Částečně omezený provoz v hranicích na silnici 1. třídy číslo 47 v Bělotínské ulici opravují most, vozovka je zúžená.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořád od pradědu na Hanou. 2 minuty po 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno, už o 6:45 nás čeká pořad Od pradědu nánou. Cílem další cesty Mirka Kobzy bude v lesích Zábřežské vrchoviny ukrytá vesnička Bohdalov, část městečka Trnávka. Dnes je rájem chatařů a chalupářů, kdysi zde však žili pastevci, dřevaři a řemeslníci. Poslechnout si pořad Od pradědu nánou budete moci také v audioarchivu v celodenních záznamech na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 28. května, svátek má Vilém, za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, máj otevírá ráj. No dnes bude slunečno a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 13 stupňů, Doloplazy u Nezamyslic jasno 11 stupňů, vlhkost 62%, napsal Miroslav. Děkuji. Štíty jasno, slunce vyšlo, ochlazení 7 až 9 stupňů, vítr od 4 do 22 km za hodinu, sucho trvá a je bezvětří, píše Břeťa.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Skupina kolibříků v Úlece z původního dua rozrostla během let na 6členný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář a letos jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úlec.
3: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
4: Nechat si vrtat koleno, abychom tomu přišli na kloub? Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsou 6:03. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s režisérkou a scénáristkou Pavlínou Moskalikovou, která tak trochu vyrůstala ve stínu svého slavného otce Antonína Moskalika. Jablko ale nepadlo daleko od stromu. Pavlína se s námi podělí o zákulisí natáčení četnických humoresek, jehož režijního vedení se ujala po tatínkově smrti. Prozradí ale i to, na čem teď pracuje, či kde se cítí opravdu doma. Poslechněte si nás po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Uzavřená je silnice mezi Čekyní a Penčicemi, Přerov přispěje hasičům na novou techniku, letní koupaliště v Kojetíně zahájí v sobotu novou sezonu. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia a slabý přechodně mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku je uzavřená, slouží jako jeden z příjezdů do Přerova. Řidičům, kteří tam míří, se teď cesta protáhne. O zhruba 15 minut objížďka je vyznačena, vede přes Kokorina, Nelešovice. Práce by měly být dokončeny a silnice zprovozněna 3. srpna. V průběhu července ale naváže další etapa prací a omezení. Od ulice na Borošínu až po ulici Zámecká. Ta bude trvat od 18. července až do 7. října. Uvedl Tomáš Navrátil, náměstek primátora města Přerova. Zástupci Přerovské radnice poskytnou profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar 1 000 000 korun. Peníze záchranáři využijí na nákup technologického zařízení k testování dýchacích přístrojů, plynových masek a protichemických ochranných oděvů. Uvedla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: Podpora profesionálních hasičů je pro město dlouhodobou prioritou. Investice do moderní techniky znamená především vyšší bezpečnost pro samotné hasiče, ale i také pro obyvatele, které v kritických situacích pomáhají.
2: Senioři budou moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i vyrovnání. Jde o důchodce, kteří se založili spoření před rokem 2023. Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO zhruba 60 milionů korun. Novela teď míří do Senátu. Na letní koupaliště se můžou o víkendu vydat zájemci v Kojetíně. Jako jedno z prvních v Olomouckém kraji zahajuje v sobotu novou sezonu. Uvedl to ředitel kojetínských technických služeb Vlastimil Psotka.
4: Máme připraveno všechno, voda je vyhřátá, kolem 27 stupňů. Restaurace se připravuje, natíralo se, čistilo se, práva se seče, že, aby byla krásná, protože máme ji zavlažovanou, takže jsou krásné zelené trávníky. A všechno finišuje, tak jak vždycky. Stupně zůstalo stejné jako loni.
2: Sport. Fotbalová Sigma Olomouc ohlásila první letní odchod z kádru. Do pražské Slavie přestoupil 27-letý slovinský křídelník Daniel Šturm. Olomouc ho přivedla v zimě za necelé 2 miliony euro ze slovinského Celie. Nyní ho prodala do pražského celku údajně za více než dvojnásobek. Jedná se tak o jeden z rekordních transferů mezi českými kluby. Šturm v 17 zápasech za Sigmu vstřelil 6 branek. Slavia měla zájem i o další olomoucké hráče. Žádný další přestup do pražského klubu se ale podle předsedy představenstva Sigmy Ondřeje Navrátila neuskuteční.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů a slabý přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce za exitem 7 Drysice mezi 6. a 10. kilometrem. Jezdí se tam jen jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek Šouka přeje příjemné ráno. Díval jsem se na 4 roky staré fotografie a zjistil, že jsem v tu dobu už byl plavat na Poděbradech u Olomouce. Vzhledem k počasí, co máme, bych k vodě mohl dnes vyrazit. No, počasí více proberu v této hodině s meteorology. A za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny. Psali o epidemickém zákonu a Olomouci. Hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Buty a jejich tata. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 2 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Nakažlivá nemoc prudce ohrožuje každého jednotlivce a starý systém izolačních baráků umístěných na okraji každé obce, jak to vyžadoval epidemický zákon, bylo nutné změnit a nahradit. Dočetli se ve 100 let starých novinách Čechoslováci. Jak to mělo vypadat v Olomouci, ví Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Pro okresy Olomoucký a Šternberský byl v roce 1926 připravený projekt stavby infekčního oddělení, které se mělo stát součástí zemské nemocnice v Olomouci. Rozpočet byl stanovený na 2 miliony korun. Hradili by ho společně prostředky státní, zemské a městské a také obcí kraje Olomouckého. Jak se psalo v novinách, stavba se uskuteční, bude-li v obcích těchto dostatek zájmu o věc a byl by to první počin tohoto druhu v naší republice. Kraj Olomoucký by se stal příkladem pokroku. Nemocnice by měla pokoje zařízené tak, že by bylo možné seskupovat je podle potřeby v úplně izolovaná oddělení dle výskytu epidemických případů v kraji. A stavěla by se takovým způsobem, aby umožňovala návštěvy příbuzných bez nebezpečí nákazy.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má dnes Vilém. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká studený máj, v zahradách ráj, na polích háj. No dnes bude slunečno a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Prostějov 13 stupňů jasno, hlásí Ivana, která se chystá po snídani do obchodu a potom bude okopávat záhonky. Martina hlásí Chválkovice sluníčko 11 stupňů, Jeseník 8 stupňů Celsia. Tolik naměřila Iva, která bude na oběd vařit bramboračku, tak ať se vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 6:30, dobré ráno. Chystáte se dělat jako já úklid ve sklepě, kůlně či garáži? No, odborníci radí, že aby byl na takových místech dlouhodobě pořádek a odložené věci se jen tak nepovalovaly na zemi, měli bychom pořídit regály, třeba plechové nebo dřevěné. Praktické jsou také nástěnné držáky na kola nebo lyže či stojany na uskladnění zimních nebo letních pneumatik. Do regálu bychom měli pořídit průhledné úložné boxy s víkem, raději plastové a průhledné. To oceníme, když budeme něco hledat. Tak chystáte-li se také dnes jako já na úklid a organizaci sklepa či garáže, držím palce, ať to jde dobře od ruky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Hejtmanství zahájilo stavební řízení k dlouho připravovanému budování hlavního silničního tahu mezi Týnečkem u Olomouce a Šternberkem. Stavba za zhruba 3 miliardy korun by měla být dokončena a otevřena v roce 2030. Píše se v oznámení krajského úřadu a ředitelství silnic a dálnic. Olomoucký kraj nechá v Prostějově rozšířit službu denního stacionáře pro seniory s Alzheimerovou chorobou. V areálu bývalé nemocnice opraví takzvaný ergodomek, ve kterém najde zázemí 20 nových klientů. Podle mluvčí Evy Knajblo tím hejtmanství reaguje na stárnutí populace. Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci navštěvuje v současném akademickém roce o 30 studentů všeobecného ošetřovatelství a o 15 studentů porodní asistence více než o rok dříve. K navýšení došlo také v pediatrickém ošetřovatelství a radiologické asistenci. Podle zástupců univerzity se jedná o studijní programy podporované státem. Obyvatelé Olomouce se poprvé zapojili do celosvětové výzvy City Nature Challenge. Zaznamenávali rostliny, živočichy, houby i další organismy ve městě. Podle pořadatelů jich bylo celkem 544. Ze sportu. Hokejová reprezentace bude hrát v dnešním čtvrtfinále na mistrovství světa v 16:20 v Curychu s Finskem. O postup do semifinále bude bojovat ještě Švýcarsko se Švédskem, Kanada se Spojenými státy a Lotyšsko s Norskem. Počasí na střední Moravě. Dnes bude jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 12 stupňů a slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce mezi exity Drysice Brodek u Prostějova se mezi 7. a 11. kilometrem jezdí jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli probereme bydlení na Jesenicku. Dobré ráno, přeje 2:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.
3: Od noci

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Rekonstrukce měšťanského domu i výstavba nových bytů. Vedení Zlatých hor, Mikulovic a Písečné na Jesenicku hledá způsoby, jak řešit nedostatek dostupného bydlení v regionu a snížit odliv místních obyvatel. Podrobnosti zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: Teprve začínáme, takže se dělá takové to vyklizení. Budeme odstraňovat povrchy, než začneme otevírat ty důležité konstrukce a zjišťovat, jaký je opravdu stav jako nosných třeba trámů, stropů a podobně.
2: Popisuje probíhající práce na rekonstrukci měšťanského domu ve Zlatých horách stavby vedoucí Ivan Kalafatič. Ve zrekonstruované budově vznikne 5 bytových jednotek, pokračuje nezávislý starosta Milan Rác.
3: Jde o dům v městské památkové zóně, takže velký důraz je kladen i na vzhled fasády, oken a vstupních dveří.
2: Rekonstrukce by měla být hotová do podzimu příštího roku a vyjde na víc než 21 milionů korun. Vedení města tak reaguje na zvýšenou poptávku po bydlení. Nové byty chce navíc nabídnout profesím, které v regionu chybí.
3: Vždycky říkáme učitele, lékaře, policisty, to jsme rádi, když tady někdo přijde a získá tady pěkné bydlení ve Zlatých horách.
2: Rozšiřovat svůj bytový fond a zároveň reagovat na poptávku obyvatel chtějí i v nedalekých Mikulovicích. Pokračuje starosta Roman Šťastný z hnutí STAN.
4: Samozřejmě asi v dnešní situaci ne každý mladý člověk má finanční prostředky na to, aby si postavil dům, plácel dlouhou hypotéku. Takže v tuto chvíli jsme také, protože nemáme žádný bytový fond, vlastníme pouze jeden byt, tak jsme se rozhodli, abych vystavět z obecních prostředků bytový dům.
2: V novém bytovém domě za zhruba 26 milionů korun vznikne 8 bytových jednotek. Hotovo by mělo být také do podzimu příštího roku, pokračuje Šťastný.
4: Máme naprojektované 2 v tuto chvíli, ale jsme se pustili do výstavby jednoho, protože to komplet hradíme ze svých finančních prostředků.
2: Kromě poptávky obyvatel a navýšení bytového fondu samosprávy výstavbou bytů reagují například i na odliv obyvatel, jako v sousední Písečné, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
5: Lidé se ptají, jestli nemáme nějaké pozemky i byty, takže zájem zatím určitě je a tím dalším důvodem nejenom, že chceme vyhovět žádostem, ale chtěli bychom udržet počet obyvatel v obci.
2: Nový bytový dům by měl stát kolem 50 milionů korun, dodává Konečný.
5: S výstavbou bychom chtěli začít co nejdříve, samozřejmě bude to vše záleží na tom, jestli se nám podaří zajistit finanční prostředky. To nebude malé.
2: Samosprávy se tak výstavbou snaží reagovat na nedostatek bydlení i úbytek obyvatel. Z Jesenicka Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijí.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 6:45.
1: Počasí.
0: Právě teď volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richtaríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes se čeká?
2: Tak očekáváme slunečno, i když nebude tak teplo jako během včerejšího dne, bude jasná nebo během dne polojasná obloha a teploty v maximech vystoupají na 19 až 23 stupňů Celsia a na horách budou mezi 11 až 15 stupní. No a vítr povane zpočátku slabý, během dne přechodně i mírný, severozápadní nebo severní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A jaké bude počasí v noci a zítra během dne?
2: Stále očekáváme málo oblačnosti a počasí beze srážek. V noci tedy většinou opět postupně jasná obloha. Teploty budou během noci ale klesat výrazněji, než tomu bylo uplynulé dny, takže většinou mezi 8 až 4 stupni v těch minimech. V údolích se můžou dokonce ojediněle vyskytnout teploty kolem 2 stupňů Celsia a výjimečně i přízemní mrazíky. Během té noci bude vítr foukat pouze slabý, proměnlivý, do 3 metrů za sekundu, nebo bude úplně klidno. Během zítřejšího dne očekáváme slunečné počasí, jasno nebo polojasno. Teploty už budou zase o něco vyšší než dnes, mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý, přechodně opět severozápadní, severní, ale stále rychlost jen do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richtaríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nechat si vrtat koleno, abychom tomu přišli na kloub? Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Proudy. Řeky táhnou k nám tvou nedostižnou tvář.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Půjdeme do vzporu. Budeme se opírat o dlaně a špičky. Celé tělo je v jedné rovině. S nádechem odlepíme pravou nohu a vyrotujeme pravou paži směrem vzhůru. Zbytek těla držíme v jedné rovině. Totéž provedeme levou paží a levou nohou. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 7 hodin. Dopravu v Šumperku dnes zkomplikuje cyklistický závod Míru. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dopravu v Šumperku dnes komplikuje cyklistický závod Míru. Ukrajinští studenti překládají v Olomouci do své mateřštiny vybrané české zákony. Čtvrtfinálový zápas českých hokejistů můžete sledovat na velkoplošné obrazovce na nádvoří zámku v Prostějově. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia a slabý, přechodně mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Uzavírky osmi ulic si dnes v Šumperku vyžádá tradiční závod Míru. Ve městě je cíl jeho první etapy. Řidiči od rána neprojedou například ulicemi Československé armády a 8. května taky hlavní třídou. Peloton by měl do města dorazit odpoledne, pokračuje mluvčí Jana Kaněvová.
3: V době příjezdu pelotonu očekáváme kolony vozidel, zejména na příjezdu od Zábřehu na Jesenické ulici. Řidičům proto doporučujeme využít průjezd městem po ulici Zábřežská. Kruhový objezd u Bikers Baru bude v době průjezdu pelotonu krátkodobě uzavřen.
2: Seznam uzavřených ulic a popis všech dopravních opatření spojených v Šumperku se závodem Míru je na webu radnice. Vládní koalice dál počítá se vznikem pracovní skupiny k novelám o veřejnoprávních médiích. Českému rozhlasu to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Reagoval tím na otevřený dopis generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu. Jinak Chudárek a René Zavoral v něm kromě vzniku odborné skupiny žádají zastavení projednávání dvou předloh. Ministerstvo kultury v jedné navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců ta poplatky ruší pro lidi nad 75 let a některé firmy. Podle Šťastného k jejich stažení není důvod.
4: Koalice trvá na svém programovém prohlášení, které říká, že zbavíme obyvatele, naše občany poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu. Na tom trváme, na všem ostatním jsme připraveni se domlouvat a jednat.
2: Na katedře slavistiky Olomoucké univerzity Palackého překládají ukrajinští studenti vybrané české právní předpisy do svého rodného jazyka. Texty předají právníkům z Ukrajiny s cílem urychlit její vstup do Evropské unie.
5: Studenti Sofie Maxim překládali jste velice specifický dokument.
6: Českou legislativu ohledně chování ke zvířatem do ukrajinštiny.
5: Co jste se přiučili?
7: O hodně nových termínů odborných.
5: Pedagogický i jazykový dozor měla Radana Mercová. Jak těžké bylo pro studenty překládat právnické texty?
8: Je to samozřejmě těžké. Studenti se zároveň učili vlastně pracovat s umělou inteligencí. Ten text pod odborným dohledem bude jakoby předavatelný, ale tu správnou terminologii musí upravit ukrajinský právník.
5: Za svou práci studenti dostanou zápočet, kredity i certifikát o absolvování překladatelské praxe. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Hokejoví fanoušci můžou dnes společně sledovat čtvrtfinálový zápas mistrovství světa mezi Českem a Finskem na velkoplošné obrazovce na nádvoří Prostějovského zámku. Zázemí bude pro návštěvníky otevřené od 16 hodin, utkání začne o 20 minut později. Další informace najdete na webu radnice.
1: Sport.
2: Hokejovou reprezentaci čeká čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Hrát se začne v 16:20. Nejen o soupeři mluví útočník David Tomášek.
9: Bude hodně důležitý vést, no, si myslím, dostat se do nějakého trháku proti těm Finům, protože tu defenzivu vůbec na tom větším hřišti tady v tom turnaji je velmi těžký dohánět. To jsme se přesvědčili už několikrát.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce i ve směru opačném. Mezi exity Drysice, Brodeku, Prostějova se mezi 7. a 11. kilometrem jezdí jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Někdo bude dnešní den trávit doma, další v práci a jiní se vydají zkrášlovat zahradu a zahrádku. To je také můj případ. Dnes dám zahrádce dárek v podobě nového sudu na vodu. Teď ještě, aby se mi vešel do auta, aby brzy zapršelo. U zahrádek zůstaneme i za chvíli. Poradím, jak odhnat slimáky od našich výpěstků a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Karel Gott, Srdce jako kámen. Dobré ráno.

0: Do nového dne vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Užíváme si konec května. Někteří se i dnes chystají pracovat na zahrádce. Tam nás čekají klidné chvíle, ale i bojovné akce, a to se škůdci. Neoblíbenou a náročnou disciplínou je boj se slimáky a plzáky. Ochranných obranných prostředků je celá řada. Sazenice můžeme bránit plůtky, měděnými páskami či PET lahvemi. Obranou je také rozsypání přírodních materiálů v okolí záhonů či rostlin na vytvoření bariéry. Můžeme využít popel, rozmačkané vaječné skořápky, písek i štěrk, přes který slimáci neradi lezou. Já dal kolem salátu větvičky ostružníku a není beztrný. Tak jsem zvědav, jak dopadnu. Ať se nám v pěstování daří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc je čtvrtek 28. května. Svátek má Vilém, vše nejlepší. Je čtvrt na 8.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v máji hřímoty, nadělají trampoty, no dnes bude slunečno, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Javorníku máme krásně, bezmračno, bezvětří, teplota je o 10 stupňů menší než včera, je 12 stupňů Celsia, píše František. V Mohelnici máme dnes po ránu 9 stupňů, slunečno a zatím klidno, zdraví Naďa. Tak dnes se ochladilo pouze 7 stupňů, ale jasná obloha, tak se těším na pěkný slunečný den. Vlaďka Bohdíkov.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
3: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Ukrajinští studenti slavistiky Olomoucké univerzity Palackého se pustili do překladů vybraných českých právních předpisů do svého rodného jazyka. Texty předají právníkům z Ukrajiny s cílem urychlit její vstup do Evropské unie. Podrobnosti zjišťovala reportérka Blanka Mazalová.
1: Možná podívat se do slovníka, jaký kraje tam by byl překlad.
2: Studenti, Sofie, Maxim, vy jste překládali velice specifický dokument.
3: Českou legislativu ohledně chování ke zvířatem do ukrajinštiny, abych se pak mohli pomoct změnit ukrajinské zákony pro lehší vstup do Evropské unie.
2: Co jste se přiučili?
1: Hodně nových termínů odborných, nebo jak třeba správně pracovat s tak velký texty.
2: A ta právničina nedělala vám trošku problém?
3: Za mě přijde moc zajímavé, protože opravdu viděla jsem ti rozdíly ukrajinského a českého zákona. Opravdu bych chtěla, abych to i tady Ukrajinci v Evropě viděli, a Ukrajinci na Ukrajině viděli ty rozdíly a změnili své chování k přírodě a k zvířatům.
2: Pedagogický i jazykový dozor měla Radana Mercová. Jak těžké bylo pro studenty překládat právnické texty?
4: Je to samozřejmě těžké, protože my jsme zpočátku hlavně filologové, nejsme nějak zaměření ani ekonomicky, ani na biznis, ani na právo, ale můžeme si k tomu troufnout přistoupit, protože máme spousta nástrojů dneska. Studenti se zároveň učili vlastně pracovat s umělou inteligencí, kterou jsme nevyloučili z té spolupráce, ale stanovili jsme si pevná pravidla, jak s ní budeme pracovat, tak aby nám pomohla, ale zároveň ten lidský faktor, aby tam zůstal. Ten text pod odborným dohledem bude jakoby předavatelný, ale tu správnou terminologii musí upravit ukrajinský právník 100%.
2: Projekt navazuje na dohodu o spolupráci mezi Univerzitou Palackého a Mezinárodním institutem rozvojové a transformační spolupráce. Jeho koordinátorem je Radoslav Rado.
5: Jedná se o nestátní organizaci, která byla založena jenom na tom, že jsme si v kruhu několika přátel ze třech zemí řekli, že musíme něco udělat pro to, abychom mohli pomoci Ukrajině nejenom humanitárně, ale i trošku jinou cestou.
2: Jedná se o zástupce Ukrajiny, Česka a Polska, kteří chtějí pomoci překlady české a polské legislativy s přechodem Ukrajiny do evropských struktur a pomoci i započatým reformám. V projektu budou studenti slavistiky Univerzity Palackého pokračovat i v příštích semestrech. Za svou práci studenti dostanou zápočet, kredity i certifikát o absolvování překladatelské praxe. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Přerovská radnice poskytne profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar 1 000 000 korun. Peníze záchranáři využijí na nákup technologického zařízení k testování dýchacích přístrojů, plynových masek a protichemických ochranných oděvů, uvedla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. V Mikulovicích na Jesenicku začala stavba nového bytového domu za zhruba 26 milionů korun. Jeho součástí bude 8 bytů. Náklady uhradí samospráva ze svého rozpočtu, uvedla starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislí. Ředitelkou horských lázní Karlova Studánka na Bruntálsku jmenuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO od 1. července Irenu Vašicovou. Ve výběrovém řízení získala podporu všech 7 členů komise. Ministerstvo zdravotnictví to oznámilo na svém webu. Na letní koupaliště se můžete o víkendu vydat do Kojetína na Přerovsku. Jako jedno z prvních v Olomouckém kraji zahajuje v sobotu novou sezonu, uvedl ředitel kojetínských technických služeb Vlastimil Psotka. Ze sportu. Fotbalovým reprezentantům začne dnes závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Miroslav Koubek 29 hráčů. První trénink je čeká odpoledne na Strahově. Počasí na střední Moravě dnes bude jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 12 stupňů a slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvě osobní auta se nabourala v Přerově, v Čechově ulici na kruhovém objezdu u kina Hvězda.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Útočník Jakub Kos se stal jednou z posil hokejové Olomouce, více o něm uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Do čtvrtečního prosluněného rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Jednou z předsezónních posil do útoku hokejistů Olomouce je 22-letý forward Jakub Kos. Ten by rád napodobil některé své předchůdce, kteří po přestupu z Komety Brno na Hanou předvedli výkonnostní skok a odrazili se ještě k lepším angažmá.
1: Rozhodl jsem se tak, protože to vidím jako nějaký další krok v mé kariéře, že jsem teďka byl 3 roky v nějakým týmu a já jsem si myslím, že potřebuji trošku nějakou změnu a tady mi to dává smysl. Viděl jsem, když jsem tu, že pár kluků z Komety takhle šlo a právě tomu Kuncíkovi se to povedlo, že ho to vystřelilo úplně kam jinam, takže samozřejmě budu chtít navázat na jeho dobrou práci.
2: Připomněl útočník Jakub Kos příběh Michala Kunce, který v roce 2020 přestoupil z Brna do Olomouce a tam si postupně vydobil pozici lídra a následně kontrakt v NHL. Po přestupu z Komety na Hanou v minulosti ožili třeba Silvestr Kusko nebo Lukáš Nahodil. A Jakub Kos popisuje, jakým způsobem hry by na ně chtěl navázat.
1: Určitě nějakým, jak se to řekne, vyváženým stylem, že dokážu hrát i dopředu, ale i dozadu, jak jsem hrál v Kometě 3., 4. lénu, takže určitě i to, ale myslím si, že dřív v kariéře jsem ukázal, že můžu hrát i dopředu a to bych chtěl tady navázat.
2: Útočení si totiž Kos v Kometě moc neužil. V Brně mu trenéři dávali spíše defenzivní úkoly a často ho nasazovali i na oslabení.
3: To je zrovna ten případ toho hráče, co za mě ta konkurence v té Kometě těch cizinců anebo těch fakt drahých, dobrých Čechů, tak tyhle ty malí kluci tam nemají prostě ten prostor, takže ty hráči určitě potenciál mají, ale v té 4., 3. léně to tak nerozvinou a ono, když se nevčítají, kolik dali gólu, tak si člověk řekne, no to jsme jich moc nedáme, ale já věřím tomu, že těch hráčích to je a že když dostanou ten prostor, že ty góly budeme dávat.
2: Věří nový trenér Olomouce Petr Fiala, který shodou okolností na lavičce stál naposledy právě v Kometě v roce 2019. A sám Kos zase věří, že se z role defenzivního útočníka v Olomouci dokáže vymanit.
1: Když je nějaký někdo v týmu nějakou dobu a prostě hraje už ten druhý, první, druhý, třetí rok stejnou roli, tak už asi v té hlavě vidí, že to asi moc nemá smysl a je čas na změnu. Se na sebe někdy tlak dělám, abych podal lepší výkon, takže mně přijde, že každý hraje trošku líp, když je na něj nějaký tlak a já to mám dost podobně a někdy si ty cíle dám před sezónou, můžou být, nemusí být, ale jsem přišel hrát nejlepší hokej, co můžu a pomoct týmu vyhrávat.
2: Říká 22-letý forward Jakub Kos, který i ve svých letech má na kontě už 168 extraligových startů, jeden mistrovský titul a 5 let strávených v mládeži Ilvesu Tampere ve Finsku. Všechny tyto zkušenosti bude chtít v Olomouci zužitkovat tak, aby se stal jedním z tahounů a třeba si po vzoru Michala Kunce vybojoval přímo smlouvu v NHL, kde si ho ostatně v roce 2021 vyhlédli Panteři z Floridy ve vstupním draftu. Adam Kudet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. U nás je 15 stupňů, sluníčko svítí, chystám se dělat čočkovou polévku a pak budu pracovat na zahradě. Krásný čtvrtek přeje Zdena z Holubic. Partutovice 12 stupňů a slunečno, vypadá to na krásný den, celá firma dnes bude fandit. Zdraví hoši ze stolhárny Sargánek. A zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 13 stupňů a slunečno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nechat si vrtat koleno,
3: abychom tomu přišli na kloub?
2: Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Bez noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

0: Do 28. květnového rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 4 minuty po 7:45. Dobré ráno. Užíváme si příjemné dny. Zahrádky, zahrady nám dělají radost. Nenechme se ale ukolébat pohodou. Musíme být ve střehu. Krom dnes již zmiňovaných slimáků na nás zahrádkáři čeká další nebezpečí. Parazitické houby jako padlí se mohou začít objevovat i na jaře. Teploty nad 22 stupňů, deště, mlhy či ranní rosa mohou uspíšit výskyt padlí. Sledujme proto předpověď počasí, kontrolujme zahradu a případně první napadené rostliny ošetřeme postřiky. Tak ať se nám na zahradách daří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8 hodin. V Jeseníku dnes budou neprůjezdné některé ulice kvůli cyklistickému závodu. Více o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Marka Uhelné Sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Osm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: V Jeseníku jsou dnes neprůjezdné některé ulice kvůli cyklistickému závodu. Nový přístroj ve fakultní nemocnici Olomouc zlepšuje přesnost operací cév. Dnešní hokejové čtvrtfinále Finsko-Česko můžou fanoušci sledovat na velkoplošné obrazovce v centru Přerova. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia, slabý přechodně mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Jeseníku. Kvůli startu první etapy cyklistického závodu Míru bude část dne uzavřené Masarykovo náměstí a některé ulice ve městě. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
5: Z důvodu první etapy závodu Míru bude ve čtvrtek 28. května v době od 6 do 16.30 uzavřeno Masarykovo náměstí a části ulic Světšova a Palevského. Všem děkujeme za pochopení.
4: Lépe určit místo pro přemostění srdeční tepny a následně ověřit správnou funkci štěpu pomáhá kardiochirurgům ve fakultní nemocnici Olomouc nový přístroj pro přesné měření průtoku koronárních cév a bypassů. Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie ho používá hlavně při maloinvazivních a vícečetných bypassech, které olomoucké pracoviště provádí jako jedno z mála v České republice, uvedl mluvčí nemocnice Adam Fričer. Radnice v Liptani na Bruntálsku začala se zateplením tamní školky. Obec pokračuje v rekonstrukci budovy, nová jsou už okna i střecha. Náklady z části pokryje dotace na podporu znevýhodněných oblastí, uvedl tamní nezávislý starosta Miroslav Řezníček. Práce potrvají do konce srpna, oprava nemá na provoz školky výrazný vliv.
6: Vytápí se tam, je to dvoupodlažní budova a samozřejmě to vytápění tam nestojí malé peníze, takže veškerá úspora v dnešní době si myslím, že bude znát, takže zateplujeme a vyměňujeme sklepní okýnka, které nebyly v první etapě.
4: Fandit českým hokejistům můžou dnes zájemci u velkoplošné obrazovky na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Přerově. Čtvrtfinálové utkání s Finskem začne v 16 hodin 20 minut. Předcházet mu bude od 15 hodin předzápasový program s prezentací Přerovského hokejového klubu. Pro děti budou připravené soutěže, uvedla ředitelka kulturních a informačních služeb Lada Galová.
7: Bude tam také autogramiáda s hokejistou s Přerovaným Kondrátkem a po vlastně čtvrtfinálovém zápase bude kolem 19 hodin následovat koncert kapely Spocená uklizečka.
4: Sport. Pět českých týmů jede dnes cyklistický závod Míru jezdců do 23 let. Mladí cyklisté absolvují do neděle celkem 531 kilometrů a nastoupají skoro 9,5 tisíce výškových metrů. Nejtěžší etapa na dlouhé stráně bude znovu klíčovým bodem celého závodu, uvedl jeho ředitel Leopold Koenig. Dnešní etapa vede z Jeseníku do Šumperku, poslední čtvrtá bude v neděli mezi Krnovem a Šternberkem.
3: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů, slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na dálnici D46 z Prostějova do Vyškova. Dělníci sečou trávu kolem vozovky, jedou pravým pruhem mezi 21. a 13. kilometrem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Máte doma kočku nebo psa? Také když odcházíte, loučíte se s nimi? No, nejsem sám. Včera dopoledne paní mávala z ulice do okna, volala: za chvíli přijdu, ahoj. No, myslel jsem, že uvidím v okně dítě nebo manžela, ale byl to obrovský mourovatý kocour. Já za chvíli přivítám Martina Písaříka. Ten bude počítat všechny hrady, zámky a zříceniny u nás a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystají se Rangers a právě teď bude zpívat Leona Machálková Žízeň lásky. Dobré ráno.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Zkoušeli jste někdy spočítat všechny hrady, zámky a zříceniny u nás? Právě teď se o to pokusí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helfštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je čtvrt na devět, dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má Vilém, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, studený máj v zahradách ráj, na polích háj. No dnes bude slunečno a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Žárově máme opět jasné ráno, před východem slunce bylo jen 6 stupňů, teď už ukazuje teploměr 12 stupňů, napsal Tonda. 15 stupňů Celsia v Prostějově hlásí Ivana, která chystá na snídaní chleba s máslem a cibulkou, dobrou chuť. Postřelmov 13 stupňů, vzkaz od Petry.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Boosty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stal u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat o tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. Rekonstrukce měšťanského domu i výstavba nových bytů. Vedení Zlatých hor, Mikulovic a Písečné na Jesenicku hledá způsoby, jak řešit nedostatek dostupného bydlení v regionu a snížit odliv místních obyvatel. Podrobnosti zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: Teprve začínáme, takže se dělá takovéto vyklizení. Budeme odstraňovat povrchy, než začneme otevírat ty důležité konstrukce a zjišťovat, jaký je opravdu stav jako nosných třeba trámů, stropů a podobně.
2: Popisuje probíhající práce na rekonstrukci měšťanského domu ve Zlatých horách stavby vedoucí Ivan Kalafatič. Ve zrekonstruované budově vznikne 5 bytových jednotek, pokračuje nezávislý starosta Milan Rác.
3: Jde o dům v městské památkové zóně, takže velký důraz je kladen i na vzhled fasády, oken a vstupních dveří.
2: Rekonstrukce by měla být hotová do podzimu příštího roku a vyjde na víc než 21 milionů korun. Vedení města tak reaguje na zvýšenou poptávku po bydlení. Nové byty chce navíc nabídnout profesím, které v regionu chybí.
3: Vždycky říkáme učitele, lékaře, policisty. To jsme rádi, když tady někdo přijde a získá tady pěkné bydlení v Zlatých horách.
2: Rozšiřovat svůj bytový fond a zároveň reagovat na poptávku obyvatel chtějí i v nedalekých Mikulovicích. Pokračuje starosta Roman Šťastný z hnutí STAN.
4: Samozřejmě asi v dnešní situaci ne každý mladý člověk má finanční prostředky na to, aby si postavil dům, plácel dlouhou hypotéku. Takže v tuto chvíli jsme také, protože nemáme žádný bytový fond, vlastníme pouze jeden byt, tak jsme se rozhodli, abych vystavět z obecních prostředků bytový dům.
2: V novém bytovém domě za zhruba 26 milionů korun vznikne 8 bytových jednotek. Hotovo by mělo být také do podzimu příštího roku, pokračuje Šťastný.
4: Máme naprojektované 2 v tuto chvíli, ale jsme se pustili do výstavby jednoho, protože to komplet hradíme ze svých finančních prostředků.
2: Kromě poptávky obyvatel a navýšení bytového fondu samosprávy výstavbou bytů reagují například i na odliv obyvatel, jako v sousední Písečné, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
5: Lidé se ptají, jestli nemáme nějaké pozemky i byty, takže zájem zatím určitě je a tím dalším důvodem nejenom, že chceme vyhovět žádostem, ale chtěli bychom udržet počet obyvatel v obci.
2: Nový bytový dům by měl stát kolem 50 milionů korun, dodává Konečný.
5: Výstavbou bychom chtěli začít co nejdříve, samozřejmě bude to vše záležet na tom, jestli se nám podaří zajistit finanční prostředky. To nebude malé.
2: Samosprávy se tak výstavbou snaží reagovat na nedostatek bydlení i úbytek obyvatel. Z Jesenicka Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
4: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
5: Hejtmanství zahájilo stavební řízení k dlouho připravovanému budování hlavního silničního tahu mezi Týnečkem u Olomouce a Šternberkem. Stavba za zhruba 3 miliardy korun by měla být dokončena a otevřena v roce 2030. Píše se v oznámení krajského úřadu a ředitelství silnic a dálnic. Olomoucký kraj nechá v Prostějově rozšířit službu denního stacionáře pro seniory s Alzheimerovou chorobou. V areálu bývalé nemocnice opraví tzv. Ergodomek, ve kterém najde zázemí 20 nových klientů. Podle mluvčí Evy Knajblové tím hejtmanství reaguje na stárnutí populace. Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci navštěvuje v současném akademickém roce o 30 studentů všeobecného ošetřovatelství a o 15 studentů porodní asistence více než o rok dříve. K navýšení došlo také v pediatrickém ošetřovatelství a radiologické asistenci. Podle zástupců univerzity se jedná o studijní programy podporované státem. Obyvatelé Olomouce se poprvé zapojili do celosvětové výzvy City Nature Challenge. Zaznamenávali rostliny, živočichy, houby i další organismy ve městě. Podle pořadatelů jich bylo celkem 544. Ze sportu. Čeští hokejisté odpoledne nastoupí k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu. Se od 16:20 utkají s Finskem. Počasí na střední Moravě. Dnes bude jasno nebo polojasno. Teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 12 stupňů a slabý přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce mezi exity Drysice, Brodek u Prostějova se mezi 7. a 11. kilometrem jezdí jedním pruhem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Za chvíli probereme úspěch archeologů na Opavsku. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno. Kostel ve Stěbořicích na Opavsku odkryl zhruba 800 let staré tajemství, pozůstatky původního románského kněžiště z poloviny 13. století přímo pod podlahou současného kostela. Je to výjimečný objev, protože v Moravskoslezském kraji je doložených románských staveb velmi málo.
1: Prošli jsme románským portálem, který je vytesán z bílého pískovce. Zde vidíme severní obvodovou zeď románského presbytáře.
2: To, co tady z původního kněžiště z presbytáře zbylo, je teď vidět všude kolem pod střechou kostela Narození Panny Marie. Čísla kolem nás na zemi jsou podle Michala Zezuly, šéfa Ostravského národního památkového ústavu, odkryté vrstvy 800 let zpátky do minulosti.
1: A podařilo se odkryt velmi dobře zachovalý románský pravouhlý závěr toho středověkého kostela, například oltářní menzu nebo i mladší barokní hrobky a hrobové komory.
2: Jak cenný je to objev tady toto?
1: Objev je to určitě důležitý, protože na území Moravskoslezského kraje máme jen velmi málo románských památek. V podstatě můžeme hovořit o spolehlivě doložených čtyřech stavbách.
2: Takže Stěbořický kostel se zařadí do útlého románského seznamu v regionu, například za kostelec u Krnova nebo staré město u Bruntálu. Stěbořice byly navíc ve středověku centrem místní správy statků velehradského kláštera. I to je vidět na podobě kostela.
1: Má návaznost na jihomoravskou cisterciáckou architekturu, nejbližší analogii pro Stěbořický kostel, tak jak jsme ho nyní poznali, tak představuje kostel v kostelci u Kyjova, kde cisterciáci měli také jednu z center správy svých statků.
2: Ani se tomu nechce věřit, že tady na vesnici je kostel, oltář a všechno celou dobu stále na stejném místě. Reagoval na nález archeologů nezávislý starosta obce Roman Falhar.
3: Lidi mají taky ten prostor na stejném místě, takže opravdu tady se bavíme o těch 800 letech pravděpodobně nepřetržitého slavení mší.
2: Památkáři vyrobí i trojrozměrný model středověkého kostela. Jeho současnou podobu teď čeká částečná rekonstrukce. Ze Stěbořic u Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 8:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v květnu je slyšet trávu růst. No dnes

0: No to už je vzkaz od Pavlíny, která se chystá okopávat zeleninu, plevele stále hodně. Jeseník 11 stupňů, dnes budu sázet rajčata, napsal Martin, ať se jim daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nechat si vrtat koleno,
3: abychom tomu přišli na kloub?
2: Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce. Ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Za 10 minut bude 9 hodin, no květen nám pomalinku končí, blíží se červen, čas jahod, také vám dělá radost slušná úroda, no komu by ne. Jestli ale máte malou, tak mám tip, co mi poradili o víkendu zahradníci ze Šumperska. Stačí, pozor, zasadit vedle jahod špenát nebo saláty, zvýší se tak nejen úroda všech tří rostlin, ale dokonce se prý i zlepší chuť jahod. Tak nejpozději příští rok to budeme muset vyzkoušet.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 6 minut bude 9 hodin. Koupaliště v Osoblaze otevře příští sezónu. Více o tom ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. A za chvíli kolega Vilém Pospíšil.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Vstupenky na některá koupaliště v Olomouckém kraji v létě podraží i o desítky korun. V Přemyslovicích na Prostějovsku bude nové parkoviště. Zájemci se dnes můžou zapojit do štafetového běhu podél trasy budoucí vysokorychlostní trati Moravská brána. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia, slabý přechodně mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Někteří provozovatelé koupališť a akvaparků v Olomouckém kraji v létě zvýší ceny vstupného. Podle hygieniků je v Olomouckém kraji 27 umělých letních koupališť a 6 koupališť ve volné přírodě. Ceny vstupného od 1. června vzrostou v akvaparku a bazénu v Olomouci. Za celodenní vstupné do venkovního areálu zaplatíme 175 korun, o 10 víc než loni. Celodenní vstupenka od června podraží o 20 korun na 260 korun. Vzroste také celodenní vstupné do akvaparku Koupelky v Prostějově ze 150 na 180 korun. Vstupné na koupaliště v prostějovské místní části Vrahovice podraží o 20 korun na 150 korun. Radnice v Osoblaze chce příští sezonu otevřít tamní koupaliště. Tento týden začala obec s rekonstrukcí areálu. Koupaliště bude mít nové technologie i bazén. Osoblaha tam chce zároveň postavit nové sociální zázemí a taky bufet. Původní koupaliště zničila povodeň v roce 2024. Pokračuje nezávislá starostka Jana Dohnalová.
2: Díky obnově našeho koupaliště nejenom, že se nám zvýší cestovní ruch, ale můžeme nabídnout turistům, co tady budou v kempu nebo návštěvníkům, velkou škálu možností využití tady toho rekreačního areálu, kde máme nejenom fotbalové hřiště, nové sportoviště, víceúčelové hřiště, rybník a teď nově bude krásné koupaliště.
1: Vedení Přemyslovic na Prostějovsku nechá postavit nové parkoviště. Plochu dělníci vybudují na místě dvou neobydlených domů. Pokračuje nezávislá starostka Iveta Pořízková.
3: Bude to v místě u hlavní cesty, kde jsme zakoupili dvě nemovitosti, kde jedna už je zbouraná, druhá se bude bourat, nebo už je započaté bourání, musí se dobourat. Určitě je to tam potřeba, protože nahoře máme tři obchody a není tam kde zaparkovat, takže je to poměrně taková. A ještě naproti máme zdravotní středisko, takže je to důležitá věc.
1: U železniční stanice v Brodku u Přerova začne ve 14 hodin štafetový běžecký a cyklistický závod s názvem Vrt Run Moravská brána. Cíl je v centru Hranic. Trasa vede podél připravované vysokorychlostní železniční trati Moravská brána. Smysl akce popisuje za organizátory Petr Toman z Unie železničních zaměstnanců.
4: Spojit železničáře, dodavatele a místní veřejnost. Zároveň je i informovat o tom, jak vlastně ten projekt, jak se to s ním aktuálně má. A zároveň ten poslední štafetový úsek od Slavíčského tunelu na náměstí v Hranicích bude otevřen i pro veřejnost.
1: Sport. Fotbalová Sigma Olomouc ohlásila první letní odchod z kádru. Do pražské Slavie přestoupil 27-letý slovinský křídelník Daniel Šturm. Olomouc ho přivedla v zimě za necelé 2 miliony euro ze slovinského Celje. Nyní ho prodala do pražského Celku údajně za více než dvojnásobek. Jedná se tak o jeden z rekordních transferů mezi českými kluby. Šturm v 17 zápasech za Sigmu vstřelil 6 branek. Slavia měla zájem i o další olomoucké hráče. Žádný další přestup do pražského klubu se ale podle předsedy představenstva Sigmy Ondřeje Navrátila neuskuteční.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobní auto bouralo do svodidel na silnici z Dolní Libiny do Tvrdíkova. Nehoda se stala u křižovatky na Břevenec.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dnešní počasí se oproti těm předchozím dvěma dnům trošku umoudřilo, jak jsme slyšeli, okolo 20 stupňů, tak to vybízí k tomu, abyste vyrazili na nějaký ten výlet, a to tam vás samozřejmě vezmeme v další pohlednici od pradědu na Hanou. Tentokrát s Mirkem Kobzou vyrazíme do Bohdalova. To už ale předbíháme, protože ještě předtím se podíváme na to, nebo dozvíte se o iniciativě, za kterou stojí studenti a akademici z právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která chce přispět kompletnímu zákazu a vymýcení komerčního lovu velryb a delfínů. No a vezmeme vás také za kulturou tady do Olomouce, do galerie XY, kde vystavuje graffiti a street art umělec Krištof Netolický. Ještě předtím ale spousta hudby, jako první třeba To se mi líbí od Marka Ztraceného. Tak věřím, že se to bude líbit i vám. Příjemné dopoledne vám přeje Vilém Pospíšil.

0: Stevie Wonder v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. I just called to say I love you. Zavolal jsem jen, abych ti řekl, že tě miluji. Volat do studia Českého rozhlasu Olomouc budete i moci i vy. Po 10. hodině můžete někomu říci, že ho máte rádi, a také se zeptat v rámci pořadu Apatika lékaře na to, co dělá artroskopie, s čím může pomoct, jak takové vyšetření probíhá. To se bude řešit v dnešním díle pořadu Apatika. To ale až po 10. Teď se podíváme na umělce. Jehož tvorba vychází z prostředí graffiti a street artu. Od roku 2008 realizoval Krištof Netolický první velkoformátové murály v Brně, které ho postupně přivedly k volné malbě a také galerijní prezentaci. Aktuální tvorbu Krištofa Netolického můžete vidět v olomoucké galerii XY na výstavě s názvem Náměsíčko. Provede nás kurátorka Marie Majksnerová.
1: V podstatě se ocitáme v takovém prostoru, který se nachází někde na poli cesty mezi důvěrně známým maloměstským náměstíčkem a takovým horečnatým snem. Je skvělé, že umělec, který tady tentokrát vystavuje, se zajímá hodně o to, aby jeho umění bylo srozumitelné nejširším vrstvám a aby komunikovalo vlastně napříč generacemi, napříč nějakým intelektuálním zázemím. Je neuvěřitelně nabité silnou energií, jakou nadsázkou, optimismem. Jsou tady obrovská plátna, která jsou vlastně malovaná přímo prsty, Krištof nepoužívá žádné šketce nebo prostředky.
2: Čím se tato výstava liší od těch předchozích, které tady byly uvedeny v galerii XY?
1: Tahle výstava hodně testuje možnosti toho, co je tahle galerie schopná unést. Řekla bych i prostorově, i nějak jako mentálně, intelektuálně, protože ty velký plátna sahají dolů k divadelnímu sálu, sahají do prostoru kavárny. Je to vlastně doplněné graffiti, takovým jako oltářem s Ježíšem Kristem, umělohmotnými svíčkami, které tady blikají. Opravdu situace, do které člověk vstupuje a která ho hodí do nějakého důvěrně známého prostoru. Jsou tady vlastně výjevy, prostředí, který zná, ale zároveň ho tak jako znejisťuje. Může si tady sednout na lavičku, je to velmi příjemná výstava.
2: Říká kurátorka Marie Majksnerová, Krištof Netolický je tu spolu s námi. Jak se cítíte, Krištofe, v galerii XY a jak se vám tady instalovala vaše tvorba?
3: Cítíme se tady skvěle v galerii, jsem vždycky hrozně vděčný za možnost někde vystavovat, protože nepocházím z akademického prostředí a tak vždycky to považuji trošku za zázrak, když někdo má tu odvahu v nějaké etablovanější galerii vystavit, protože ty moje věci jsou hodně naivní, mají takovou hodně svébytnou estetiku, takže jsem fakt vděčný za to. Instalovalo se mi to tady perfektně. Myslím si, že i když ten prostor je jako hodně zaplněný, takže se nám povedlo to tak hezky jako vyvážit, že to má takový dobrý rytmus.
2: Vy jste umělecky začínal na ulici, dělal jste různé grafity, tvořil jste písmem, pak jste přešel tady k malým obrázkům, až jste se dostal tady k těm velkoformátovým obrazům. To je zajímavá cesta. Vy jste na té vernisáži zároveň mluvil o tom, že prostřednictvím svého umění, ať už toho street artového, tak i tady toho galerijního, máte velkou potřebu komunikovat s lidmi. Tak máte potřebu jim něco sdělovat, nebo je pro vás důležitá ta komunikace obou strana?
3: Já bych chtěl, aby lidi pracovali prostřednictvím těch mých věcí se svojí fantazií. Já vlastně jim nabídnu nějakou takovou jako situaci, která pro ty lidi je možná důvěrně známá na první pohled, ale zároveň vždycky na těch obrazech je trošku něco jinak, něco trošku divně. Primárně asi chci dosáhnout toho, aby to otvíralo nějaký jako příběh, který ty lidi si můžou sami dotvořit, protože mám pocit, že spoustu umění je prostě už hotová věc, která člověka nepustí nikam dál.
2: Už to zmiňovala kurátorka, že vy nemalujete štětcem, ale svýma rukama, prsty. Je pro vás ten kontakt s barvou a plátnem v tom procesu zásadní?
3: Já jsem k tomu dospěl úplně jako intuitivně. Všeobecně ve své tvorbě si myslím, že omezení, které si člověk nastaví, jsou jako přínosem, že ta limitace člověka donutí udělat prostě věci jinak.
2: Říká Krištof Netolický, jehož výstavu Náměsíčko můžete v olomoucké galerii XY vidět do 15. června. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Skupina Kolibříků v Úlec se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář a letos jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úlec.
3: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje dál. Teď právě dospívala Lucie Bílá a Jan Bendík. Za malou chvíli se rozezní Dire Straits a jejich legendární první single z roku 1978 Sultans of Swing. Ještě a hned potom samozřejmě se dozvíme, co chtějí akademici a studenti z právnické fakulty Univerzity Palackého, čemu chtějí zabránit. Chtějí zabránit tomu, že i 40 let po zákazu komerčního lovu dál každý rok umírají statisíce velryb a delfínů. Jak celá jejich iniciativa vznikla, čeho všeho se týká, to už se dozvíte za malou chvíli.

0: Zrušit výjimky a úplně zastavit lov delfínů a velryb. To je cílem České akademické iniciativy za záchranu delfínů a velryb, kterou spustili akademici a také studenti právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ačkoliv je komerční lov těchto mořských savců už od roku 1986 zakázaný, některé státy v něm dál pokračují s odkazem třeba na vědecké účely nebo tradice.
1: Naše iniciativa vznikla v rámci výuky, protože my ze studenty zkoumali možnosti podílení se občanů Evropské unie na rozhodovacích mechanismech v rámci Evropské unie a jako příklad nám posloužila oblast ochrany životního prostředí, zejména kitovců, protože řada států uplatňuje výjimky nebo nějakým dalším způsobem volí odklon od moratoria na komerční lov kitovců, který platí už téměř 40 let. To se vztahuje třeba k Grónsku, Islandu, Fajerským ostrovám, Norsku, a pochopitelně Japonsko a Spojené státy v případě Alašky. A na základě toho dochází k masovému usmrcení těchto živočichů.
2: Říká docentka Nadežda Šišková z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a také hlavní iniciátorka výzvy. O jak vysokém čísle každoročně zabitých velryb a delfínů se bavíme.
1: Toto číslo není malé, kolem 300 tisíc každý rok, což vede k tomu, že ten reprodukční cyklus těchto živočichů, to znamená, kolik jich se narodí ve srovnání s tím, kolik jich je usmrceno každý rok, je překračován tímto lovem, což samozřejmě může vést k tomu, že dojde k vyhubení těchto tvorů.
2: Kolik podpisů potřebujete nazbírat?
1: Nejedná se o přesné vymezení. V tuto chvíli máme podpisy z Dánska, Portugalska, Španělska, Itálie, Ukrajiny. Nicméně proto, aby ta iniciativa měla skutečnou váhu, potřebujeme velice působivé číslo, aby skutečně to vedlo k tomu zastavení nebo alespoň snížení toho výlovu a usmrcení těch zvířat. A v této souvislosti bych chtěla poukázat i na takový zajímavý aspekt. Na jedné straně Evropská unie zcela oprávněně se snaží humanizovat porážku domácích zvířat, aby zvířata dlouho netrpěly, aby nebyly převáženy na velké vzdálenosti. Na druhé straně v podstatě nečinně přihlížeme tomu, že mořské živočichové šíleně trpí a v podstatě dochází k velice kruté a trýznivé smrti.
2: V případě, že by se podařilo nazbírat dostatek podpisů, co by následovalo pak na té evropské úrovni?
1: Jak Evropský parlament, tak i Evropská komise má hodně prostředku. To znamená, že Evropský parlament může přijet rezoluci, může vyzvat Evropskou komisi k předložení legislativního návrhu, nebo Evropská komise taktéž, protože politika rybolovu nebo společná rybářská politika dokonce patří k výlučným pravomocím Evropské komisie.
2: Říká hlavní iniciátorka výzvy, docentka Nadežda Šišková z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Českou akademickou iniciativu za záchranu delfínu a velryb mohou zájemci podpořit přímo na jejich webových stránkách. Z Olomouce Klára Jarošová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

za malou chvíli se vydáme na pomezí Moravy a Čech, konkrétně do obce zvané Bohdalov. Vezme nás tam další díl pořadu Od pradědu na

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nechat si vrtat koleno,
2: abychom tomu přišli na kloub? Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.
0: Z místa.
3: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cílem další cesty Mirka Kobzy bude v lesích Zábřežské vrchoviny ukrytá vesnička Bohdalov, část městečka Trnávka. Dnes je to ráj chatařů a chalupářů, kdysi tam ale žili pastevci, dřevaři a řemeslníci. Více už pravidelná pohlednice.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Malou osadu Bohdalov dnes ponejvíce známe z názvu rozsáhlého přírodního parku Bohdalov-Hartínkov, který se rozkládá na současné moravsko-českém pomezí. Bohdalov samotný najdeme při severní hranici tohoto chráněného území v údolí Bohdalovského potoka hluboce zařezaném do kopců Zábřežské vrchoviny. Dnes je tato obec přístupná po úzké silnice z Pěčíkova z údolí říčky Třebůvky. I když má obec charakter horské osady, ve skutečnosti dosahuje průměrná nadmořská výška zastavěné části jen kolem 410 metrů. Přesto je toto místo vyhledáváno k rekreaci a odpočinku už po mnoho let. Bohdalov dostal své jméno pravděpodobně podle zakladatele, který se dle jazykovědců měl jmenovat Bohoblud. Historie obce souvisí s kolonizací zdejší krajiny na přelomu 13. a 14. století. V té době vznikal nedaleko od obce hradiště s názvem Trnávka nebo také Cimburg. Majitelé hradu a městečka pod ním snad patřili k zakladatelům této obce. První zmínka o vesnici pochází z roku 1365 v listině, podle které prodal Jindřich z Lipé celé panství v markrabití Janu Jindřichovi. V dokumentu jsou uváděny také osady větší a menší Bohdalov. V roce 1398 se velký a malý Bohdalůvek, jak se píše v listinách, stává součástí moravsko-třebovského panství, které markrabě Jošt věnoval Heraltovi z Kunštátu. Roku 1490 pak Jiří Hrabíše Kostka z Postupic obě osady a celé moravsko-třebovské zboží přenechává Janu Heraltovi z Kunštátu a Plumlova, který panství ještě téhož roku zapsal Ladislavu z Boskovic. Už na konci 15. století obě vesnice splynuly v jednu ves Bohdalov a nadále jsou uváděny jako nedílná součást třebovského panství. Spolu s ním prošly konfiskaci Ladislavu Velenovi ze Žerotína a následně se staly součástí rozsáhlých držav Lichtenštejnů. Pod jejich vládou se pak obec dočkala konce vrchnostenské správy a zařazení do moravsko-třebovského soudního a politického okresu. Později obec patřila k okresu Litovel, následně pak od roku 61 k okresu Svitavy. V roce 1976 byla připojena k městečku Trnávka, jehož součástí je dodnes. Na rozdíl od mnoha okolních obcí byl Bohdalov vždy víceméně českou vsí. Odbor národní jednoty zde byl založen už v roce 1885. Obec byla závislá na zemědělství, zejména pastvinářství a také práci místních obyvatel v lese. Byl zde obchod se smíšeným zbožím, prodej na tabáku, dva hostince a působil zde kolář, kovář, krejčí, švec, podkovář a sedlář. Do roku 1786 byl Bohdalov součástí farnosti v městečku Trnávka. V té době byl převeden pod správu farnosti ve Studené Loučce, kam patří dodnes. I přesto zde lidé usilovali o stavbu vlastního filiálního kostela. K té nakonec nedošlo a kromě několika křížů tady najdeme dodnes pouze zvonici s kapličkou. Naopak škola je tady zmiňována už ve 30. letech 19. století. Budova školy stojí dodnes. Byla jednotřídní a v roce 1904 do ní chodilo 62 žáků. Tím se dostáváme k počtu obyvatel. Kolem roku 1921 tady žilo 354 osob, z toho 31 se hlásilo k německé národnosti. O 9 let později už bylo Němců jen 5. Dnes tady žije kolem 70 trvale bydlících osob. Kromě zvonice najdeme v obci překrásnou hasičskou zbrojnici, postavenou z části ze dřeva. Mezi místními domy pak uvidíme poloroubenky a také hřebečské statky, takzvané čtyřkanty, postavené na přelomu 18. a 19. století. Devizou okolí je také nádherná krajina s mnoha lukami a lesy. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Bohdalova, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Do studia nám dorazil vzkaz od pana Jirky. Šumperk hlásí 18 stupňů. Dnes odpoledne bude v Šumperku končit první etapa závodu míru. Ano, to je pravda. To je jedno z témat, kterého se dotknou zprávy, které za necelých 6,5 minutky přijdou na řadu. Dozvíte se, které ulice budou kvůli finále první etapy závodu míru v Šumperku uzavřené a seznam všech dalších dopravních omezení, která se závodem míru souvisí. Dozvíte se také o novém filmu Jana Sviráka, který vstupuje do kin, a potom Apatika, tak hezký poslech dopoledního vysílání.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dopravu v Šumperku komplikuje cyklistický závod Míru. Dělníci opravují ve Zlatých horách na Jesenicku městský dům, budou v něm byty. Noc kostelů v olomoucké arcidiecezi otevře tento pátek téměř 200 objektů. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia, slabý přechodně mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. U zavírky osmi ulic si dnes v Šumperku vyžádal tradiční závod Míru. Ve městě je cíl jeho první etapy. Řidiči neprojedou například ulicemi Československé armády a 8. května, taky hlavní třídou. Peloton by měl do města dorazit odpoledne, pokračuje mluvčí Jana Kaněvová.
3: V době příjezdu pelotonu očekáváme kolony vozidel, zejména na příjezdu od Zábřehu na Jesenické ulici. Řidičům proto doporučujeme využít průjezd městem po ulici Zábřežská. Kruhový objezd u Bikers Baru bude v době průjezdu pelotonu krátkodobě uzavřen.
1: Měšťanský dům v centru Zlatých hor na Jesenicku opravují dělníci. Radnice v něm nechá vybudovat 5 nájemních bytů. Práce budou stát zhruba 21 milionů korun. Pokračuje nezávislý starosta Milan Rác.
4: Tady jde o dotaci ze Státního fondu podpory investic a zvýhodněný úvěr. Nemáme zde omezení nějaká velká, nicméně předpokládáme, že by to mohlo sloužit pro, vždycky říkáme, učitele, lékaře, policisty. To jsme rádi, když tady někdo přijde a získá tady pěkné bydlení v Zlatých horách.
1: Do kin vstupuje nový film Jana Svěráka Pět švestek. Do komedie o pěti starých kamarádech, kteří naposledy vyrazí na loď, obsadil například Petra Kostku, Oldřicha Kajzera a Lenku Termerovou.
5: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď. Jako stará parta.
6: Jak kvalitně žít, když už to nejde?
7: O tom se zamýšlí režisér Jan Svěrák v komedii, k níž ho přiměl jeho syn, kameraman František, když společně trávili dovolenou na lodi.
6: My když jezdíme na loď s kamarádama, tak si říkáme, zatím to jde, zatím je to super, co? Ale co až jednou nebudeme moct? No a tyhle ty stařečci taky jezdili za mladá a dostanou chuť to ještě jednou naposled zkusit.
7: Podle Svěráka je film určený pro všechny stárnoucí rodiče i pro ty, kteří si připouštějí, že jednou sami zestárnou. Mladší diváci pak mají příležitost seznámit se úsměvnou formou s tím, co je čeká. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Bezmála 200 kostelů, kaplí, modliteben i dnes už zaniklých sakrálních objektů se tento pátek zapojí do noci kostelů v olomoucké arcidiecézi. Tradiční celovečerní akce nabídne návštěvníkům komentované prohlídky, koncerty, výstavy, hry pro děti i netradiční setkání s duchovním prostředím, uvedl mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. Letošním tématem je odvaha. Pořadatelé chtějí lidi povzbudit k tomu, aby vstoupili do kostelu i bez předchozí zkušenosti s církevním prostředím.
2: Sport.
1: Hokejovou reprezentaci čeká čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Hrát se začne v 16:20. Nejen o soupeři mluví útočník David Tomášek.
8: Bude hodně důležitý vést, no, si myslím, dostat se do nějakého trháku proti těm Finům, protože tu defenzivu vůbec na tom větším hřišti tady v tom turnaji je velmi těžký dohánět. To jsme se přesvědčili už několikrát.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a slabý přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Svodidla opravují dělnici na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou, pracují za exitem Přáslavice, za 282. kilometrem, proto neprojedete pravým pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Hezké Hezké dobré čtvrteční dopoledne, bylo 10, užitečné, přínosné poslouchání přejeme už za kontaktní zdravotní rozhlasovou poradnu Českého rozhlasu Olomouc a Patika. Bořek Volný, ale za moment především poradce, odborník, lékař, ortoped budou ve studiu k dispozici pro všemožné dotazy z oblasti ortopedie a především asi metod zvaných artroskopie či nanoskopie. Prozkoumejte s námi tedy klouby, podívejte se s námi dovnitř na menisky, schovejte klidně penízky, prý je to na pojišťovnu všechno, třeba v případě jesenické nemocnice. Jako vždycky gratis poradíme, vysvětlíme, co byste o koleni, případně kotníku, rameni potřebovali. A ano, necháme si přesto šetrně vrtat koleno, čistě abychom tomu přišli na kloub. Kontakty do ortopedické rozhlasové poradny Českého rozhlasu Olomouc. SMS číslo 723 70 33 51 a po chvilce, po výzvě, za okamžik i telefonní spojení a propojení s panem primářem ortopedie nemocnice Agel Jeseník 221 555 444.

0: patika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Tak to už máme v medicíně koloskopii, gastroskopii, v gastroenterologii zobecněno tedy endoskopie, taky jsou cystoskopie v urologii, bronchoskopie v plicním, pohledy dovnitř těla, do tkání, no a dnes tedy asi především do kloubů, do kolene, do ramene, do kotníku. Pane doktore, zkušený ortopede, hoste poradny apatika Českého rozhlasu Olomouc, pane primáři ortopedie nemocnice Agel Jeseník, pane doktore Josefe Janošče, to je artroskopie, to je to malinkaté vpíchnutí ke kloubu, abychom se dostali věci na kloub, je to tak? To provádíte?
2: Ano, dobré dopoledne vám i vašim posluchačům.
1: Pohled napřímo, bezprostředně, pohled třeba do bolavých struktur kolena.
2: Tak, jo, artroskopie je to, co jste všechno vyjmenoval, jsou skopie, podívání se do něčeho, artros jako klouby, podívání se do kloubu. Takže
1: pan doktor Josef Janošec, primář, dnes vzácně ortopedie nemocnice Agel Jeseník. Teď jsme zrovna shodou okolností hlásili závod míru v ulicích Šumperka. Dobře se jelo? A i po nočnej?
2: Jelo se dobře. Vyhnul jsem se té trase.
1: Tak, přesně tedy opravdu včera celý den na sále, dneska ještě po noční službě u nás ve studiu Českého rozhlasu živě, tedy můžete využít a zeptat se nejenom na artroskopie, na noskopie, na ortopedii, kolena, kotníky a tyto struktury. A teď úplně ta úvodní důležitá otázka, s čím my, co by potenciálnímu pacientovi s kloubem bolavým v koleni, v rameni, můžete pomoct? Jak to funguje, kde to zabírá, zrovna teda, kde se používá artro nebo nanoskopie miniaturní? Kde mi pomůžete?
2: Samozřejmě ve všech kloubech je to už standardní dneska procedura. Ta nanoskopie je v podstatě jenom zmenšená artroskopie. Je to v principu to samé, akorát ta kamera je daleko menší, má do 2 mm ze vším všudy, takže se dá udělat jako vpichová a tím pádem se to lépe toleruje třeba z lokální anestezii a jenom třeba z ambulantně, jako ambulantní zákrok, kde ty lidi by potřebovali rychle zjistit, co může být ten problém, nebo ověřit nějakou změnu, nebo při tom funkčním vyšetření třeba, jo? Že můžou být přivědomí, ukazují vám to, přičem, v kterém místě to bolí, hýbou tím kolenem a my se tam přímo díváme a oni to tolerou daleko, daleko lépe, než že na tom sále při tom uspání vám nemůžou spolupracovat, při té spinální anestezii zase nedokážou hýbat tou nohou a nedá se udělat jakoby tady to dynamické vyšetření v tom reálném čase.
1: Takže opravdu, že se to hýbe, ty struktury, to je velká přidaná hodnota, že to vidíte, dynamiku.
2: Ano, při některých třeba poraněních nebo některých diagnostických rozpadcích to je přínosné. Třeba proti magnetické rezonanci, která nám to sice krásně zobrazí, je neinvazivní, ale je třeba z Jeseníku špatně dostupná a opravdu to je statické vyšetření. Tam vy nevidíte tu funkčnost při tom pohybu, kde co přeskakuje, nebo jestli tam vám popíšou jizvu, ale už o té jizvě vám neřeknou, jestli je dostatečně pevná, jestli to je pevné, zahojené, nebo je to jizva, která prostě nedrží, je nefunkční, takže tohle to se dá třeba ověřit při té nanoskopii.
1: Zobrazovací mimetrami to moc pěkně vidíme, ale nehýbe se to, nemůže se to hýbat při tom ležení třeba v tom tunelu, takže vy vidíte v pohybu. A teď od čeho to může pomoct? Je to opravdu jenom diagnostický postup, anebo tam hned něco vyřešíte, vyléčíte? Četl jsem mnohé o osteotomiích, o vazech, o meniscích.
2: Ano, dá se samozřejmě při artroskopii obecně, to je přímo už dneska léčebná metoda, tam prakticky v dnešní době dělat jakoby diagnostickou artroskopii už není úplně opodstatněné, protože někomu musíte vystavit uspání a musíte ho vystavit nějaké hospitalizaci a jenom abyste se podíval a zjistil to už v dnešní době, jak si je velice těžce obhajitelné. Tady třeba výborně se to nahradí tou nanoskopii, kde při tom místním znecitlivění na těch pár minut, kolikrát jenom se dá verifikovat to podezření klinické. Samozřejmě základní vyšetření je klinické, to znamená vidět toho člověka, zeptat se ho, zahýbat s tím kolenem, vyšetřit to odborně ortopedicky a podle toho už víceméně máte nějakou pracovní diagnózu. Toto vám pomůže jako další jako přidané vyšetřovací metoda.
1: A rovnou teda poléčit se něco dá třeba v koleni, v kloubě?
2: Dá se potom rovnou poléčit takové věci, které ten člověk dokáže tolerovat. Takže to je zase člověk od člověka, někdo toleruje více, někdo méně. Dá se začistit meniskus, dá se zacvaknout meniskus, jsou speciální nástroje, které jsou takhle malé úplně k tomu, mini frézička, mini kleštičky, kde se ten meniskus zahladí, vyštípe pryč, nebo vyplachne, očivruje, nějaké nerovnosti, chrupavky se tady zahladí, dá se odstranit taková plika, takový závěs toho kloubu, který tam je zesílený, který tam někde vadí a přeskakuje, což můžeme vidět, verifikovat a rovnou ho teda uvolnit. To se dá, ty lidi to tolerují velice dobře. Dokonce dá se aj, když je to čerstvá trhlina menisku, tak z té zkušenosti, tu zkušenost mám, a i kolegové určitě někteří mají, že když čerstvě zjistíte a je tam jenom jedno poranění menisku, jedna trhlinka a ten člověk se na tom domluví s váma, odtoleruje to, tak dá se rovnou to nastřelit takovým stehem a přišít. Jo, samozřejmě ne úplně dobře je to umrtvené celé to kloubní pouzdro, může to být u někoho citlivější, nebo, ale zase je to na té domluvě s tím člověkem. Jestli otolerují trošku diskomfortu, může to mít vyřešené rovnou při tom jednom. Je to tak,
1: tak se můžete dělané. Domluvit dnes s panem primářem ortopedie v nemocnici Agel Jeseník, panem primářem Josefem Janošcem. Domluvit se můžete, když zavčasu pošlete SMSku, hned pošleme do vysílání onen SMS kontakt. No a můžete zkusit průběžně také už telefonovat. Zájemců bylo už při zprávách a při prvních slovech, ale ta výzva padá teď. 221 555 444 a patika Českého rozhlasu Olomouc.
0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: zazní veškeré dotazy i obecně ke kloubům, ke kolenům, případně ramenům, ke kotníku. I to, k tomu se mohou vázat dotazy, ale ideálně třeba i k těm meniskům, možná i k úrazům z hor se dostaneme dneska nebo někdy příště panem primářem, který s tím má zkušenost, pan doktor Josef Janošec, ortopedie Agel Jeseník. Vzácná návštěva zdaleka. A pan posluchač, toho teď necháme znít ve vysílání. Dobrý den, vítáme vás.
1: Dobrý den, pane primáři, mám takový dotaz na vás. Před 70, než jsem měl 70, tak jsem byl na výměnu koleního kloubu, kde to byly bolesti, no pomohly mi. Takových 10-11 roků jsem to bylo v pořádku a teď už ty bolesti jsou takový, jak před operací. Nemohlo se stát, že mě dali nějaký kloup, už jsem myslel já, ale jeden, už bude za 10 roku mrtvej, tak ten jo. A teď mě to bolí tak, jak to bolí. No.
0: Čili měnili vám kloup v koleni před zhruba těmi 15 ano. lety? Jo? A teď to bolí a vrací se to.
2: Mm-hmm. Dobrý den. Ano. Tak samozřejmě 15 let je taková hraniční doba, kdy můžou začít nějaké potíže s endoprotézou po potřebení, to prostě je běžné opotřebení, nebo se tam mohlo něco uvolnit. Přiznám se, že na našem pracovišti neděláme endoprotetiku, čili tady s tím opravdu je potřeba se obrátit na to pracoviště, kde vám to dělali, tu endoprotézu, a to je takový prostě celostátní úzus, že se o tu endoprotézu stará to pracoviště až prostě do konce života už. Takže určitě nebát se obrátit se na ně, nechat to dovyšetřit. 15 let opravdu je hraniční doba.
0: Člověk by se klidně i rozjel, aby se na mě tam nanoskopicky podívali v Jeseníku, ale máte přehled od kolegů třeba z větších klinik, třeba v rámci kraje, že by tu nanoskopii šetrně se podívali?
2: Zaprvé nemají tu nanoskopii na klinikách ještě tu chvíli, co já vím, mají to na soukromých klinikách, spíš sportovních a jiných jako zařízeních, ale nabízí se to. Nabízí se to, byl tady ten dotaz už z jiných pracovišť, určitě by to stálo za to samozřejmě, jo? Podívat se tam, zkontrolovat stav té vložky, tam je taková polyetylenová vložka, která se spotřebuje časem, nebo může se někde uvolnit.
0: To by mohl být ten problém. Jo,
2: takže to by mohlo být vidět teoreticky, ale říkám, nemám s tím zkušenost, nevím ani, že by někdo to dělal nějak jakože pravidelně, ale určitě se to nabízí.
0: Ale zrovna jakýmkoliv zobrazení by se stálo za to podívat do toho kloubu, do té náhrady, jestli se tam něco takzvaně už neopotřebovalo, neošoupalo a nebolí to teďka, nedrhne to. Pojďme k dalším dotazům právě, že my se dneska věnujeme počase nikoliv primárně těm totálním endoprotézám, ne výměně kloubu, ale podívání se, diagnostice, anebo k tomu, co se dá tak jako lehce upravit v kloubu, v koleni a tak dále, v dalších kloubech. Už tady máme totiž další dotaz, tak pěkně zdravíme a vítáme. Dobrý den.
3: Dobrý den. Mám trošku složitější dotaz, ale související s touto věcí. Před časem jsem utrpěl těžkou srdeční příhodu, dostal jsem 4-násobný bypass a začali mě léčit injekcemi, prášky a tak dál. A najednou se mi začí rozpadat klouby. Už mám vyměněný dva kolenní klouby a jeden kyčelní. A když jsem mluvil s jedním známým, říká, ano, to může být z těch prášků nebo injekcí, že do tebe perou něco, že se ti rozpadá kloubní výstelka. Je to hloupost nebo pravda? Děkuju.
0: To je otázka do pranice.
2: Dobrý den.
0: A přijít k tomu na kloub.
2: Otázka možná spíš ještě na reumatologa. Záleží, co to byly za prášky. Samozřejmě ano, nějaké kortikoidy ve vyšších dávkách dlouhodobě můžou samozřejmě potřebovat, respektive zhoršit metabolismus chrupavky. Různé reumatické procesy, které se rozjedou, můžou, ale tohle nevím, co teda pan bral za ty prášky, čím byl léčený a jestli to je takhle přímo souvislé s tím, nedokážu takhle zhodnotit.
0: Ale může být, že třeba vyšší dávky kortikoidů, zaznělo
2: určitě, to. Dlouhodobě kortikoidy.
0: Na co mají vliv?
2: Zhoršují metabolismus chrupavky.
0: Zhoršují metabolismus.
2: Opakované obstřiky do těch kloubů určitě nejsou doporučované. Nejsou je to až ta poslední možnost těsně před tu endoprotézou nebo v určitých případech jenom přechodně sklidnit ten kloub. Jo? Tak...
0: Ještě jednou zhrňme, když zůstaneme třeba u kolena, můžeme se posunout ke kotníku, můžeme se posunout k ramennímu kloubu, možná k celým strukturám toho ramene. Co se dá v tomto případě poléčit, zaléčit, v čem dobře můžete zapůsobit už tím vpichem, tou mini-invazivou, takto artro, nebo spíš nanoskopicky?
2: Artroskopicky samozřejmě se dá ten kloub vizualizovat, to znamená prohlédnout celý a rovnou ošetřit to, co je tam poškozeného, to znamená...
0: Ale není to teda ta výměna? To chce
2: není to výměna, no, to... Ale samozřejmě diagnosticky zjistit, jestli už to je na výměnu, tak to je ta výhoda. Jo? Někdy ty lidi prostě potřebují vědět, že už nemá smysl chodit na nějaké obstřiky, nechce, že už jako to nikam nepřeléčí, že už opravdu to je opotřebené a některým těm lidem prostě to potřeba to vidět, že tady podívejte, máte to kost na kost sedřené, tady nemá smysl dál přeléčovat nějakou chrupavku, protože tam není. Jo, ten rentgenový obraz ne vždycky jako odpovídá tomu postižení té chrupavky. Jo. A taky tam může být nějaký defekt jenom té chrupavky, který se nemusí projevit na tom rentgenu. Na magnetu může být vidět samozřejmě, jo. Ale pak je potřeba to třeba zvizualizovat tou artroskopií a zjistit, jestli se to dá přeléčit ten defekt, transplantovat ta chrupavka, jo, anebo jestli už to prostě fakt je na výměnu, udělat tam nějaké návrty ještě třeba, aby to přerostlo aspoň takovou jizvou, anebo je to na výměnu. Jo? Někdy, když se rozhodujeme mezi tím, jestli už je to na endoprotézu, anebo ještě by stačila poloviční endoprotéza, takzvaná ta unikompartmentální, tak tam ta artroskopie by měla být předtím vždycky udělaná, protože ta musí verifikovat, jestli je v pořádku vás a ta druhá část toho kolena, aby teda stačila ta poloviční endoprotéza, takzvaně, která má kratší čekací dobu, rychlejší rekonvalescenci, je to menší zákrok a dokáže vyřešit ty potíže na dalších třeba 10 let, než ty lidi si opotřebují celé to koleno. Jo? Ale zase to jsou endoprotetické dotazy, které nejsou úplně na mě, že neděláme endoprotetiku.
0: Pěkně si s tím aspoň radíte, nasměrujete nás a ujasňujete, od čeho tady tedy je a od čeho opravdu slouží nanoskopie, anebo ta artroskopie. Tak se díváme a co jde, poléčíme mini invazivně, třeba i za chvilinku, třeba i s vašimi dotazy.
4: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte poradnu Apatika Českého rozhlasu Olomouc ještě do konce května, ještě dneska a pak v červnu vysíláme živě premiérově a pak nabídneme také červencové a srpnové prázdninové reprízy, to abyste věděli dopředu, ale dnes ještě živě můžete využít kontaktu s panem primářem nemocnice Agel Jeseník, panem doktorem Josefem Janošcem. A je tu příběh paní pacientky, ideálně, když se budeme věnovat právě těm kolenům, případně ramenům. Zaslechl jsem. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady posluchačka z Krnova. Před půl rokem mě srazilo auto na přechodu. Byla jsem půl roku v nemocnici a měla jsem zlomené vlastně všechno, co je na levé straně. No, panevní dno, žebra, kliční kost, ramena, obě dvě, jako, a mám seklé koleno. A druhé koleno mám po operaci, bylo dobré, byla jsem s tím nadměru spokojená. A teď mě bolí a nějaký jiný tvar získalo. No a když jsem byla v nemocnici, tak se pořád jenom léčili ty žebra, jako v klidu, jako. A jinak se mnou nic nedělali, jak kdyby čekali, jestli umřu. Jo, a pořád mi říkali, buďte ráda, že žijete. No, ale mě ty kolena, ramena, ruka mě bolí. Na té levé straně mám všecko špatné, všecko mi jako naboural, zničil ten pán. A byl to 86-letý chlap.
0: Úplně nepotřebujeme vědět, ale co byste, jenom abychom věděli, s těmi koleny, s ramenem jste zatím nikde nebyla žádná magnetická rezonance, žádné vyšetření? Dobře, tak
1: byla jsem akorát několikrát na rentgenu. Ortoped řekl, že je pozdě, že s tím kolenem se už nedá nic dělat, s tím prasklým a s tím druhým, že to budou pozorovat.
0: Takže no, ano, takže
1: ramena,
0: byla.
1: Ramena, že jako Manoslava jedně práška má nějakým mazáním.
2: Tam by se určitě jako nabízelo teda podívat do toho kloubu, jak vypadá uvnitř, jo, stav toho kloubu. To se dá buď udělat magnetickou rezonancí, anebo třeba s tou nanoskopií, což je pro vás takové jako šetrné, to se umrtví, může se to udělat jenom opravdu v tom jednodenním režimu. Nemusíte být vystavená ani uspání, celkové anestezi, čili jenom se to umrtví, vpíchne, podívá, zkontroluje, jestli opravdu už se nedá s tím nic dělat, je to opotřebené.
0: Co se tam teda právě odehrálo?
2: A tím pádem potom se dá správně jako zvolit to řešení, protože někdy ta endoprotéza je to jediné řešení a i u některých prostě těžkých, tříštivých úrazů toho kolena. Jo?
0: Tam prostě... Takže zrovna se nabízí nanoskopicky, by se do toho dalo šetrně, pěkně podívat, něco menšího opravit.
2: To asi úplně ne, v tomto případě předpokládám, že paní je trošku asi pokročilejšího věku, čili tam bude nějaké opotřebení běžné, prostě věkem a další urychlené opotřebení ještě tím úrazem. Tohle to někdy stačí to poslední malé násilí, které úplně urychlí ten proces degenerativní a to kolem se pak během roku, dvou velice rychle opotřebí, když není řešeno, ale jako potřeba si získat třeba druhý názor. A potom se to dá samozřejmě řešit, ale někdy ta endoprotéza je prostě legitimní řešení těch potíží. Jo?
0: Potvrdila by to ale třeba ta nanoskopie. Viděli byste, zda je tak, už dobré.
2: Tak celá určitě dokáže tohle to jako velice šetrně potvrdit a i paní to ukázat, že podívejte, opravdu už nemá smysl tady nic léčit dál.
0: Ale vy máte zkušenosti s traumatologií, jestli se nemýlím, ty typické chirurgické, nejenom horské úrazy, možná i nehody dopravní. Takže byste třeba nacházel běžně nález, že v tom koleni něco udělalo, není to zlomené, ano, je tam třeba opotřebení ve vyšším věku, ale že ten úraz tam něco počachral?
2: Ano, ano, zcela určitě. Ty úrazy měkkých tkání jsou ty, které nejsou vidět na tom rentgenu, čili to proběhne standardně, to je to klasické, byl jsem na chirurgii po úrazu, na rentgenu nic nebylo, tak mě poslali domů, je to dobré.
0: Ale nanoskopicky by to bylo vidět.
2: No. A prostě pečlivým vyšetřením specialistů ortopeda samozřejmě se dá už přímo na to jako myslet, že to je poranění měkkých tkání, které není vidět a dá se potom nasměrovat pacient na magnetickou rezonanci. Nebo samozřejmě rychle na tu nanoskopii třeba, nanoskopii. Jo, a podle toho se dá už tohleto dál řešit.
0: A vy jste dneska přijel přes 100 kilometrů, různými možná šikovnými zkratkami. Co spát Krnov Jeseník, šlo by se objednat?
2: A určitě máme.
0: A nebo věděl byste, že v Krnově třeba používají nanoskopii?
2: O tom nevím, ale standardní artroskopy tam dělají, to samozřejmě. Tam je taková oblast, ty Zlaté hory, které jsou jako mezi těma spádama. Půlka lidí chodí do Krnova, půlka lidí chodí k nám přes kopec, stejně tak, jak ty lidi z druhé strany kopce z Černohorského sedla. Že? Půlka chodí do Šumperka, půlka chodí k nám. Možné. Samozřejmě, není problém, bereme aj mimo rajonní pacienty, když mají specifické.
0: Dobře, nemocnice Agel Jeseník, pan primář Josef Janošec. A linka 221 555 444. A nebo ještě zavčasu poslat SMS. Za chvilku se jim budeme věnovat.

0: Skopie, malinkatá miniaturní sestřička nanoskopie, ale dneska pan primář nemocnice Agel Jeseník ortopedických ambulancí, pan doktor Josef Janošec, a teď zřejmě živě, aktuálně i další pan posluchač nebo posluchačka s námi přímo ve vysílání. No, dobrý den.
1: Posluchačka ze Sudkova, dobrý den, paní Olga.
0: Vítáme vás, máte dotaz?
1: Mluvit?
0: Určitě, položte dotaz. Určitě můžete položit dotaz a využijte toho.
1: Jo, pane doktore, já bych ráda poděkovala ortopedickému oddělení v Šumperku, protože jsem byla už po druhý na operaci s ramenem, před 16 rokama to bylo levý, teď je to pravý, teď jsem to podstoupila v únoru, takže mám 4 měsíce po operaci ramena. Klasicko jim řezem to dělali, napřed, že budou dělat spichy, potom to šlo teda klasikou, mám tam 10 stehů, ale mám vůbec nemám teďka žádné problém, tak jsem to drasticky rozcvičila pěkně, je mě 74 roku, já vím, že ty bolesti byly hrozný ze začátku, ale dalo se to vydržet, ale musím poděkovat panu doktoru Psotkovi, ten mě operoval, no a celému tomu aparátu.
0: Taky moc děkujeme za to poděkování. Nemocnice Agel Jeseník připomínáme dneska u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a ty artroskopické, nanoskopické dotazy. Už jsme se tam konečně chvilinku potkávali, že je možné se v různých situacích podívat na ten kloub, přijít tomu na kloub, nechat si navrtnout, no napíchnout koleno. Zkusíme ještě dalšího posluchače, posluchačku. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Zdena z Olomouce, já vás zdravím.
0: Dobrý
2: a pana primáře, a chtěla jsem se zeptat, je mě 75 let, léčím se na reumatoidní artritidu a obě kolena mám po artroskopické operaci před 18 a 20 lety. Začíná mít problémy ráno, nebo když sedím delší dobu, mám kolena stuhlý a mám teda i nárty kotníky. Co se s tím dá dělat? Jestli je to ta reumatoidní artritida, nebo jestli už to můžou být změny po těch 20 letech.
0: A já dodávám, co vidíte nanoskopicky třeba, jestli vidíte i ty reumatické změny.
3: Samozřejmě, jo, ty potíže samozřejmě jsou jako spojené, jo, tam přirozeně dochází k opotřebení chrupavky a ta reumatoidní artritida tím procesem zánětlivým v těch kloubech urychluje to opotřebení chrupavky. Takže jestli jste měl artroskopii, která vám to nějak vyčistila, zredukovala vám tu synoviální výstelku, tak vám získal nějaký čas, ale samozřejmě to opotřebení tím věkem, tím časem jako nezastavíte a to reumatoidní artritida bohužel, když prostě probíhá stejně v tom těle, dá se jenom práškama nějak způsobem regulovat, tlumit, ale stejně probíhá, máte i tam a přispívá k tomu opotřebení urychlenému. Takže tam 18 let je strašně dlouhá doba a to je spíš jako úspěch, že vám to takhle krásně pomohlo na tak dlouho, máte dobře zalečenou revma a zredukovanou tu synovi, tak možná teď by byl dobrý čas se tam znova podívat, jestli tam
0: třeba
3: zrovna nanoskopicky, jako šetrná metoda pro vás, ať vás to nezatěžuje celkově, že vás kvůli tomu nemusí nikdo uspávat. Stačí se tam ta kamera, prohlídne se ten kloub, jestli je tam ještě co zachraňovat, jestli je tam ještě nějaká chrupavka zbylá, jestli jsou tam ty synoviální, jo, ty tkáň synoviální zduřela, jestli má cenu ještě nějak redukovat, nebo prostě už je to na výměnu. Jo, to se dá takhle tím rozlousknout.
0: Je to na tu diagnostiku, třeba nanoskopickým pohledem. Dobře, tady při poděkování za to, že odkudkoliv jste říkal, i olomoucké pacienty máte, ale máte co dělat i s okreskem Jeseník, s tímto spádem, tak ale děkujeme za to, že třeba z Krnova můžeme se ozvat panu primáři a oddělení ortopedie nemocnice Agel Jeseník, kde používají nanoskopii, a co je důležitá věc, a ještě nezazněla asi do vysílání, jak je to s úhradou, prosím, protože zmiňovali jste úplně na začátku, že běžnější je to na soukromých ortopedických pracovištích, sportovních klinikách, kde to asi hradím samoplácovsky, a co u vás?
3: Je to standardně hrazeno z pojištění, je to prostě typ artroskopie, jo? Čili je to hrazené v režimu artroskopie, to je podívání se do kloubu, tam už na tu přístrojovou techniku potom se jako nehledí. No.
0: Takže jak artroskopické výkony, ty větší, tak ty miniaturní nanoskopické pohledy, diagnostika i případný výkon hradí zdravotní pojišťovna tam, kde to tedy mají nasmluváno, což je třeba nemocnice Agel Jeseník.

0: tady živě premiérově, posloucháte-li nás kontinuálně on air, dneska 28. května, vrať mi zpět můj smích. Máte třeba při kontrolách, nebo možná při nanoskopických, už těch zákrocích, dobrou zkušenost, pane primáři z nemocnice Agel Jeseník, že ta úleva třeba přichází, pakliže to byl bolavý stav, že jste vrátili smích, že ta úleva proběhne hned, instantně, okamžitě? Máte ty reference, díky, vrátil jste
1: mi. Jo, určitě, určitě. Spousta lidí v podstatě nalezne to uklidnění už jenom tím, že ví, na čem jsou, co tam teda je a mají nějaký plán, co se s tím dá dělat nebo co se s tím udělá.
0: Náš plán telegraficky se věnovat tedy tam, kde to hlavně bude trošku směřovat k artro a nanoskopii. Ale teď pojďme na kloub palce rukou, stručně telegraficky. Bolí mě kloub palce na obou rukou. Úchop je horší, nemám cit. Zevnitř tady na sobě vidím menší bouličku na kloubu. Kam zajít a zdali by se mohlo jednat o artrozu na rukou?
1: Určitě mohlo by se jednat o artrozu základního článku palce, což je taková typická lokalita na té ruce při manuálně pracujících, přitěžujících lidech a takhle se to typicky projevuje. Čili určitě zajít za ortopedem, základní rentgen udělat, tam už to napoví dost.
0: Jo? Chci se pana primáře zeptat, jestli je operace tří přetržených šlach v rameni náročnou operací, paní posluchačka.
1: Určitě je to zcela jistě náročná operace. Rekonstrukce třech šlach je opravdu výkon, který bude vyžadovat dlouhou rekonvalescenci, je náročný. Měli by to dělat opravdu zkušené pracoviště a tam taky záleží, jak dlouho jsou tržené ty šlachy, jakou má ještě vitalitu, jestli mají šanci vůbec se zahojit, jestli má smysl rekonstruovat. Tam hodně napoví samozřejmě magnetická rezonance předtím. Jo?
0: To spíš je ta rezonance v tomhle případě?
1: V tomhle případě určitě, protože to nám řekne stav těch trhlin, tu lokalizaci a vitalitu těch tkání, jo, dokáže nepřímo taky z toho vyhodnotit, jestli to ještě má šanci na zahojení. Tam jsou určité kritéria, podle kterých potom se rozhoduje, jestli ještě rekonstruovat, nebo už potom čekat na náhradu kloubu.
0: A artro nebo nanoskopicky by se daly šlachy třeba v rameni řešit?
1: To se samozřejmě řeší artroskopicky standardně.

0: Tady ty rekonstrukce šlach v rameni se dělají artroskopicky, my to taky děláme samozřejmě v jeseníku v jednodence, ale samozřejmě, když je to starší člověk, delší doba od úrazu, tak prostě literárně to nemá velkou perspektivu dělat takhle velké rekonstrukce, protože ty šlachy už se nepřihojí, nemají tu kvalitu a ta funkčnost tam nebude obnovená.
1: Další dotaz, potíže s kolenem delší dobu, byla jsem na klinice nukleární medicíny asi 3 roky, se úplně uzdravilo koleno, ale pak se začalo plnit výpotky, po odsátí se opět naplňuje, a k lékařu jsem nešla, koleno pobolívá.
0: Tam je určitě vhodné, aby se paní stavila za lékařem, nechala ho znova vyšetřit, proč se tam dělají ty výpotky. Tak předpokládám, že tam bylo nějaké dráždění synově nebo nějaký reumatoidní proces, proto je tam třeba na té, jako nechci spekulovat, ale určitě teď ten stav může být buď zhoršení toho předchozího stavu, nebo cokoliv jiného nového, k tomu přidruženého, anebo paralelně probíhajícího. Čili potřeba primárně vyšetřit, jestli to koleno v pořádku mechanicky a co nového se tam děje. Ty výpotky můžou být způsobené taky tím. Jo.
1: A když bude v dosahu nanoskopická diagnostika, tak by se zase hodilo ten přehled udělat tou nanoskopií?
0: Samozřejmě dá se i nanoskopicky to vyšetřit, ale jako pořád ten základ je rentgen a vyšetření ortopedem. To nám řekne strašně moc, ten klinický nález a základní rentgen. Prostě.
1: Je pravdou, že pacienti s artrozou 3. stupně mají nárok na křížkové hrazené lázně, paní posluchačka?
0: Ano, je to jedna z indikačních skupin komplexní lázeňské terapie. Artroza v trvalé léčbě a sledování u ortopeda dá se požádat a opak vlastně lékař pojišťovný revizní o tom rozhoduje, takže to není úplně na tom ortopedovi, ale nakonec na tom revizním lékaři pojišťovný.
1: A ten impuls by vycházel
0: ten impuls
1: od toho, když jde o artrozu.
0: By měl být do toho ortopeda a měla byste u toho ortopeda být léčena aspoň ty 2 roky kontinuálně, jo, že vyčerpala konzervativní terapie.
1: Poslední necelá minuta a zásadní vzkaz potenciálním pacientům všeho věku, kteří by měli potíž s kolenem, ramenem, kotníkem, stran té nanoskopie, artroskopie, kterým jsme se chtěli věnovat nejvíc.
0: Určitě nebojte se hlavně vyhledat tu pomoc. Jo? V dnešní době opravdu není problém zjistit, co je tou příčinou, ale musíte přijít, musíte to požádat a pak už se dá vymyslet, jak vám pomoct.
1: Já si myslím, že tam může být i ten časový trošku posun. Artroskopie jsme slyšeli téměř 20 let, ta metoda, někteří přímo ze zkušenosti i déle, ale ta nanoskopie může být novinka, která se ještě před pár lety nepoužívala. Teď by se dala využít.
0: Celé jistě, jo. Ta nanoskopie určitě přináší zase nové výhody a nové možnosti, třeba pro lidi, kteří se bojí operace, bojí se uspání, bojí se hospitalizace. Dá se to udělat zcela v ambulantním režimu během půl hodinky, hodinky. Jdete domů, přijedete autem a odjedete autem zase sám.
1: Chvilinka, na chvilinku. Ano, ano, ano. Ambulantně. Tak ambulance ortopedie nemocnice Agel Jeseník a pan primář z Jeseníku dnes vzácnou návštěvou u nás v apatice Českého rozhlasu Olomouc. Moc vám děkujeme. Šťastnou cestu, šťastný návrat, pan doktor Josef Janošec. Díky moc, naslyšenou.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Jeseníku jsou neprůjezdné některé ulice kvůli cyklistickému závodu. Ukrajinští studenti překládají v Olomouci do své mateřštiny vybrané české zákony. Čtvrtfinálový zápas českých hokejistů můžou sledovat fanoušci na velkoplošné obrazovce na nádvoří zámku v Prostějově. Jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia, slabý přechodně mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. S dopravními komplikacemi musí dnes počítat řidiči v Jeseníku kvůli první etapě cyklistického závodu Míru. Bude část dne uzavřené Masarykovo náměstí a některé ulice ve městě. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
2: Z důvodu první etapy závodu Míru bude ve čtvrtek 28. května v době od 6 do 16.30 uzavřeno Masarykovo náměstí a části ulic Světšova a Palackého. Všem děkujeme za pochopení.
0: Na katedře slavistiky Olomoucké univerzity Palackého překládají ukrajinští studenti vybrané české právní předpisy do svého rodného jazyka. Texty předají právníkům z Ukrajiny s cílem urychlit její vstup do Evropské unie.
3: Studenti Sofie, Maxim překládali jste velice specifický dokument.
4: Českou legislativu ohledně chování ke zvířatům do ukrajinštiny.
3: Co jste se přiučili?
5: Hodně nových termínů odborných.
3: Pedagogický i jazykový dozor měla Radana Mercová. Jak těžké bylo pro studenty překládat právnické texty?
6: Je to samozřejmě těžké. Studenti se zároveň učili vlastně pracovat s umělou inteligencí. Ten text pod odborným dohledem bude jakoby předavatelný, ale tu správnou terminologii musí upravit ukrajinský právník.
3: Za svou práci studenti dostanou zápočet, kredity i certifikát o absolvování překladatelské praxe. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Radnice v Liptani na Bruntálsku zatepluje školku, obec pokračuje v rekonstrukci budovy. Nová jsou už okna i střecha, náklady z části pokryje dotace na podporu znevýhodněných oblastí. Uvedl tamní nezávislý starosta Miroslav Řezníček. Práce potrvají do konce srpna, oprava nemá na provoz školky výrazný vliv.
7: Vytápí se tam, je to dvoupodlažní budova a samozřejmě to vytápění tam nestojí malé peníze, takže veškerá úspora v dnešní době si myslím, že bude znát, takže zateplujeme a vyměňujeme skletní okýnka, které nebyly v první etapě.
0: Hokejoví fanoušci můžou dnes společně sledovat čtvrtfinálový zápas mistrovství světa mezi Českem a Finskem na velkoplošné obrazovce na nádvoří Prostějovského zámku. Zázemí bude pro návštěvníky otevřené od 16 hodin, utkání začne o 20 minut později. Další informace najdete na webu radnice. Sport. 5 českých týmů jede dnes cyklistický závod Míru jezdců do 23 let. Mladí cyklisté absolvují do neděle celkem 531 kilometrů a nastoupají skoro 9,5 tisíce výškových metrů. Nejtěžší etapa na dlouhé stráně bude znovu klíčovým bodem celého závodu, uvedl jeho ředitel Leopold Koenig. Dnešní etapa vede z Jeseníku do Šumperku, poslední čtvrtá bude v neděli mezi Krnovem a Šternberkem.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě. Jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce. Mezi exity Drysice, Brodek u Prostějova se mezi 7. a 11. kilometrem jezdí jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Právě v 11 hodin ve čtvrtek 28. května jsou minulostí. Opět vás při dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc zdraví Vilém Pospíšil. Před malou chvílí také skončila dnešní apatika. Pokud jste ji neslyšeli přímo naživo, už teď ji najdete na webu olomouc.rozhlas.cz. Můžete se dozvědět, alespoň zpětně, něco o ortopedii. To je to téma, které se řešilo před malou chvílí. Pokračujeme dál. Co se dozvědět? dozvíme ale v této hodince dopolední. Blíží se léto, takže pokud jste fanoušky cyklistiky, tak se určitě chystáte na nějakou prázdninovou dovolenou na kolech. Jak převést ve svém autě bicykl, to se dozvíme. Ty možnosti jsou 4, všechny probereme spolu s Alešem Spurným. Potom se vydáme do Šternberka a také do historie. Jan II. Z Lichtenštejna měl velmi zvláštní a blízký vztah k tomuto městu na sever od Olomouce, takže si ho připomeneme. No a do toho spousta hudby, jako první třeba Petr Spálený.

0: Polední vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje. Právě dohrála píseň Right Here Waiting od Richarda Marxe, který tuto píseň napsal pro svou ženu, která byla zrovna natáčet film v Jižní Africe, tak se mu po ní stýskalo, napsal takovouto krásnou píseň, že na ní čeká. Vy určitě čekáte na to, co přijde právě teď. Blíží se totiž čas dovolených a pokud patříte mezi vyznavače cykloturistiky, určitě budete sebou na dovolenou brát i kola. Jakým způsobem a kam přesně se dají umístit na automobil a na co je potřeba dávat pozor, to teď uslyšíte. Uslyšíte to od prodejce kol a příslušenství Aleše Hrdličky.
1: Máme čtyři možnosti: střecha, zadní výklopní dveře na dodávkách, potom je to na kouli, anebo uvnitř auta.
2: Co se preferuje teď nejvíce, respektive co nejvíce doporučujete?
1: Dneska převažuje převoz na kouli, teď pominu, jestli to jsou elektrokola nebo běžná jízdní kola, ale je to jednodušší manipulace, mám to níž, můžu si to tam umístit, jak potřebuju, a samozřejmě dneska máme i víc jakoby parkovací místa na té zadní kouli, to znamená, začíná to třeba od jednoho až po ty čtyři místa, v některých případech to už je extrém, je možnost nastavit i to páté místo, ale to je taková provizorka, což my ani nedoporučujeme.
2: Hraje tam nějakou roli váha těch kol?
1: V první řadě jde o vůz nebo o auto, který máte. Samozřejmě, čím máte mohutnější auto, těžší, tak to lépe zvládá přepravu kol, protože samozřejmě na té zadní kouli je to celkem velká páka. Nahoře na střeše je to zase odpor vzduchu, který tam vzniká, ale je to zase i o hmotnosti toho samotného kola. Na tu střechu je možný umístit, jestli máme možnost upnout to kolo za přední vidlici, anebo ho tam dát celé s předním zadním kolem, tak je možnost umístění i toho elektrokola na tu střechu, ale samozřejmě to jsou kola spíš sportovní, i když je to elektrokolo, ale jsou to třeba hmotnosti kolem 15 kg, takže to můžu dát jakoby standardně, i když je to elektrokolo, umístit na tu střechu. Dozadu na ty zadní dveře a na tu kouli pak už je to jenom o kvalitě toho držáku, který tam je, ale ty nosiče aspoň na tu kouli se pohybují v nosnosti mezi 50 a 65 kg, což mi doporučujem těm zákazníkům, když nám tu otázku položí, samozřejmě čím vyšší nosnost nosiče, tím vždycky lepší.
2: Kombinace, že bychom měli dvě kola vzadu a dvě kola na střeše.
1: Tím hlavně ten uživatel řeší tu situaci, protože čtyři kola, když tam má ještě, dejme tomu, dvě elektrokola, tak všechny čtyři kola neumístí dozadu. Takže je ideální na střechu dát samozřejmě lehká jízdní kola a dozadu na kouli ta dvě elektrokola.
2: Když už kola umisťujeme kamkoliv, v jakém stavu?
1: To se teďka asi bude týkat především těch elektrokol, protože jízdní kolo máme tak, jak je, takže buď ho umístím na tu střechu s předním i zadním kolem, jsou takový držáky, anebo ho uchytím za přední vidlici a přední kolo dám do kufru auta. Ale u těch elektrokol my v každém případě doporučujeme, ať má jakoukoliv hmotnost, tak vytáhnou z toho akumulátor. Ale nejenom akumulátor, ale všechno to, co může při té jízdě uletět. Blatníky, brašny, případně displej. Je to lepší pro bezpečnost jak toho silničního provozu, tak hlavně i o to kolo, který asi samozřejmě dovezete v daleko lepším pořádku.
2: Co se týče materiálu, z jakého je to kolo vyrobeno, hraje nějakou roli, teď třeba myslím na karbon a na upínání v těch nosičích?
1: U těch elektrokol je to asi skoro jedno, protože ta pevnost toho karbonu, mohutnost toho kola a upnutí, tak je to asi jedno, jestli máte hliníkový rám nebo karbonový rám, i co se týká hmotnosti, protože u elektrokol hmotnost, jestli máte karbonové nebo hliníkové, hraje minimální roli. Samozřejmě u těch běžných jízdních kol ty rámy nejsou tak mohutný a ta stěna toho karbonu není tak silná, takže na to je potřeba brát ohled, kde a jak to kolo umístit, ale zas na druhou stranu můžu říct, že pokud má někdo karbonové kolo, tak je to většinou tak zkušený cyklista, že už si s tím poradí sám o sobě.
2: Na co si u toho upínání, umisťování dávat největší pozor?
1: Hlavně u těch elektrokol, pokud je ten nosič takový kompaktní, to znamená, že jsou ty kola příliš blízko u sebe, tak dochází k poškozením těmi jednotlivými koly, právě těmi otřesy, jako sebe ty kola třou, a na to spousta těch uživatelů nedává pozor a teprve potom, když kola vyloží, tak zjišťují, jaké škody vlastně napáchal. Není to určitě nic fatálního, že by to mělo nějaký dopad na funkci toho kola, ale po stránce esteticky samozřejmě si poškodíte lak nebo lak vidlice, cokoliv jiného.
2: A stane se ještě i dnes, že někdo zapomene, že má kolo na střeše?
1: No už to není tak často, ale si můžu říct, my jsme tady v Olomouci a když se řekne myší díra, tak spousta cyklistů ví, že tam nechali nahoře na střeše kola a ty byly v takovém stavu, že už byly nepoužitelné.
2: Říká Aleš Hrdlička z Voice Bike z Olomouce Chvalkovic. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

Dospívala Luciana Krecarová, že nevíte, kdo to je, no je pravda, že tato zpěvačka je asi známější pod svým pseudonymem Anna K. Píseň Zavírám oči, to je něco, co vy určitě nedělejte a hlavně si nezacpávejte uši, protože pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za malou chvíli se vydáme do Šternberka, ke kterému měl velmi zvláštní vztah Jan II. Z Lichtenštejna. Známý byl financováním dobročinné činnosti, podporou místních institucí i staveb. Více už za malou chvíli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Sempre Albano a Romina Power, taková legendární píseň italského popu, která byla a stále je oblíbená i u nás. Posledním Lichtenštejnům na Štenberském hradu jsou věnovány dvě nově otevřené prohlídkové trasy. Zvláštní vztah měl k tomuto sídlu Jan II. Z Lichtenštejna, jak se dozvídáme od autora instalací Radka Ryšavého.
1: Já si myslím, že Štenberg byl dosti výjimečný zejména pro Jana II. Z Lichtenštejna, což byl v podstatě takový ten proslulý mecenáš, milovník umění, nejenom milovník, ale i znalec umění, který se vlastně na Štenberku rozhodl trávit poklidné chvíle. Tím, že on byl majitelem toho proslulého a tehdy už turisticky velmi využívaného lednicko-altického areálu, tak ten Štenberg byl pro ně takové jako klidové místo, takové útočiště, takové tuskulum, ermitáž, kde v klidu mohl rozjímat se svými sbírkami, se svými blízkými. Ten životní příběh Jana II. Je zajímavý. On se nikdy neoženil, protože velmi inklinoval k doktríně řádu maltéských rytířů. Tady na hradě žil se svým pobočníkem, hrabětem z Hardegu, který shodou okolností byl členem maltéského řádu, a se svojí ovdovělou sestrou, která mu vedla domácnost. Takže v podstatě v době, kdy on dokončoval rekonstrukci Štenberského hradu v roce 1913, už to byl pán v letech, bylo mu přes 70 let a vytvořil si takové příjemné místo na klidné bydlení na stáří.
2: Také mě zaujalo, protože samozřejmě romantismus je dobou, kdy se panská sídla přestavovala, ale vy jste říkal, že Lichtenštejni k tomu přistupovali speciálně.
1: Ten Jan II. Obzvlášť, protože když se řekne romantismus a Lichtenštejnové, tak se všem logicky vybaví zámek v Lednici a ta jeho novogotická přestavba. Je pravda, že tato přestavba proběhla kolem poloviny 19. století, kdy ten myšlenkový základ, který zatím vším byl skutečně spíš zbožňujeme Anglii, líbí se nám všechno britské, parforzní hony, průmyslová vyspělá společnost a tak dále. Takže napodobme naše sídla těm skvostným anglickým sídlům a zejména té anglické šlechtě, která je naším nedostižným vzorem. Takže takhle vznikla přestavba Lednice v tomhle duchu, stejně jako teda Hluboké, Hrádku u Nechanic a tak dále. Ale ten velice pozdní, ten akademický historismus, který postihl Štenberg až v těch 80. letech, ten měl trošku jinou motivaci. Jak už jsem říkal, ten Jan II. Byl velice znalý, sečtělý, v podstatě vzdělaný muž, který rozuměl umění, rozuměl architektuře. Dá se říct, že celý ten hrad zrestauroval do nějaké ideální gotické podoby, podobně jako třeba Josef Mokr vtiskl podobu hradu Karlštejn. To jsme v té stejné době, v tom samém závěru 19. století, takže už to nebyl ten romantický historismus, ale spíše takový ten akademický historismus. A jak jsem říkal, ten Jan, který věcem rozuměl, uměl se obklopit schopnými architekty, rozuměl těm sbírkám, tak vlastně nejenom zvenčí, ale i zevnitř ten hrad zaplnil skutečně skvostným zařízením z období gotiky, renesance i nějaké to baroku, to samozřejmě bylo.
2: Když se řekne Lichtenštejnové ve Štenberku, tak se každému vybaví kuchyně a výtah.
1: No a to je samozřejmě naprosto správné myšlení, protože ten Jan, ten hrad restauroval právě i jako místo, kde se rozhodl bydlet. To pohodlné bydlení obsahovalo právě takové technické vymoženosti, jako byla ta kuchyně nebo ten elektrický výtah.
2: Ty už jsou přístupné dlouho, ale teď tedy nově se můžeme projít, řekněme, jejich bytem. Jak vznikala tahle ta trasa a co všechno jste použili, co tady třeba už bylo ve Štenberku, co jste scháněli?
1: Na rovinu, my jsme použili naprosté maximum toho, co už Štenberg měl. Tak jako na většině lichtenštejnských sídlech po roce 1945, oni měli příležitost sbírky, které měli tehdy v Československu, ještě odvést do svých sídel v Rakousku a ve Vaduzu. Ale pořád na Štenberku docela dost předmětů zůstalo. No a potom samozřejmě jsme pracovali analogicky s tím, co víme, že je součástí šlechtického sídla v 19. století. Ale zrovna v případě Štenberka nám teda ještě velmi napomohly inventáře, které se dochovaly. Jsou v podstatě v olomouckém archivu, kdy ten Jan II. Téměř každý rok pořizoval soupis zařízení Štenberského hradu. A některé ty předměty on pořizoval přímo z aukcí po celé Evropě, ale některé věci on si sem nechal navážet z jiných sídel, které tak často nevyužíval. Takže v tom archivu se třeba nachází přímo seznam předmětů, které on sem nechal převést ze zámku v Lednici, něco sem nechal navozit ze zámku ve Valticích, takže on tady měl takový svůj vnitřní klid, mohl se věnovat svým oblíbeným činnostem, nebyl tu nikým rušen a zkrátka a dobře rád žil, pohyboval se a obklopoval se těmi skvostnými historickými sbírkami, které ho fascinovaly celý život.
2: Ze Štenberka Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Bousty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stal u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat. O tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pomalu, ale jistě se blíží čas oběda. Věřím, že vy, kteří jste doma, tak už si třeba chystáte něco dobrého. No a pokud to bude nějaký třeba asijský pokrm, tak pro vás přesně budou dnešní babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Ty totiž prozradí, jakou správnou chuť má dodat koření, které koření používat, aby ta chuť byla přesně taková, jaká má být. Ještě předtím ale dostane přednost Lenka Filipová.
1: Kup mi den,

0: Babské rady.
1: Jaké jsou nejpoužívanější bylinky na asijské pokrmy? Mezi nejznámější patří koriandr setý. Pro svou výraznou vůni i chuť ho patrně budete milovat, nebo ho nesnesete. Je totiž součástí naprosté většiny pokrmů z Asie. Používají se hlavně listy, ale jeho stonky a kořínky jsou chuťově i aromaticky ještě výraznější. Čerstvým koriandrem zdobíme polévky, nudlové saláty či oblíbený grilovaný bůček. Tahle bylinka se s oblibou přidává i do letních závitků a skvěle doplní thajské curry. Využití najdou i semínka, která se suší a mají jinou jemně nasládlou chuť. Další výrazná bylinka z Asie je citronová tráva. Svou výraznou citronovou vůní dochucuje pokrmy, ale i parfémy. Vypadá jako šedozelená tráva, povaření se z hotových pokrmů většinou víme. Citronová tráva se skvěle hodí k jídlům s mořskými plody, rybami, lahodí i kokosovému mléku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Hodiny ukazují přesně 11 hodin 53 minut, to znamená, že se blíží poledne a s ním samozřejmě zprávy. Dozvíte se, jak letos sucho a horko trápí zemědělce v Olomouckém kraji, nebo že se chystá start štafetového, běžeckého a cyklistického závodu Vrtran Moravská brána. Teď už ale můžete také využívat telefonní číslo 723 70 33 51. Na to můžete posílat SMS-kové vzkazy, protože po zprávách ve 12 hodin startuje pořad Hrajeme na přání, můžete si volat o písničky a tak dále. Přeji vám příjemný poslech.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Horko a sucho stěžují práci v zemědělství v Olomouckém kraji. Podél trasy budoucí vysokorychlostní tratě Moravská brána se dnes poběží štafeta. Zemřel Jan Hraběta, herec z divadla Járy Cimrmana. Odpoledne bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vedro a sucho letos podle zemědělců v Olomouckém kraji zhoršují stav plodin, komplikují závlahy a můžou snížit výnosy. Nedostatek vody v půdě označují za dlouhodobý problém, který zvyšuje náklady a oslabuje výnosy. Na přesné vyčíslení letošní úrody je ještě brzy. Přesto už teď podle informací od zástupců jednotlivých družstev někteří zemědělci v celém Česku odhadují pokles výnosů o 30 až o 50% oproti loňskému roku. U železniční stanice v Brodku u Přerova už za 2 hodiny začne štafetový běžecký a cyklistický závod s názvem Vrt Run. Moravská brána. Cíl je v centru Hranic. Trasa závodu vede podél připravované vysokorychlostní železniční tratě Moravská brána. Smysl akce popisuje za organizátory Petr Tolman z Unie železničních zaměstnanců.
4: Spojit železničáře, dodavatele a místní veřejnost. Zároveň je i informovat o tom, jak vlastně ten projekt, jak se to s ním aktuálně má. A zároveň ta poslední štafeta bude, ten poslední štafetový úsek od Slavíckého tunelu na náměstí v Hranicích bude otevřen i pro veřejnost.
3: Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli.
1: Sport.
3: Ve třetím kole na Roland Garros už je tenista z Prostějova Jakub Menšík. Jeho utkání s Argentincem Navonem trvalo déle než 4,5 hodiny. Český reprezentant vyhrál v 5. setu. Po matchballu padl vyčerpáním na zem a potřeboval pomoc lékařů.
5: Od 4. setu jsem nebyl schopen díky těm podmínkám do sebe vlastně dostat skoro žádnou tekutinu, protože mi bylo těžko a víceméně bych to ani v sobě neudržel, tak logicky po těch 2 hodinách, co jsem vlastně nepil tady v tomhle vedru, tak přišla dehydratace a díky tomu ty křeče přišly.
3: Postoupila také olomoucká rodačka Karolína Muchová, která si poradila ve 2 setech s Kamilou Rakimovou z Uzbekistánu. Na turnaji naopak ve 2. kole skončil hráč prostějovského klubu Tomáš Macháč. S Němcem Zverevem prohrál 0-3 na sety.
1: Počasí.
3: Odpoledne bude na střední Moravě jasno, přechodně až polojasno. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 11 až 15. A povane slabý, místy mírný, severozápadní až severní vítr. Zítra čekáme jasno, přechodně polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17. A foukat má slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se na silnici 35 v Třebovské ulici v Mohelnici. Cestáři tam opravují v pravém pruhu vodorovné dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme vám krásné a pohodové poledne ve čtvrtek 28. května. Tady s námi, tedy s Českým rozhlasem Olomouc, v tuhle chvíli startují písničky na přání. A kdybychom měli zmínit to dnešní jméno, no já se přiznám, že do nedávné doby jsem ještě neznala žádného Viléma, ale už vím, je to také náš kolega, moderátor, takže blahopřejeme k svátku všechno jen to nejlepší a to vůbec všem Vilémům, kteří dnes slaví a stejně tak i vám, kteří dnes máte svůj narozeninový den. Dnešek ale přináší ještě jednu oslavu. Vy, kteří za chvíli už budete mít dost těch vysokých teplot a sluníčka, tak budete moci jít do kina. A to na nový film Jana Svěráka Pět švestek. Je to komedie o pěti starých kamarádech, kteří naposledy vyrazí na loď. A hrát bude třeba Petr Kostka, Oldřich Kaiser nebo Lenka Termerová. Takže Pět švestek určitě si nenechte ujít. Určitě to bude kvalitní záležitost, když je spojena právě s Janem Svěrákem. Zora Ješková v tuhle chvíli už zve k písničkám na přání. Věřím tomu, že si budeme hrát také krásné, kvalitní hity, třeba i staré šuplíkovky, které můžete vybírat, staré evergreeny na telefonu 221 555 444. Ať máte pohodový den a ať se vám dobře daří.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: My jsme s Leškem Semelkou otevřeli ty dnešní 28. květnové písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, jeho jména. Tak nezapomeňte na jména také těch dnešních oslavenců. No a nezapomeňte, že těm svým milým můžete nejen zatelefonovat na 221 555 444, ale můžete jim poslat také pozdrav SMS-kový na telefonu 723 70 33 51, ale má to jedno úskalí, protože v tomhle případě přednost ve výběru písniček vždy mají ti, kteří nám zatelefonují. No a když už jsme u těch pozdravů a přání a toho, co všechno se dnes může slavit, tak nezapomeňte, že dnešek je také Mezinárodní den mléka a Světový den her. Můžete si vybrat ke slavení cokoliv chcete, ale třeba i to, že prostě máme krásný slunečný den. A na telefonu paní Lidušku z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Želinko, já vás srdečně zdravím a přeju vám všem moderátorům a pracovníkům krásný sluníčkový den do Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla poslat písničku našemu oslavenci panu Vilémkovi Pospíšilovi k dnešním jmeninám. Vilémku, přeji vám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody do dalších dnů i ve vašem studiu. Buďte vždy tak šikovní, jak nám vždy voláte a usměvaví. Děkuji, paní Zorinko, mějte se krásně a naschledanou.
1: Tak blahopřejeme a samozřejmě a rádi. Vy jste vybrala, říkala něco pro mladé, tak jo, tak dáme jednu takovou taneční od kapely Alphaville, ať se líbí, a moc pozdravujeme i vás. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Tak písnička už je připravená, my se za chvilinku podíváme také na vaše SMS-kové vzkazy a pozdravy, ale samozřejmě i na vaše telefonáty na 221 555 444.

0: Kapela Alphaville a písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Paní Zdenička s panem Václavem z Lipníku nad Bečvou. Dobrý den.
1: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát Taňovi Hurinovskému. On je v domově důchodců Pavlovici. Tak on byl dělal s manželem na počtě, takže bychom mu přáli hlavně hodně zdravíčka, mu ty nohy ještě šlapou. No,
0: tak jo.
1: A to zasírajou Zetkovi.
0: Moc pozdravujeme, všechno jen to nejlepší přejeme a to stejně tak i vám. A říkali jste
1: ano,
0: něco
1: děkuji.
0: Od Jaromíra Majera. Rádi pošleme
1: ano,
0: jedno o přátelství. Naschledanou, hezký den.
1: Naschledanou, děkujem.
0: Písnička letí také pro vzpomínku nad chána Viléma. Zdraví Hana ze Záběštní Lhoty. Milý Vilémku, to už je vzkaz pro našeho kolegu. Já vám přeji pevné zdraví v rozhlase, ať vás to baví. Když svítí sluníčko, nebo se mračí, rád si povídáte s posluchači. Život, ať máte krásný, celičký a rád lidem vybíráte písničky. Štěstí, ať máte jako prachu. Cesta do rozhlasu proběhne beze strachu. Oslava, ať se vydaří a přátelé vás dárky obdaří. Sluníčko, ať se na vás dívá z výše. I když měsíc maj jde do finiše, to vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Krása, děkujeme. A ještě gratuluji milé vnučce Teresce k úspěšnému složení maturitní zkoušky. Blahopřeje babička Hanička ze Záběštní Lhoty.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Skupina Kolibříků v Úlec se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář a letos jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úlec.
3: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V Českém rozhlase Olomouc teď vítáme v písničkách na přání na telefonu 221555 pana Jardu z Prostějova. Dobrý den.
4: Zdravím všechny hodné lidi, zdravím všechny moderátory Českého rozhlasu v Olomouci a pokud mohu, chtěl bych dneska všem věnovat písničku starou asi už no 50 let, takže pro ty naše hodně brzy narozené od Milana Chladila a chtěli by jim popřát, aby si vzpomínali na ty krásné doby, kdy tato písnička ještě byla novým hitem. Hodně štěstí, spokojenosti a pozvánky na jízdy veteránů přeje Jarda Prostějov.
1: Děkujeme za pozdravy. Vy jste vybral píseň, kterou mnozí pamatují v podání Udo Jürgense. My si ji poslechneme v podání Milana Chladila. Krásných 17. Tak ať se hezky vzpomíná. Naschledanou.
4: Děkuji, naschledanou.
1: Pan Jarda z Prostějova. Tuhle písničku posíláme také kolegovi milému Vilémovi. Milý Vilémku, všechno nejlepší k svátku, štěstí, pohodu, lásku a hlavně hodně zdravíčka a krásné májové dny přeje posluchačka, která vás ráda poslouchá, Marie z Prostějova. A další hudební pozdrav letí s přáním krásného slunečného odpoledne k dobré kávičce, rodině Gotwaldové do Doubravice, dále Pytlíčkovým, Navrátilovým, Alence do Jeřmaně, Henrice, Alence a Karlovi, na všechny vzpomínají Joži a Fana.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Jsou s vámi písničky na přání a my už v tuhle chvíli míříme do Strukova. Paní Eva se k nám dovolala. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vás zdravím všechny v rozhlase a všechny milé přáteli tohoto pořadu. Přeji vám hodně zdraví. Hlavně bych chtěla popřát paní Zdeňce Šínové do Hrochova v jejím narozeninám. Milá Zdeňčko, všechno nejlepší, hodně, hlavně hodně zdraví, ať si vám daří všechna vaši činnost, které máte tak mnoho. A buďte hlavně zdravá. A dále bych chtěla popřát a poděkovat velké díky všem děvčatům našeho strukovského Babince, které mě přišly včera navštívit. Děvčata, já vám přeju hodně, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a veliký dík za to za tu krásnou návštěvu. A byla to Helenka Rostipalová, Anička Kelarová, Jarka Jašková, Janička Hublarová a nechci na někoho zapomenout, pane. Jo, Marie Krejčí ještě tady byla. Tak vám přeji všem hodně štěstí, zdraví a díků za krásnou návštěvu. Jo, to pro mě velké pohlazení po duši. Děkuju vám moc a buďte zdravé, šťastné a ať se vám daří ve všech vašich činností.
1: Tak jo. Děkujeme za vzkazy.
2: Já taky děkuju.
1: Mějte se krásně. Paní Eva ze Strukova byla s námi, vybrala přátelství Petra Reska. Tahle písnička patří s přáním všeho nejlepšího, hodně štěstí, zdraví a pohody, také k 87. narozeninám Jarkovi Zapletalovi. Milý Jarku, my ti přejeme všechno jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti, prostě ať se ti opravdu daří k tvým 80. narozeninám. Tak to Jarkovi Zapletalovi z Raputína přeje manželka Eliška a k blahopřání se přidává i Český rozhlas Olomouc. Blahopřejeme Jarkovi Zapletalovi.

přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Tady je Český rozhlas Olomouc. Petr Rezek dospíval tu o přátelství, se kterou určitě všichni souhlasíme, je s tím poselstvím, které nám tahle píseň předala. Ale už přidáváme další vzkazy a také písničku. No tohle bude lahůdka. Vybírala ji paní Milena z Broumova a už nám k tomu poví víc. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás všechny zdravím, všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a hlavně bych chtěla pozdravit ty moje šuplikáře a to by byl pan František z Javorníku, kterýmu děkuju, že mě taky vždycky pošle nějakou tu písničku pěknou a hlavně bych mu chtěla popřát, aby byl hodně zdravej, aby si ve zdraví a pěkně užíval ty jarní dny. Potom bych chtěla pozdravit pana Petra z Přerova. Taky už jsem ho dlouho neslyšela, ale doufám, že zase navážeme trochu. Mm-hmm. A potom bych chtěla také pozdravit pana Jiřího z Litovle, ten je teďka na cestách, tak ať mu to všechno dobře klapne, co má v plánu. A hlavně bych chtěla taky pozdravit a popřát hodně zdraví paní Haničce z Moravského Berouna. No a to by bylo asi tak všechno. Vás taky, paní Zorinko, zdravím a přeju hodně zdravíčka. Děkuji vám za vybrání písničky. Doufám, že se vám všem bude líbit. Mně se líbí. Nechtěla bych vás ustat, protože se to jmenuje Dobrou noc, ale kvůli té krásné melodii, která se mně líbí a doufám, že se vám bude i všem také líbit. Já vás moc zdravím. Přeju všem hodně zdraví a zase příště naslyšenou.
1: Děkujeme a také se budeme těšit. Mějte se krásně, nashledanou. Děkujeme za pozdravy i za to navázání a vzkaz pro všechny šuplíkáře. Trošinku se nám ulejvají, tak jo.
2: Ano.
1: Děkujeme moc. Nashledanou. Paní Milena z Broumova. No a včera oslavila krásné 85. narozeniny paní Svatoslava Kučerová z Odrlic. Štěstí, zdraví, pohodu a vždy jen dobrou náladu. Přeji členové senior klubu Senice na Hané. Zdravíme do Odrlic, Svaťku Kučerovou, blahopřejeme. No a do Ludmírova hrajeme milovaným Olince a Domíškovi Šmídovým. Posíláme blahopřání k narození milované Marušky, naší páté pravnučky. Ať zdraví, radost, láska a boží požehnání vás provází prababička Hela, pradědeček Jarda a všechny rodiny. Blahopřejeme.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
2: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas Olomouc za písničky na přání. Zdravíme v tuhle chvíli paní Zdenu Uničova. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku pro klidný a pohodový den posílám Milanovi a jeho mamince do Uničova, Lidušce Siglové do Doubravice, Evičce Brožové do Strukova, Jindřišce do Chropině a jejímu bratrovi Laďovi do Tavačova a Toničce do Ludmírova. Písnička je pro všechny přátelé a taky pro ty, kterým nikdo nezahraje. Pěkný a pohodový den prožitý ve zdraví všem přeje Zdena z Uničova. Děkuji.
3: Děkujeme také a pozdravujeme velmi. Naschledanou, paní Zdeničko.
4: Naschledanou.
3: Přidáváme další vzkazy SMS-kové. Dobrý den, zahrejte prosím do Jeseníku. Milé babičce Božence Šimečkové, Lidušce Janisové, pro radost a pro odpolední pohodu posílá Petr a Maruška. Zahrajte prosím všem šuplíkářům a držte palce v hřebíkách. Děkuji Jitce, že mě za noční linku zdraví Robert. Krásný den, písničku posílám a pěkný den k milým narozeninám přeji. Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví a štěstí paní Zdeničce Šínové a také všem milým do Českého rozhlasu Olomouc. Krásný pozdrav posílá paní Lída. Pěkný hudební pozdrav letí také k nádherným 77. narozeninám s přáním hodně zdraví, štěstí a pohody sestře Zdeňce Divišové do Zábřehu, přeje Emílie. A ještě hezký pozdrav letí paní Smrčkové do Pískova k obědu a ke kávě, přeje sestra s rodinou.

0: Marcela Lajferová, Hrdá láska, a za malou chvíli už ji vystřídá naše posluchačka paní Liduška z Jeseníku. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý poledne, paní redaktorko, já vám přeji všem, kdo posloucháte. A dneska bych chtěla předně poděkovat paní Mileně Dobroumova. Mně se ta písnička tak strašně líbila, já jsem si tak pospívala, že teďka budu muset četřit hlasem. Díky, paní Mileno, velké díky vám přeji a posílám vám taky písničku, možná i vám se bude líbit. A chtěla bych pozdravit Zdeničku do Uničova, hlavně taky a moc Zdeničku do Holubic, protože to prostě člověk proto nemá ani slova. Jiřince do Sudkova, Mařence do Koušova, Haničce do Předmostí, Jarouškovi do Loštic a Břetíkovi do Štítu. Pěkně děkuju a někdy, až se zase povede, tak budu přát dalším. A vám, paní redaktorko, moc děkuju a taky se na vás těším. Nashledanou.
0: Moc se těšíme vždy na naši pohádkovou babičku, paní Lidušku z Jeseníku. Moc vám děkujeme za zavolání.
1: Ano.
0: Opatrujte se. Nashledanou.
1: Děkuju pěkně.
0: Tak a já přidám další pozdravy, které jsou tady SMS-kové. Pošlete krásnou písničku Břeťovi a také Tekyčce Baťové do Štítu. Přejeme krásný sluníčkový den, pohodu a zdraví, zdraví Jarka a Mirek s celou rodinou. Pěkný pozdrav patří paní Iloně Šmoldasové do Loštic. Pro potěšení a pohodu posílají a přejí přátelé z Babic. Zdravíme Ilonu Šmoldasovou. Hrajeme také k dnešním krásným narozeninám Jarce Tezelové. Jarko, přejeme hodně zdraví, spokojenosti, pohody, prostě všechno jen to nejlepší. Radost z vnoučátek, to vám Jarko Tezelová přeje Eva a Pavel. A ještě pozdrav a ten patří pro paní Marii Šmídovou, která dnes slaví 81. narozeniny. Milá paní Maruško Šmídová, přejeme vám hlavně zdravíčko a pohodu. Janča a Davča, tak moc pozdravujeme. A ještě tady je jeden pozdrav od dědy, který píše: zahrejte mým holkám, které se o mě starají, někdy až moc, zdraví děda. Příběh naší lásky posíláme v podání Ivety Simonové a Richarda Adama.

0: A další pozdrav. Paní Drahomíra z Olomouce se k nám také dovolala ještě do písniček na přání. Určitě stihneme další přáníčko. Dobrý den, vítejte. Komu budeme hrát?
1: Dobrý den. Já bych chtěla pozdravit fotbalisty z Hněvotina, kteří dneska budou hrát o super pohár na Andrově stadionu, a chtěla bych jim popřát, ať vyhrají. Zkrátka, ať se jim daří a ať ten pohár vyhrají. Děkuji.
0: Rádi písničku posíláme, přejeme vám všem hodně zdraví, štěstí a pohody a držíme vašim hněvotinským fotbalistům palce. Mějte se pěkně, nashledanou, děkujeme. Tak a další vzkazy SMS-kové jsme vyčerpali. Tak si pustíme Frankiška Ringočecha. Zelená je tráva.

Český rozhlas Olomouc. Ještě 3 minutky. Máme tady 13. hodinu a povídání Alex Minářové s hostem. Bude to scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková. Tak si to užijte a nezapomeňte na soutěžní hřebíky a spoustu nových cen po 14. hodině. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my iron man Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue sea.

0: fell in eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Dopravu v Šumperku dnes komplikuje cyklistický závod Míru. Zdravotníci Přerovské porodnice mají nové vybavení. České hokejisty čeká odpoledne čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Zítra bude jasno, teploty do 25 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V Šumperku dnes počítejte s uzavírkou 8 ulic. Ve městě je totiž cíl první etapy tradičního cyklistického závodu Míru. Řidiči neprojedou například ulicemi Československé armády a 8. května a taky hlavní třídou. Peloton by měl do města dorazit před 17. hodinou. Více mluvčí města Jana Kaněvová.
4: V době příjezdu pelotonu očekáváme kolony vozidel, zejména na příjezdu od Zábřehu na Jesenické ulici. Řidičům proto doporučujeme využít průjezd městem po ulici Zábřežská. Kruhový objezd u Bikers Baru bude v době průjezdu pelotonu krátkodobě uzavřen.
2: Seznam uzavřených ulic a popis všech dopravních opatření spojených se závodem Míru je na webu radnice. Porodní gauč nabízí nově rodičkám Přerovská porodnice. Nemocnice ho získala darem od nadačního fondu Propolis 33. K čemu je gauč dobrý, popisuje mluvčí zdravotnického zařízení Radka Miloševská.
5: Porodní gauč je navržen tak, aby ženám umožnil rodit v různých vertikálních a intuitivních polohách, které mohou přispět ke komfortnějšímu průběhu porodu. Podle odborných studií mohou vertikální polohy zkrátit délku porodu, podpořit efektivní kontrakce a snížit potřebu některých porodnických intervencí.
2: Muzeum umění v Olomouci otevře během páteční noci kostelů dvě nové výstavy. První z nich, která představí díla autorů někdejší ostravské skupiny Vitři, ponese název Mezičasy. A návštěvníci ji najdou v kapli svatého Jana Křtitele a v křížové chodbě z Díkova paláce. V kryptě katedrály se ve stejný den otevře muzejní výstava Šlechtictví a kněžství, sdělil dnes mluvčí muzea Tomáš Kasal. Během noci kostelů si budou moct ve večerních hodinách zájemci prohlédnout tak samotný románsko-gotický Zdíkův palác.
3: Sport.
2: Čeští hokejisté nastoupí ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu budou hrát proti Finsku. Poslední zápas se ve skupině Češi s Kanadou prohráli, ale podle útočníka Lukáše Sedláka to byl povedený výkon, na který může národní tým navázat.
6: Jo, já si myslím, že je důležitý, že jsme sami sobě ukázali ten návod na ty zápasy, že takhle prostě musíme hrát s každým soupeřem a samozřejmě to čtvrtfinále vždycky je těžký, Finové hrajou dobrý hokej, takže sami sobě jsme ukázali, jaká cesta vede k tomu úspěchu a to, jak musíme hrát, aby jsme ten zápas mohli zvládnout.
2: Čtvrtfinále mistrovství světa Česko-Finsko začne v 16:20. Souběžně se proti sobě postaví Kanada a Spojené státy. Ve 20:20 začnou zápasy Norsko-Lotyšsko a Švýcarsko-Švédsko.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě jasno, přechodně polojasno, teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17, povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor v Unčovicích, když budete výjíždět z obce na silnici 449. Srazilo se tam osobní auto s motorkou. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí bez zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scenáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě českým, našim, no, jo, hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří jsou
1: našim
0: ty vaši.
1: Jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvální, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznisu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: No, píšete třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujal, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénárist je ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není. Tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o to o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální. Můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový, jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu?
1: Poznamenala vás i tomto? Si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni vždycky řekli, Pavlínko, tam si běh, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě strýček Jedlička, takový je. Ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrost ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo. Takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda. Jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka věka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo? A ona to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecký doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomu, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli takovou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra, jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale byli fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: ale také, ale také třeba dvojčata, miminka. Co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí a taky, když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo. A tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále, a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkal, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním, já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od to druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy? Jo.

0: týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále, a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila tu, nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo. Takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojení, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
1: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, mon táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivedla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Benzín v Olomouckém kraji mírně zdražil, nafta zlevnila. V Přemyslovicích na Prostějovsku vyroste nové parkoviště. Hokejové čtvrtfinále Česko-Finsko můžete sledovat i na velkoplošné obrazovce v centru Přerova. Zítra bude jasno, teploty do 25 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Benzín v Olomouckém kraji od minulého týdne mírně zdražil. Nafta zlevnila. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 43 korun a 10 haléřů. Před týdnem byl o 10 haléřů levnější. O necelých 80 haléřů na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 40 korun a 40 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Vedení Přemyslovic na Prostějovsku bude investovat do stavby nového parkoviště. Plochu pro auta dělníci vybudují na místě dvou neobydlených domů, říká nezávislá starostka Iveta Pořízková.
2: Bude to v místě u hlavní cesty, kde jsme zakoupili dvě nemovitosti, kde jedna už je zbouraná, druhá se bude bourat, nebo už je započaté bourání, musí se dobourat. Určitě je to tam potřeba, protože nahoře máme tři obchody a není tam kde zaparkovat, takže je to poměrně taková. A ještě naproti máme zdravotní středisko, takže je to důležitá věc.
0: Nejoblíbenějším dívčím jménem loni byla Viktorie. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Viktorie rodiče vybrali pro skoro 1200 narozených dívek. Jako druhá skončila Eliška, která se na prvním místě žebříčku držela 13 let. Třetí zůstává Sofie. Mezi chlapeckými jmény i dál vede Jakub. Rodiče tak loni pojmenovali 1320 narozených chlapců. Za ním následuje Matyáš a Jan. Fandit českým hokejistům dnes můžete například u velkoplošné obrazovky na náměstí TG Masaryka v Přerově. Čtvrtfinálové utkání s Finskem začne v 16 hodin a 20 minut. Předcházet mu bude od 15 hodin předzápasový program s prezentací Přerovského hokejového klubu. Pro děti budou připravené soutěže. Uvedla to ředitelka kulturních a informačních služeb Lada Galová.
3: Bude tam také autogramiáda s hokejistou s Přerovaným Kundrátkem a po vlastně čtvrtfinále, po čtvrtfinálovém zápase bude kolem 19 hodin následovat koncert kapely Spocená uklizečka.
1: Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc ohlásila první letní odchod z kádru. Do pražské Slávie přestoupil 27-letý slovinský křídelník Daniel Šturm. Toho Olomouc přivedla v zimě za necelé 2 miliony euro ze slovinského Celje. Teď ho prodala do pražského Celku údajně za více než dvojnásobek. Jedná se tak o jeden z rekordních transferů mezi českými kluby. Šturm v 17 zápasech za Sigmu vstřelil 6 branek.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v Olomouckém kraji jasno, přechodně polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na silnici 35 u Černotína na Přerovsku. Srazilo se tam osobní auto s motorkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jak jste slyšeli ve zprávách, velký hokejový zápas se dnes chystá mezi našimi hokejisty a týmem Finska na mistrovství světa. Odstartuje to celé v 16 hodin a 20 minut. Samozřejmě, že Český rozhlas bude u toho, ale budeme také u dalších důležitých a zajímavých informací. Například se dnes v rubrice O čem se mluví hodně budeme věnovat Jesenicku a konkrétně Mikulovicím. Předloňská zářijová povodeň totiž Mikulovice totálně změnila, a to od základu. Velká voda vzala lidem domovy, poškodila silnice, železnici, vodovod. No a obec od té doby vše řeší v rámci obnovy krok za krokem. Tak jak daleko jsou všechny ty nápravy povodňových škod, o tom si budeme dnes povídat po 17. hodině v rubrice O čem se mluví se starostou Mikulovic Romanem Šťastným. Ale do té doby toho máme opravdu ještě hodně na srdci. Třeba rozdávání krásných dárečků. Máme tady čtvrtek 28. května a z brusu nové ceny. Jste zvědaví? Tak za chvíli se na ně podíváme. Jen co dospívá Petr Novák, teď také Petr Kutwald a pak už se Zora Ježková na vás bude těšit. Na telefonu 221 555 444.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Zdraví vás a vítají hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Tak jdeme na to. Vlastně nejdeme, nemůžeme, protože jsem vám slíbila ještě ty ceny. Máme tady novinkové výhry dnes pro vás připraveny a sluší se, abychom si o nich pověděli něco více. Takže je tady připravena z Brusu nová kniha. Jmenuje se Chuť mého života. Je od nakladatelství Kazda. Pokud znáte a máte rádi herce Stanleyho Tucciho, známého z filmu Ďábel nosí Prádu nebo třeba Konkláve, tak tento herec napsal memoáry, které jsou velmi vtipné, elegantní a podmanivé jako on sám, a právě knihu plnou jeho životních příběhů a vzpomínek můžete získat. Máme tady i flešku, USBčko, máme tady blok s propiskou. Pozor, černý skládací deštník s logem Českého rozhlasu. Příští týden by se zase nějaké ty srážky, přeháňky mohly objevit, tak se deštník může hodit. No a samozřejmě CDčka s hudbou i mluveným slovem. A telefon k nám do studia 221 555 444. Těšíme se na vás a prvního už dnes také máme na telefonu. A je to kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Anna ze Štěpánova.
2: Paní Aničko, vítejte. 10 otázek, stačí 3 správné odpovědi a výhra je vaše. A pozor, na 10-vteřinový časový limit, tak jdeme na to.
3: Já to zkusím od desítky.
2: Otázka číslo 10. Já tady mám text jedné písně a budeme hledat jméno zpěváka. Rád se brouzdám rosou, s oblohou si povídám. Rád se brouzdám rosou, tolik věcí prožívám. A zpívá? Za A Valdemar Matuška, za B Pavel Bobek nebo za C Michal Tučný?
3: Asi Michal Tučný.
2: Asi určitě.
1: Český roz...
2: Asi určitě. Já bych vám ráda poslala velikánský potlesk, ale půjde to až za malou chvilinku, takže teď alespoň takhle ručně a můžeme pokračovat dál. Pojďme.
3: Tak 9.
2: Tak otázka číslo 9. Jaký časový posun oproti České republice má Mallorca? Takže na Mallorce je právě teď o hodinu méně, za B je tam stejně jako u nás, nebo za C je tam o 2 hodiny více?
3: Já bych řekla, že stejně jako u nás.
2: A také to je správně a už i s velkým potleskem pro vás. A do třetice?
3: 8.
2: Prosím, slumte si to rádio, dává nám to tam zpětnou vazbu.
3: Slum rádio.
2: Tak a ta 8. otázka se ptá, kam byste zařadila zvíře s názvem mangusta žíhaná? Mangusta žíhaná je za A šelma, za B ryba nebo za C pták?
3: Já bych řekla, že ryba.
2: Mangusta žíhaná. Neplést mangustu s langustou, mangusta žíhaná je ale šelma. Jauaj! Žije ve střední a východní Africe. Škoda, krůček od výhry jste byla. Nevadí. Těšíme se příště. Nashledanou. Děkujeme za hru a pokračujeme na telefonu Hřebíkovským. Dobrý den.
4: Dobrý den, Vlastimil Opavskou.
2: Vítejte, pane Vlastimile. Zdravíme vás. Takže číslo otázky.
4: Já nevím, to nejmenší?
2: Nejmenší čísilko je 1.
4: Tak 1.
2: Tak 1. Která část našeho mozku zajišťuje koordinaci pohybů a udržení rovnováhy? Je to za A mezimozek, za B mozeček, za C střední mozek. Koordinace pohybů a rovnováha.
4: No nevím, tak risknu mozeček.
2: Dáváte, když říkáte, když nevím, dám Bčko. Tentokrát to vyšlo. Ano, je to mozeček. Tak, další.
4: No, další, co je v řadě?
2: Takže 2. Na území kterého dnešního státu se nacházelo bájné město Troja? Je to, nebo bylo to na území dnešního Turecka? Za A. Rumunska, za B. Řecka, za C.
4: Turecka.
2: Jako byste tam byl někdy na dovolené se podívat, ať už byl nebo nebyl, odpověď je správná.
4: A další máme trojku.
2: A další máme trojku a ta se ptá, čím se zabývá věda s názvem entomologie. Entomologie, entomologové. Takže entomologie studuje za A houby a mechy. Za B zabývá se studiem hmyzu. Za C předpovědí sucha a klimatu.
4: Tak já bych pustil ten hmyz.
2: A nebudeme váhat, s velkým potleskem je to správně a my blahopřejeme dnešnímu prvnímu výherci. Blahopřejeme moc a předáme vás do režie. Naschledanou. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc teď míří za kým. Dobrý den. Haló, už vás slyšíme.
5: Dobrý den, tady Honza.
2: Dobrý den, vítejte pane Honzo. Tak 4, 5, 6, 7.
5: 4.
2: Kdo je autorem básnických sbírek Sluneční hodiny, Torzo života nebo Hlas ticha? Za A František Gellner, za B Karel Toman, za C Jaroslav Vrchlický.
5: No,
2: Torzo života.
5: Dám Cčko, nevím přesně.
2: Hlas ticha, Torzo života. A dáváte Jaroslava Vrchlického. Jauajs! Karel Toman je správná odpověď. Škoda. Děkujeme za hru, příště se těšíme. Naschledanou. Tak a zkusíme nějakého dalšího hráče. Ještě tady máme 1, 2, 3 soutěžní otázky. Takže na telefonu je teď s námi kdo? Dobrý den.
6: Láďo Jeseníku.
2: Dobrý den. Pane Láďo, vítejte. Dobrý den. Vítejte. 5, 6, 7.
6: 5.
2: Vůni jedné z těchto bylin kočky milují. Která to je? Za A kozlík lékařský, za B kostival lékařský, za C máta peprna. Co z toho mají kočky nejraději?
6: Přečku.
2: Říkáte mátu peprnou. A to ne, a to ne. Je to kozlík lékařský a kromě kozlíku ještě kočky milují šantu. Kočičí. Tak. Děkujeme, zdravíme na Jesenicko. Naschledanou. Blahopřejeme dnešnímu výherci, děkujeme za krásnou hru a děkujeme vám všem za odvahu, se kterou jste vstoupili do hřebíků Českého rozhlasu Olomouc. Není to jednoduché, otázky bývají náročné, ale zkuste to, nevzdávejte. Opět zítra po 14. hodině.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Víte, co to je té expedice? Je to společný projekt Vlastivědného muzea Jesenicka, vysokých škol, místních firem, měst a obcí i vědeckých institucí. Umožňuje studentům středních škol zapojit se do výzkumných projektů. Letní osmíročník vrcholí a my se na něj podíváme za chvíli.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Právě v těchto dnech vrcholí letošní už 8. ročník projektu té expedice Jeseníky, ve kterém se žáci a studenti středních škol z regionu zapojují do bádání v různých směrech lidské činnosti, a to ve spolupráci s pracovníky Vlastivědného muzea Jesenicka, vysokých škol, ale také firem a institucí z okolí. Letos se projekt uskutečnil na Šumpersku, kde účastníci bádali v překrásné přírodě Hanušovické vrchoviny. No a my teď v odpolední Českého rozhlasu Olomouc o tom všem budeme mluvit a vás, posluchače, zasvětíme do celé věci, protože na telefonu máme ředitele Vlastivědného muzea Jesenicka Pavla Rušara, který projekt zastřešuje. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím všichni posluchače.
0: Pojďme ještě více celý projekt přiblížit. Takže o jakou akci se vlastně jedná a komu je určena?
1: Ta expedice Jeseníky se vlastně skládá z online části, kdy se žáci s experty, s muzejníky a se svými pedagogy připravují na takový, řekněme, vrchol, to znamená, to je ta druhá část, ta prezenční část, kdy se potom sjedem na nějakém místě v Jeseníkách a kde během týdenní prezenční aktivity provádíme ta naše bádání připravená.
0: A co tedy bylo předmětem toho letošního bádání studentů a proč jste vlastně zvolili právě oblast Hanušovické vrchoviny?
1: To má takovou obecnou odpověď a pak několik konkrétních odpovědí. Já začnu jednou z těch konkrétních, protože jednou z badatelských sekcí je takzvaná astronomicko-geografická sekce, která zkoumá světelné znečištění. Tady v té oblasti zkrátka, ať už se jedná o okolí Hanušovic, ale zajíždí i na Králický Sněžník nebo do Hrubého Jeseníku, případně Rychlebských hor, a cílem je zkrátka zjistit, jestli tady můžeme vyhlásit takovou tu tmavou oblast, jako mají třeba v Beskydech nebo na Šumavě. No a ta obecná část odpovědi,
0: ano.
1: Tak je to zkrátka krásná příroda a zajímavá historie a kultura toho místa.
0: A myslíte, že bychom už mohli také říci něco z výsledků, tak jak to tam s tím znečištěním vypadá? Můžeme tam vyhlásit takovou tu oblast té tmy, nebo nemůžeme? A pokud nám nemůžete nic říct, tak alespoň nám prozraďte, kdy vás čeká ta závěrečná veřejná prezentace výsledků.
1: No tak já vám sice opravdu prozradit nic nesmím, ale protože jsem ředitel, tak si udělím takovou malou výjimku.
0: Budeme rádi.
1: A napovím, že teda jako některá místa byla velmi pochválena, některá byla trošičku poháněna, ale celkově to s tou Hanušovickou vrchovinou, Šumperskem a Jeseníckem vypadá docela nadějně.
0: Tak to jsme moc a moc rádi. Kdy se dozvíme tedy víc, kdy ta veřejná prezentace výsledků výzkumu proběhne a kdo se vlastně může přijít podívat?
1: Aha, takže výsledky tady této astronomicko-geografické sekce, ale i čtyřech dalších badatelských témat, ať už se jedná o oděvní design, ať už se jedná o architekturu na horských hřebenech, přípravu bylinného tonika a další zajímavá témata, tak návštěvníci jsou opravdu velmi srdečně zváni na střední odbornou školu zemědělskou v Šumperku, a to už zítra v pátek ve 3 hodiny.
0: Výborně, budeme se těšit a ještě nám prozraďte, vy jako muzejní pracovníci se výzkumu rovněž věnujete, a to je nejen tedy v oblasti historie, ale právě i přírodních věd, o kterých hovoříme. Může být pro vás tato práce studentů přínosná třeba i v nějakých rozsáhlejších mapováních dějů v přírodě vašeho kraje?
1: 100% ano. Jedna z těch sekcí je entomologická sekce, kde kromě toho, že se vytváří atlas opilovačů, opilovači to je dnes velmi aktuální téma, tak kromě toho se také pořizují sbírkové předměty tady z tohoto entomologického materiálu, tady z těchto hmyzáčků, a ty pak samozřejmě obohacují naše fondy, to znamená i poznání historie fauny.
0: A za to jsme i my rádi, kteří se třeba přijedeme podívat. Děkujeme v tuhle chvíli za informace řediteli Vlastivědného muzea Jesenicka Pavlu Rušarovi. No a ať se vám zítřejší prezentace podaří. Děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuji moc za pozvání.
2: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Zpívala Marie Rotrová, ještě tady budou Skorpion, Nemolenka Filipová s Karlem Zichem a pak už vás čeká také putování krajem od Pragědu na Hanou s Mirkem Kobzou. Přírodní park Bohdalov Hartínkov vyplňuje část současného moravsko-českého pomezí. Do Bohdalova, jedné z obcí, které mu dali jméno, vás naše pohlednice pozve už za chvíli.

0: Skupina Kolibříků v Úle se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář, ale to jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úle.
1: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Cílem další cesty Mirka Kobzy bude v lesích Zábřežské vrchoviny vesnička krásně ukrytá jménem Bohdalov, část městečka Trnávka. Dnes je rájem chatařů, chalupářů, kdysi tam ale žili pastevci, dřevaři a řemeslníci. Více už v naší pravidelné pohlednici.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Malou osadu Bohdalov dnes ponejvíce známe z názvu rozsáhlého přírodního parku Bohdalov-Hartínkov, který se rozkládá na současné moravsko-českém pomezí. Bohdalov samotný najdeme při severní hranici tohoto chráněného území v údolí Bohdalovského potoka hluboce zařezaném do kopců Zábřežské vrchoviny. Dnes je tato obec přístupná po úzké silnice z Pěčíkova z údolí říčky Třebůvky. I když má obec charakter horské osady, ve skutečnosti dosahuje průměrná nadmořská výška zastavěné části jen kolem 410 metrů. Přesto je toto místo vyhledáváno k rekreaci a odpočinku už po mnoho let. Bohdalov dostal své jméno pravděpodobně podle zakladatele, který se dle jazykovědců měl jmenovat Bohoblud. Historie obce souvisí s kolonizací zdejší krajiny na přelomu 13. a 14. století. V té době vznikal nedaleko od obce hradiště s názvem Trnávka nebo také Cimburg. Majitelé hradu a městečka pod ním snad patřili k zakladatelům této obce. První zmínka o vesnici pochází z roku 1365 v listině, podle které prodal Jindřich z Lipé celé panství v markrabití Janu Jindřichovi. V dokumentu jsou uváděny také osady větší a menší Bohdalov. V roce 1398 se velký a malý Bohdalůvek, jak se píše v listinách, stává součástí moravsko-třebovského panství, které markrabě Jošt věnoval heraltovi z Kunštátu. Roku 1490 pak Jiří Hrabíše Kostka z Postupic obě osady a celé moravsko-třebovské zboží přenechává Janu Heraltovi z Kunštátu a Plumlova, který panství ještě téhož roku zapsal Ladislavu z Boskovic. Už na konci 15. století obě vesnice splynuly v jednu ves Bohdalov a nadále jsou uváděny jako nedílná součást třebovského panství. Spolu s ním prošly konfiskaci Ladislavu Velenovi ze Žerotína a následně se staly součástí rozsáhlých držav Lichtenštejnů. Pod jejich vládou se pak obec dočkala konce vrchnostenské správy a zařazení do moravsko-třebovského soudního a politického okresu. Později obec patřila k okresu Litovel, následně pak od roku 61 k okresu Svitavy. V roce 1976 byla připojena k městečku Trnávka, jehož součástí je dodnes. Na rozdíl od mnoha okolních obcí byl Bohdalov vždy víceméně českou vsí. Odbor národní jednoty zde byl založen už v roce 1885. Obec byla závislá na zemědělství, zejména pastvinářství a také práci místních obyvatel v lese. Byl zde obchod se smíšeným zbožím, prodej na tabáku, dva hostince a působil zde kolář, kovář, krejčí, švec, podkovář a sedlář. Do roku 1786 byl Bohdalov součástí farnosti v městečku Trnávka. V té době byl převeden pod správu farnosti ve Studené Loučce, kam patří dodnes. I přesto zde lidé usilovali o stavbu vlastního filiálního kostela, které nakonec nedošlo a kromě několika křížů tady najdeme dodnes pouze zvonici s kapličkou. Naopak škola je tady zmiňována už ve 30. letech 19. století. Budova školy stojí dodnes, byla jednotřídní a v roce 1904 do ní chodilo 62 žáků. Tím se dostáváme k počtu obyvatel. Kolem roku 1921 tady žilo 354 osob, z toho 31 se hlásilo k německé národnosti. O 9 let později už bylo Němců jen 5. Dnes tady žije kolem 70 trvale bydlících osob. Kromě zvonice najdeme v obci překrásnou hasickou zbrojnici, postavenou z části ze dřeva. Mezi místními domy pak uvidíme poloroubenky a také hřebečské statky, takzvané čtyřkanty, postavené na přelomu 18. a 19. století. Devizou okolí

chybí kapacity nájemního bydlení. Jakým způsobem se některá města a obce rozhodly tento problém řešit? Také o tom se od nás dozvíte v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte za 4 minuty v 15 hodin.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: Rozšířit nájemní bydlení potřebuje víc než polovina měst a obcí v Olomouckém kraji. Čtvrtfinálový zápas českých hokejistů můžou fanoušci sledovat i na nádvoří zámku v Prostějově. Zemřel herec divadla Járy Cimrmama Jan Hraběta. Zítra bude slunečno, teploty do 25 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Více než polovina měst a obcí v Olomouckém kraji potřebuje rozšířit kapacity nájemního bydlení. Největší poptávka je po startovacích bytech pro mladé rodiny a dostupném bydlení pro středně příjmové skupiny. Zástupci 3/4 oslovených samospráv tvrdí, že bez finanční podpory státu není realizace obecních projektů dostupného bydlení možná. Vyplývá to z regionální analýzy společnosti CEEC Research, kterou dnes odborníci představili na konferenci o dostupném bydlení a stavebním rozvoji v Olomouckém kraji.
7: Jde o dotaci ze státního.
6: A rozšířit počet nájemních bytů se snaží například radnice ve Zlatých horách na Jesenicku. Celkem 5 jich chce vybudovat v Měšťanském domě, který už obsadili dělníci. Investice vyjde na zhruba 21 milionů korun, řekl nezávislý starosta Milan Rác.
7: Tady jde o dotaci ze státního fondu podpory investic a zvýhodněný úvěr. Nemáme zde omezení nějaká velká, nicméně předpokládáme, že by to mohlo sloužit pro, vždycky říkáme, učitele, lékaře, policisty. To jsme rádi, když tady někdo přijde a získá tady pěkné bydlení v Zlatých horách.
6: Hokejoví fanoušci dnes můžou společně sledovat čtvrtfinálový zápas mistrovství světa mezi Českem a Finskem na velkoplošné obrazovce na nádvoří Prostějovského zámku. Zázemí bude pro návštěvníky otevřené od 16 hodin. Utkání začne o 20 minut později. Další informace jsou na webu radnice. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. Před divadlem Járy Cimrmana se původně živil jako zvukař a osvětlovač. Vzpomínal pro Český rozhlas herec a spoluzakladatel divadla Zdeněk Svěrák.
8: Do našeho divadla se dostal, když jsme hráli v Redutě. A tam jsme zjistili, že má talent i herecký. A právě takový, jaký naše divadlo potřebovalo. Byl pořád přirozený, jakoby nehrál. Byl to prostě Hraběta.
5: Sport.
6: Česká fotbalová reprezentace se v Praze sešla k závěrečné přípravě před mistrovstvím světa. Trenérovi Miroslavu Koupkovi se hlásilo všech 29 hráčů v nominaci. Zdravotně jsou v pořádku. Odpoledne si mužstvo na Strahově poprvé zatrénuje. Český tým zahájil kemp, který vyvrcholí v neděli přípravným zápasem proti Kosovu na Letné. Po něm Koubek zúží kádr o 3 hráče a oznámí konečnou nominaci na šampionát, která bude čítat 26. jmen.
5: Počasí.
6: Jasno, přechodně polojasno. Tak bude vypadat zítřejší obloha v Olomouckém kraji. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Zpomalte na dálnici D35 na kilometru 256 u Příkaz ve směru na Mohelnici. V odstavném a částečně i pravém pruhu stojí porouchané osobní auto. A pozor i na náměstí Osvobození v Zábřehu, došlo tam k dopravní nehodě.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Tady je Český rozhlas Olomouc. My se dnes hodně budeme ještě věnovat Jesenicku. Od ničivých povodní na Jesenicku uplynuly už téměř 2 roky. Práce na odstranění škod ale ani zdaleka nekončí. My se v rubrice O čem se mluví po 17. hodině vypravíme konkrétně do Mikulovic, které opravdu hodně povodněmi utrpěly. No a zeptáme se starosty Mikulovic, jak tam pokračují s opravami povodňových následků. Ale za malou chvíli si s našimi reportéry uděláme takové malé shrnutí, abyste měli představu o tom, jak to na Jesenicku vypadalo a aktuálně také vypadá. Tak poslouchejte i dále Český rozhlas Olomouc. Příjemný poslední.

0: Na Jesenicku se hned několikrát dnes ještě vypravíme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Lidé z Jesenicka se totiž stále potýkají s následky předloňských povodní. Poškozené zůstávají stále některé cesty, chodníky, ale také školy a sportoviště. Podle starostů je to hlavně kvůli složité administrativě. Některé investice se už ale začínají rozbíhat a více nám k tomu teď v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc řekne redaktor Josef Čermák. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kde všude se na Jesenicku pracuje na likvidaci škod po předloňských povodních?
1: Těch projektů je docela hodně. V řadě obcí a měst dělníci začínají opravovat silnice, v Jeseníku práce na cestách začnou v létě. Obnova bude pomyslně odstartovaná opravou chodníku od Ovčího mostu do Smetanových sadů. Tento projekt vyjde na asi 18 milionů korun, pokračuje místostarosta Václav Urban z hnutí Pro Jeseník.
2: Tento projekt zahrnuje obnovu stávající pěšiny do podoby nového chodníku, dále pak obnovu zábradlí a doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicí Husovou a parkem. S začátkem realizace počítáme na přelomu května a června tohoto roku a práce by měly být ukončené zhruba do půl roku od jejího zahájení.
1: S opravami komunikací ale začaly už také například v Hradci Nové Vsi. Práce by tam měly skončit do podzimu, říká starosta Pavel Stejskal z ODS.
3: Komunikace obsluhuje lokalitu Novou Ves. Je tady necelá 20 rodinných domů, takže taková rezidenční část obce, která je napojena na krajskou komunikaci. Dojde ke kompletnímu odstranění nebo recyklaci toho původního povrchu a dále se doplní ty konstrukční vrstvy tam, kde je to nutné.
1: Téměř třetinu komunikací opravují také v Kobylé nad Vidnavkou. Tato investice si vyžádá zhruba 35 milionů korun. Pokračuje nezávislá starostka Miroslava Rybáříková.
4: Je tam těch úseků poměrně hodně, je to přes celou obec, vlastně ty komunikace, které byly poškozené povodní, takže se zhruba opravuje 1/3 těch komunikací v obci. Dokončeno by to mělo být asi zhruba měsíc září.
0: Jak pokračují opravy základních škol?
1: Povodně zasáhly hlavně školní budovy v České Vsi a Jeseníku. Některé škody se už podařilo opravit, nicméně děti se stále přechodně učí v modulárních školách. V případě základní školy Nábřežní v Jeseníku se už podařilo obnovit část odborných učeben. Mimo provoz ale nadále zůstává spodní patro a také část horního podlaží. Vedení školy už ale připravuje projekt kompletní obnovy. Podle ředitele Dominika Libery by rekonstrukce mohla začít ještě letos.
5: To spodní patro a i částečně to horní je teďka v přípravné fázi projektové dokumentace, kdy teda finalizujeme už si interiéry a hladíme ty slaboproudy a další detaily. Vypadá to, že by přes ty prázdniny mělo proběhnout výběr dodavatele, takže očekáváme, že se to spustí, doufujeme ještě v tom roce 2026. Tam se bavíme o částce v rozmezí 150 milionů až 200 milionů.
1: S obnovou školního areálu pokračují také v České Vsi, nachází se tam 5 pavilonů. Opravit se zatím podařilo 2 z nich, v současnosti se připravuje projekt na rekonstrukci 3. pavilonu a zároveň začaly práce na obnově tělocvičny. Náklady na její opravu mají dosáhnout přibližně 10 milionů korun.
0: Záplavy poničily také sportoviště. Jak to vypadá s jejich opravami?
1: Na opravu stále čekají například fotbalová hřiště v Písečné nebo v Mikulovicích. Poničené bylo také tenisové hřiště v Lipové Lázních. Národní sportovní agentura sice v únoru loňského roku vypsala první kolo dotací, ale pro obce a kluby byly žádosti administrativně náročné, jak potvrdil i nezávislý starosta Písečné Jan Konečný.
6: Tím, že termín pro podání žádosti o dotaci byl 30. červnu 2025. Ty podmínky byly tak nastavené, že součástí té žádosti mimo jiné tedy měla být projektová dokumentace a stavební povolení v případě, že se na tu opravu to stavební povolení mělo nebo muselo vydávat. Když za normální okolnosti vyřizujeme stavební povolení někdy i více než rok a oni po nás chtěli během 3 měsíců zpracovat projekt včetně stavebního povolení, tak to bylo absolutně mimo realitu.
1: V Mikulovicích se díky první vlně dotací podařilo opravit část hřiště, a to konkrétně povrch s umělou trávou. K rekonstrukci hlavní hrací plochy ale zatím nedošlo. Národní sportovní agentura už ale vypsala druhé kolo dotací. Samosprávy tak s opravou hřišť čekají právě na tyto prostředky.
0: Co opravy brzdí?
1: Starostové se shodují, že největší překážkou je složitá administrativa. V mnoha případech mají projekty dlouhodobě připravené, čekají ale například na stavební povolení, které dlouho trvá. Problém je také pomalé vyplácení dotací. Třeba v České Vsi museli některé projekty předfinancovat z vlastního rozpočtu. Komplikace podle starostů přináší i roztříštěnost dotačních titulů. Uzavírá starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová z hnutí Jeseník srdcem.
7: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze. Pomohlo by nám, kdyby nám byly poskytnuty třeba kapacity projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit ten proces té administrativy v tom městě.
0: Jak to vypadá na Jesenicku téměř 2 roky po povodních, nám shrnul reportér Josef Čermák. Děkujeme za informace, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Předloňská povodeň na Jesenicku změnila život také v Mikulovicích, a to od základu. Velká voda vzala lidem domovy, poškodila silnice, železnici, vodovod a obec od té doby řeší obnovu krok za krokem. Jak daleko jsou opravy infrastruktury, jak se lidem daří vracet do běžného života, co všechno brzdí složitá administrativa státních programů. Tak o tom si dnes budeme povídat v rubrice O čem se mluví se starostou Mikulovic Romanem Šťastným. Poslouchejte po 17. hodině.
8: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Boosty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stal u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat o tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Za chvíli povoláme do služby také našeho regionálního stopaře. Vydáme se za ním do centra Hranic, kde je cíl štafetového závodu běžců a cyklistů, který začal v Brodku u Přerova. Tak za chvíli.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Z Brodku do Přerova se dnes dopoledne vydal štafetový závod běžců a cyklistů. Účastnili se ho stavitelé železnic, odpoledne se přidala také veřejnost. No a my se do cíle podíváme právě v tuhle chvíli s Alešem Spurným, naším regionálním stopařem. Aleši, hezké odpoledne, kde konkrétně jsi a co se tam děje?
2: Krásné dopoledne se sluncem zalitého a náměstí v Hranicích plného lidu a plného závodní atmosféry. Dnes se totiž běží vrt run, což pro mě ten zvuk připomíná takové přehození výhybky. My jsme nedávno byli v prostějovské výhybkárně, která právě pro vysokorychlostní trať, jak tak si překládám to slovo vrt, staví ty výhybky, vymýšlí je a realizuje. A my tu máme pana Milana Balahuru, který je předsedou místní odborové organizace Vrtáci Unie železničních zaměstnanců a vedoucí oddělení ekonomiky stavební správy vrt. Dobrý den.
3: Dobrý den, vítám.
2: Jste na to přišel, že by se po té připravované trati dalo běžet a jet na kole?
3: Bylo to vlastně náhoda, my jsme seděli s kamarády v hospodě, kde samozřejmě vznikají ty nejlepší nápady a říkali jsme si, že by bylo dobré takhle spojit vlastně že, něco pro naše zdraví a zároveň i trošku rozšířit vlastně povědomí o tom, že se připravují tady vysokorychlostní tratě a říkali jsme si, že samozřejmě nejlepší bude zvolit tady Moravskou bránu, což je vlastně úsek mezi Brodkem u Přerova až Ostravou, ale protože to bylo moc dlouhý, tak jsme to zkrátili po hranice a začali jsme to organizovat. Bylo to strašně narychlo připravovaná akce, ale letos se to uskutečňuje vlastně poprvé oficiálně, loni jsme si to vyzkoušeli na nečisto a zatím super atmosféra, všichni si to užívají. Máme spoustu účastníků, nejenom od nás z České republiky, ale i ze zahraničí a taky spousta zaměstnanců samozřejmě ze stavební správy vysokorychlostních tratí.
2: Kolik je spousta účastníků?
3: Máme 117 účastníků.
2: Kdo to připravoval, kolik lidí?
3: No v podstatě to připravujeme ve svém svobodném čase a je to tak, že to v organizačním týmu širším je nějakých 17 lidí, ale v tom užším, který to jako opravdu jako skutečně připravoval, tak jsou v podstatě 2-3.
2: Je to krásný terén, proto jste si ho vybrali z toho Brodku do Hranic. Já jsem dneska byl u Slavíčského tunelu, který byl otevřený a výjimečně se touto historickou stavbou z 19. století, která už nefunguje jako železniční tunel, ale jako památka, jako atrakce, tak jsem se tam byl podívat a kochal jsem se tím okolím.
3: Přesně tak. My jsme vybrali vlastně, že jsme běželi po druhé straně Bečvy a tam se otevíraly ty nádherné výhledy na tu Moravskou bránu, tak jsme si říkali, hele, no pro příští rok, až to budeme dělat opravdu jako poprvé oficiálně, tak vlastně musíme běžet po té druhé straně a musíme hlavně využít tady tu památku nádhernou, ten Slavíčský tunel. Proto jsme to tak zakomponovali do sebe. No.
2: A bude další ročník?
3: Doufám. Já doufám, že tato tradice, že začínáme tradici a že se to bude opakovat.
2: My se můžeme zeptat, kdy ta trať vlastně bude hotová, protože tu máme hlavního inženýra stavby Tomáše Švandu, tak jak dlouho se bude dát běhat po trati, po které ještě nejezdí vlaky?
4: Tak dobrý den. Tak vlastně my tu trať už nějakou dobu připravujeme a plánujeme, že do realizace bychom měli ještě na konci teka 20. let, ideálně v roce 2029. A já jsem moc rád, že jsme tady v Hranicích, protože ta Moravská brána by měla být vlastně úplně tou první vysokorychlostní tratí, kterou v České republice začneme budovat. A tady v Hranicích jsme i velmi dobře projednávali s místními, se zastupiteli, měli jsme tady veřejný prezentace vlastně napříč celou tou Moravskou bránou, byli jsme na obcích, vysvětlujeme, proč vlastně Česká republika ty tratě potřebuje. Myslím, že se nám to daří a proto je tady taková přátelská atmosféra k nám a jsem moc rád, že se to tady tak povedlo, že tady je tolik lidí a že se to tady užíváme.
2: Jak se běželo?
4: No mně se moc dobře neběželo, protože já jsem si nenatrénoval. Já jsem trénoval na kole a zjistil jsem, že kolo a běh je úplně něco jiného.
2: Mně jste se zdál, že jste doběhl čerstvý. My tu máme nejmladšího účastníka té etapy pro veřejnost, která byla dlouhá 8,5 kilometru. Ahoj.
5: Dobrý den.
2: Kolik ti je?
5: 11.
2: Jak se běželo?
5: Já jsem neběžel.
2: Aha, tady máme 15-letého. Jak se běželo?
6: Jo, docela dobře.
2: Jak dlouho jsi na to trénoval?
6: Trénoval jsem na to měsíc, si myslím.
2: 8,5 kilometrů, šlo to hladce?
6: Jo, lehký to bylo docela.
2: Takže chystáš se teď na nějaký větší závod?
6: Úplně jsem to neplánoval, ale mohl bych jít na další závod. Zase.
2: Tak gratuluju. Kolik bylo nejstarší účastnici? Ta ještě nedoběhla?
3: Ta ještě nedoběhla, ta je na cestě a ta je přes 70 let. A právě, že ona vlastně celý život sportovala a běhala a mně se líbí, že vlastně v tom pokračuje nadále.
4: Já myslím, že nám dokonce říkala, že se pořád angažuje tady v místním atletickém klubu, ale že jako organizuje nějaké akce. A vypadala jako, že nebude mít problém s tím závodem. Myslím, že tady za chvilku uvidíme.
2: Takže můžeme se těšit, že já za rok zase přijedu s tím mikrofonem a vy mi něco řeknete.
3: Přesně tak. A nejenom vy. Já věřím, že přijedou i diváci a budou nám fandit a třeba se zapojí do toho závodu. Budeme velmi rádi.
2: Takže sportu a vysokorychlostní železnici zdar z hranic Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: z místa.
1: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9:00. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlá. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
2: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

Jedna pozvánka, vlastně dvě, jedna je do našeho vysílání a druhá do Konice a právě tou začneme. Základní umělecká škola v Konici zve na 10. ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Pokud byste si chtěli vyslechnout koncert žáků základní umělecké školy Konice, no tak můžete v Konici a to právě dnes a dá se říct už

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě co do rozlohy je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Až 2 miliony bezúročně, tak to by se docela hodilo na renovaci rodinného domu. Víte, na cestu se podíváme k této částce ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc v 16 hodin a pak vás čeká Humoriáda s Josefem Fouskem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dopravu v Šumperku komplikuje cyklistický závod Míru. Na renovaci rodinného domu si zájemci můžou z programu Nová zelená úsporám půjčit až 2 miliony korun. České hokejisty čeká už za 20 minut čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Zítra bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. V Šumperku dnes počítejte s uzavírkou 8 ulic. Ve městě je totiž cíl první etapy tradičního cyklistického závodu Míru. Řidiči neprojedou například ulicemi Československé armády a 8. května a taky hlavní třídou. Peloton by měl do města dorazit před 17. hodinou. Více mluvčí města Jana Kaněvová.
2: V době příjezdu pelotonu očekáváme kolony vozidel, zejména na příjezdu od Zábřehu na Jesenické ulici. Řidičům proto doporučujeme využít průjezd městem po ulici Zábřežská. Kruhový objezd u Bikers Baru bude v době průjezdu pelotonu krátkodobě uzavřen.
0: Na kompletní renovaci rodinného domu si bude možné z programu Nová zelená úsporám půjčit až 2 miliony korun, a to bezúročně. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na jeden byt bude možné získat bezúročnou půjčku až 750 tisíc. Dřív mohly domácnosti z programu Nová zelená úsporám čerpat i dotace. Červený ale zopakoval, že půjde už jen o bezúročné půjčky. Přímou dotaci, a to až 400 tisíc korun, budou moct získat jen chudší domácnosti. Příjem žádostí začne 25. června. Moravská Třebová začne ještě letos stavět dům s městskými byty. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 zájemců, ze kterých město vybere dodavatele. Výstavba domu by měla trvat 1 rok a vyjde na 20 milionů korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Město má projekt na výstavbu bytového domu o 5 bytových jednotkách. Jedná se o menší byty, budou použity hlavně pro projekt Home Run. Očekáváme, že v nejbližší době bude vybrán zhotovitel, který by měl již letos zahájit stavební práce. Sport.
0: Čeští hokejisté nastoupí už za čtvrt hodiny ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Několik hráčů zažije duel mezi 8 nejlepšími na světovém šampionátu poprvé. Nervóznější budou podle zkušeného útočníka Davida Tomáška spíš starší hráči.
4: Když jsem já byl mladší a hrál se třeba playoff, tak taky jsem si říkal, tyjo, to ještě bude playoffu a paradoxně člověk si to tak nebere a je víc uvolněný, než je starší, protože tam už je tam nějaká zodpovědnost a třeba si říká, ale že takových zápasů už nemusí moc být a čím je člověk nebo ten hráč starší, tak si to víc bere určitě. No. Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno, přechodně polojasno, teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17, povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně projíždějte Přerovskou ulicí v Olomouci. Srazila se tam 2 osobní auta. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
6: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
7: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody na mě představte si jukl kapr fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
6: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
1: Humoriáda.

0: Dávajte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fousků svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miluška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paliček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší my je a oni nás.
1: 3. září Fousků svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný.
2: A je to můj domov,
1: no,
2: že?
1: Jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. A pak ještě další vyjde kniha Fousků svět, kterou bude ilustrovat mé fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady,
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a
2: o škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, jak udělat další. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišeji, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Ano. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, no ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Praděrček Fousadlo vypráví, to je o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomínek kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Fousek. Mm-hmm. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil mojí kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v semaforu to byl zážitek se s ním setkávat, byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplývali chodkami, neplýtval s nimi.
1: Tak Petr Nárožný by mohl pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co dohlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z vět, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miloslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil zásluhou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: Děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se stalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na výletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy. Ahoj. Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já scháním knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bez vás, máme to všechno. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda.
7: To je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni, společně odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už, aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali
7: navzájem. No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím
7: dostatí
9: vás, peronky má kdo ještě? Organizační.
7: Peronky mám já.
9: Peronky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek.
9: Šimek, prosím vás. Šimek,
7: tak prosím vás dvíhat, jak jo. Jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, když je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, nikoho zatáhnu na těšno. Divadelní akce, podívejte se na mě, já mám ruce jako bagr, hrám do těch živlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili, když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Vokínko, vokínko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte hraje.
11: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u vokínka.
10: No, prosím, moje místo, tak sedíte u vokínka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
11: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si koupte busta, ale ať vám to neujede.
11: Já si pospíším.
10: No to si pospěšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
11: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
12: No já už dávno jedu. Bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibujou Hexle.
12: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi ohled.
10: Ale to se nechce si vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
12: No promiňte, teď jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
12: Tak si spěte, spěte si, oni vás stejně zbudí.
10: Kdo?
12: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
12: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
12: Víte to jistě?
10: Jasně.
12: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě nekoupili.
10: Ale jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte tam ruky pryč.
12: No, já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, nechajte mě spát.
12: Si zpěte, zpěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. To je prvně, co cestu v kupé s mrožem.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, tvrdý chléb je pro prasata škoda a špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola, tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pohádkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme Děkuji. Hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle. A dobrý taky den. Taky pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Pavelu.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauta.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak dobrý už den, bezva... tady Patiška Lupy, zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlíku, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdař Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jojo, Berduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama v podstatě.
3: No.
1: Tak slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, na ně ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se radši zeptám, já se zavolám a hned se to dozvím, dáš jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. A, jo, jestli ho nemám zastlanýho, to tam nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andulo, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. To bude Karel. Bože, to bude Karel. Já to přehodím.
9: Bože, můj, tam je to. Ty jsi vylákal Freddy!
10: Co?
9: To Karlínku!
10: Moment, moment, kdo to přišel?
9: Já povídám, tedy, tady, už je tady.
10: Karlínku! Já bych si říkal Freddy, tady,
9: tady,
10: zlázni.
9: Zavři oči a nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
10: Nebo žádný šas lidi vám já nevidím.
9: Pojď, no to nevadí. Pojď, lžičku, druhou.
10: Jaký vám mě připravila lžička připravení? Pořád si nebo půjdu hlavy o něco.
9: Já mám nápad, Karlinku, já mám nápad. My půjdeme na večeři.
10: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se z večkerek doma.
9: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka,
10: dáme si šampaňský.
9: Šampus ne.
10: Tak, proč ne?
9: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda, jsem chtěla malovat. A oni povídali, co jsem to přemýšlela.
10: To ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není.
9: No to je nemožný.
10: Tohle snad není možný.
9: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, tady, kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalévala den. Tady, den.
10: To jsi zalíval vermutem?
9: No dovol, jak by se tam... No
10: je z toho cítí vermut.
9: Vermut.
10: A v týhle chodí se vlašský salát. To tamhle přeciní vohlený kaktus, co jsi tady dělala?
9: Já to uklidím, to...
10: Co je tohleto?
9: No co by to bylo, pánev?
10: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
9: Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatý knedlíky.
10: A co ty flašky tady chodí? Co je plno flašek?
9: Je hodně.
10: Co to znamená tohleto? Ještě k tomu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně, které jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, plasnice a tohle. No tak mluv!
9: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesl...
10: No, přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
9: Ne, to byl ještě plný,
10: Karol.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04. Pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlík. Děkuji, zdravím vás. Srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu, bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskaví, aby se staří i mladí měli rádi a je to o dětech a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fouska.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm.

0: Děkuji.
1: Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
2: Martina, dobrý deň.
1: Zdravím.
3: Dobrý deň.
2: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia.
1: Děkujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuo, že dobrý deň. Kdo je další?
4: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Pouska. Milého, ohromného. Vás by měli rozdělit každý den pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, pan, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
4: Pohlazený po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
4: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepi Fouska je nakažlivé. Už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co se brá.
1: Dobré odpoledne, kde je s námi? Ano, jste to vy. Haló.
5: No. Já bych chtěla hlásit taky. Písničku,
1: tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou je... s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
5: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
6: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle do Humoriády, a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
6: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuj pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer, či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Rychnovska.
3: Děkuju vám. Moc děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí návrat z lázní.
7: To je ohromný. No to je ohromný. Jak se to říká, že? Myša vytáhne paty a kočky mají prejít. Prejít. No pitomec. Já, pitomec, já tam neúpí v lázních, pokrk v bahně, už to na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli je? Nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
8: Jo?
7: Mohl jsem. No to jsem tak starý, že bych nemohl.
8: Ale ne, Karli.
7: Napřed spodu vydlela krásná operní pěvkyně.
8: Jo.
7: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já, ne, ne, paní, ne. Já bahno.
8: Já bych také malinko.
7: Ježiši Maria, myšle.
8: Jaký myšle?
7: Žádný myšle, ale moje šandy zapečený v šunkořeka. Co to má znamená tohleto?
8: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
7: Aha, právě proto. Protože šunkofleky se pečou. Jak ti od souru starý měla, který ti pečou ty šunkofleky? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluv ty,
8: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
7: Tady žádný čárky nevidím.
8: A když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
7: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
8: To ti klidně můžu říct.
7: No to mě řekni, to mě zajímá.
8: To ti řeknu. A to
7: mě
8: řekni, to mě
7: zajímá.
8: No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý, no, kroupy. Kroupy.
7: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
8: Padaly takovýhle.
7: Holubí vejce.
8: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrl ten. No, jak si ho pořád Ale prosím tebe. Fox terrier.
7: No a co má být?
8: A to je tě málo?
7: Ten úplně postavil, když mám tady komediánský
8: hůd. Pejsáliček to byl. No a potom přišli holky. Komediánský hodničko.
7: Herberg jako v tanku. No to by se musel tady najít v tom Herbergu někde.
8: Nožičky.
7: Člověk jenom vytáhne pak v bajáku.
8: Skoro na své místě.
7: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale takový je tam tady.
8: Druhou nožičku.
7: Dej mi pokoj, prosím.
8: A pokud, co? Co je zase?
9: Moment.
7: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Kdo mě rozšlapal, bačkovi skoro odsvičí.

0: Teď to vidím, ty si nám zhubnul, Kajínek nám zhubnul, i ta nozička je taková malinkatá.
1: No, já nám zhubnul, ano. To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil o 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
0: Nejdřív zaštíhnu.
2: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
2: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
2: Se hezky.
3: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V programu Nová zelená úsporám Light můžou zájemci dostat až 2 milionovou bezúročnou půjčku. Ukrajinští studenti překládají v Olomouci vybrané české zákony. Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa ve čtvrtfinále s Finskem. Zítra bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moct požádat nízkopříjmové domácnosti. Rezort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti můžou požádat o bezúročnou půjčku, popisuje ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
2: Rodinný dům jsme schopni tímto programem zabezpečit až ve výši 2 milionů korun. A pokud se bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva, tam je to 750 tisíc korun na byt.
0: Domácnosti můžou o dotaci nebo půjčku žádat od 25. června do 31. října. Na katedře slavistiky Olomoucké univerzity Palackého překládají ukrajinští studenti vybrané české právní předpisy do svého rodného jazyka. Texty předají právníkům z Ukrajiny s cílem urychlit její vstup do Evropské unie.
3: Studenti Sofie Maxim překládali jste velice specifický dokument.
4: Českou legislativu ohledně chování ke zvířatem do ukrajinštiny.
3: Co jste se přiučili?
5: O hodně nových termínů odborných.
3: Pedagogický i jazykový dozor měla Radana Mercová. Jak těžké bylo pro studenty překládat právnické texty?
6: Je to samozřejmě těžké. Studenti se zároveň učili vlastně pracovat s umělou inteligencí. Ten text pod odborným dohledem bude jakoby předavatelný, ale tu správnou terminologii musí upravit ukrajinský právník.
3: Za svou práci studenti dostanou zápočet, kredity i certifikát o absolvování překladatelské praxe. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Dravé ptáky a sovy žijící na severu Olomouckého kraje představuje nová výstava ve vlastivědném muzeu v Šumperku. Její součástí jsou fotografie a exponáty z depozitářů. Více mluvčí muzea Eva Valová.
7: Výstava Dravci a sovy Šumperska a Jesenická obsahuje také řadu interaktivních prvků. Mohou si proto užít návštěvníci všech věkových kategorií. Výstava potrvá do konce srpna.
1: Sport.
0: Českým hokejistům se nedaří ve čtvrtfinálovém utkání s Finskem na mistrovství světa v Curychu. Po první třetině prohrávají 0-2. Lépe je na tom tenista Vítko Přiva. Ten ve druhém kole Roland Garros vede v zápase se Španělem Landalusem 2-1 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v Olomouckém kraji jasno, přechodně polojasno, teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17, pované slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D46 mezi 7. a 11. kilometrem od Drysic až k Brodku u Prostějova ve směru na Olomouc. Cestáři tam opravují povrch vozovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: 4 minuty po 17. hodině čtvrtek 28. května. Vítá vás Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Předloňská povodeň změnila život obcí na Jesenicku. Velká voda vzala lidem domovy, poškodila silnice, železnici, vodovod a obce od té doby řeší obnovu krok za krokem. Jak daleko jsou opravy infrastruktury, konkrétně v Mikulovicích, jak se daří lidem vracet do běžného života a dostávají dostatečnou pomoc od státu a dostatečně rychle. O tom si budeme povídat dnes ve vydání rubriky O čem se mluví se starostou Mikulovic Romanem Šťastným. Otevíráme témata, která hýbou životy lidí v Olomouckém kraji. Dobrý poslech přeje Zora Jižková.
1: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Události 28. května v přehledu a Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Víc než polovina měst a obcí v Olomouckém kraji potřebuje rozšířit kapacity nájemního bydlení. Největší poptávka je po startovacích bytech pro mladé rodiny a dostupném bydlení pro středně příjmové skupiny. Zástupci 3/4 oslovených samospráv tvrdí, že bez finanční podpory státu není realizace obecních projektů dostupného bydlení možná. Vyplývá to z regionální analýzy společnosti CEEC Research. A rozšířit počet nájemních bytů se snaží například radnice ve Zlatých horách na Jesenicku. Celkem 5 jich chce vybudovat v Měšťanském domě, který už obsadili dělníci. Investice vyjde na zhruba 21 milionů korun, řekl to nezávislý starosta Milan Rác.
3: Předpokládáme, že by to mohlo sloužit pro, vždycky říkáme, učitele, lékaře, policisty. To jsme rádi, když tady někdo přijde a získá tady pěkné bydlení ve Zlatých horách.
2: Vedení Přemyslovic na Prostějovsku bude investovat do stavby nového parkoviště. Plochu pro auta dělníci vybudují na místě dvou neobydlených domů, sdělila to nezávislá starostka Iveta Pořízková. Také Olomouc se připojí k zítřejší noci kostelů. Například Muzeum umění otevře hned dvě nové výstavy. První z nich ponese název Mezičasy a návštěvníci ji najdou v kapli svatého Jana Křtitele a v křížové chodbě Zdíkova paláce. V kryptě katedrály si zase můžete prohlédnout výstavu Šlechtictví a kněžství. Fotbalová Sigma ohlásila první letní odchod z kádru. Do pražské Slávie přestoupil 27-letý slovinský křídelník Daniel Šturm. Toho Olomouc přivedla v zimě za necelé 2 miliony euro ze slovinského Celie. Nyní ho prodala do pražského celku údajně za více než dvojnásobek.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: V uplynulých dnech teploty tady v Olomouckém kraji a hlavně na Olomoucku atakovaly 30, ale dnes se poněkud ochladilo. Jakých hodnot teploty v Olomouckém kraji dosahovaly právě dnes? Tak na to už se ptáme meteoroložky Evy Richteríkové. Dobrý den, jak bylo?
2: Dobrý den, ano, dneska bylo chladnější počasí, ale vyvažovala to slunečná obloha a ne příliš prudký vítr, takže si myslím, že ten den byl příjemný. Bylo jasno na celém území kraje a teploty se pohybovaly nejčastěji mezi 19 až 23 stupni Celsia, s tím, že těch 23 stupňů Celsia bylo spíše na jihu území, na Jesenicku nebo obecně v severní polovině Olomouckého kraje bylo spíše kolem 20 stupňů, no a na horách mezi 10 až 15 stupni Celsia. A jak už jsem říkala, vítr foukal pouze slabý nebo přechodně mírný, severních směrů, rychlosti do 6 metrů za sekundu.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v noci a co zítra?
2: V noci očekáváme stále většinou jasnou oblohu, teploty, ale budou klesat docela nízko, nejčastěji se budou pohybovat mezi 8 až 4 stupni Celsia, ovšem ojediněle v údolích, tam, kde bude úplné bezvětří, mohou klesnout až na hodnoty kolem 2 stupňů Celsia, ale tam se mohou objevit také ojedinělé přízemní mrazíky. Vítr povane už jen slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude úplně klidno. No a během zítřejšího dne bude počasí podobné, bude slunečno, ale čekáme už o trochu vyšší teploty, nejčastěji mezi 21 až 25 stupni Celsia, opět tepleji spíše na jihu kraje, na horách mezi 15 až 19 stupni a povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: A můžeme počítat s těmi vyššími teplotami a sluníčkem také o víkendu a nebo nás potká i nějaký ten déšť?
2: Potkají nás i vyšší teploty, ale také déšť. Zejména v sobotu očekáváme hodně přeháněk, případně i bouřky. V noci na sobotu ještě bude i skoro jasná obloha, ale už k ránu se od severozápadu začne té oblačnosti přibývat přechodně až na zataženo. Očekáváme místy déšť nebo také přeháňky a zejména v odpoledních hodinách to mohou být také bouřky a také ještě z kraje večera. Až později večer budou srážky ustávat. Teploty v noci budou mezi 13 až 9 stupni Celsia, v údolích kolem 7 a během dne vystoupají na 22 až 26 stupňů Celsia. Během neděle se potom bude ještě dále oteplovat, očekáváme polojasno až oblačno a spíše jen ve večerních hodinách možnost ojedinělé přeháňky nebo případně i bouřky. A teploty během noci budou mezi 13 až 9 stupni, během dne mezi 24 až 28 stupni Celsia, takže neděle hezčí a teplejší.
1: Říká meteoroložka Eva Richteríková, děkujeme za informace a přeji klidnou službu. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: Je 17 hodin a 17 minut. Zdravíme teď speciálně obyvatele Jesenicka. Jak jste spokojeni s obnovou obcí poničených povodněmi v roce 2024? Zdá se vám, že se opravy hýbou dostatečně rychle, anebo právě naopak? My se na to zeptáme starostů dnes v rubrice O čem se mluví. Zůstaňte s námi, teď posíláme Beatles.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Bousty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stal u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat o tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: Lidé z Jesenicka se stále potýkají z následky předloňských povodní. Opravy se rozbíhají velmi pozvolna. Proč? Hledat odpovědi na to budeme dnes se starostou Mikulovic v rubrice O čem se mluví, ale nejprve v souhrnu na chystané projekty a nejen na ně nahlédneme s kolegou Josefem Čermákem.
2: Těch projektů je docela hodně, v řadě obcí a měst dělníci začínají opravovat silnice, v Jeseníku práce na cestách začnou v létě. Obnova bude pomyslně odstartovaná opravou chodníku od Ovčího mostu do Smetanových sadů. Tento projekt vyjde na asi 18 milionů korun, pokračuje místostarosta Václav Urban z hnutí pro Jeseník.
3: Tento projekt zahrnuje obnovu stávající pěšiny do podoby nového chodníku, dále pak obnovu zábradlí a doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicí Husovou a parkem. S začátkem realizace počítáme na přelomu května a června tohoto roku a práce by měly být ukončené zhruba do půl roku od jejího zahájení.
2: S opravami komunikací ale začaly už také například v Hradci Nové Vsi. Práce by tam měly skončit do podzimu, říká starosta Pavel Stejskal z ODS.
4: Komunikace obsluhuje lokalitu Novou Ves. Je tady necelá 20 rodinných domů, takže taková rezidenční část obce, která je napojena na krajskou komunikaci. Dojde ke kompletnímu odstranění nebo recyklaci toho původního povrchu a dále se doplní ty konstrukční vrstvy tam, kde je to nutné.
2: Téměř třetinu komunikací opravují také v Kobyle nad Vidnavkou. Tato investice si vyžádá zhruba 35 milionů korun. Pokračuje nezávislá starostka Miroslava Rybáříková.
5: Je tam těch úseků poměrně hodně, je to přes celou obec, vlastně ty komunikace, které byly poškozené povodní, takže se zhruba opravuje 1/3 těch komunikací v obci. Dokončeno by to mělo být asi zhruba měsíc září.
1: Jak pokračují opravy základních škol?
2: Povodně zasáhly hlavně školní budovy v České Vsi a Jeseníku. Některé škody se už podařilo opravit, nicméně děti se stále přechodně učí v modulárních školách. V případě základní školy Nábřežní v Jeseníku se už podařilo obnovit část odborných učeben. Mimo provoz ale nadále zůstává spodní patro a také část horního podlaží. Vedení školy už ale připravuje projekt kompletní obnovy. Podle ředitele Dominika Libery by rekonstrukce mohla začít ještě letos.
6: To spodní patro a i částečně to horní je teďka v přípravné fázi projektové dokumentace, kdy teda finalizujeme už si interiéry a hladíme ty slaboproudy a další detaily. Vypadá to, že by přes ty prázdniny mělo proběhnout výběr dodavatele, takže očekáváme, že se to spustí, doufejme ještě v tom roce 26. Tam se bavíme o částce v rozmezí 150 milionů až 200 milionů.
2: S obnovou školního areálu pokračují také v České Vsi, nachází se tam 5 pavilonů. Opravit se zatím podařilo 2 z nich, v současnosti se připravuje projekt na rekonstrukci 3. pavilonu a zároveň začaly práce na obnově tělocvičny. Náklady na její opravu mají dosáhnout přibližně 10 milionů korun.
1: Záplavy poničily také sportoviště. Jak to vypadá s jejich opravami?
2: Na opravu stále čekají například fotbalová hřiště v Písečné nebo v Mikulovicích. Poničené bylo také tenisové hřiště v Lipové Lázních. Národní sportovní agentura sice v únoru loňského roku vypsala první kolo dotací, ale pro obce a kluby byly žádosti administrativně náročné, jak potvrdil i nezávislý starosta Písečné Jan Konečný.
7: Tím, že termín pro podání žádosti o dotaci byl 30. červnu 2025. Ty podmínky byly tak nastavené, že součástí té žádosti mimo jiné tedy měla být projektová dokumentace a stavební povolení v případě, že se na tu opravu to stavební povolení mělo nebo muselo vydávat. Kdy za normální okolnosti vyřizujeme stavební povolení někdy i více než rok a oni po nás chtěli během 3 měsíců zpracovat projekt včetně stavebního povolení, tak to bylo absolutně mimo realitu.
2: V Mikulovicích se díky první vlně dotací podařilo opravit část hřiště, a to konkrétně povrch s umělou trávou. K rekonstrukci hlavní hrací plochy ale zatím nedošlo. Národní sportovní agentura už ale vypsala 2. kolo dotací. Samosprávy tak s opravou hřišť čekají právě na tyto prostředky.
1: Co opravy brzdí?
2: Starostové se shodují, že největší překážkou je složitá administrativa. V mnoha případech mají projekty dlouhodobě připravené, čekají ale například podat na stavební povolení, které dlouho trvá. Problém je také pomalé vyplácení dotací. Třeba v České vsi museli některé projekty předfinancovat z vlastního rozpočtu. Komplikace podle starostů přináší i roztříštěnost dotačních titulů. Uzavírá starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová z hnutí Jeseník srdcem.
8: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze. Pomohlo by nám, kdyby nám byly poskytnuty třeba kapacity projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit ten proces té administrativy v tom městě.
1: Řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová. Tématu odstraňování škod po povodních roku 2024 jsme se věnovali s Josefem Čermákem a nekončíme, protože hostem dnešního O čem se mluví bude už za chvíli starosta Mikulovic Roman Šťastný z hnutí STAN.
0: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: čem se mluví.
1: Předloňské povodně zanechaly na Jesenicku škody, které obce a lidé řeší dodnes. Jen na rodinných a bytových domech v Olomouckém kraji se vyšplhaly téměř ke 2 miliardám. A o podporu z programu Živel 3 požádalo přes 1200 lidí. V celkové hodnotě zhruba 835 milionů korun. Vše jde ale velmi pomalu. Proč? Zeptáme se. Hostem, o čem se mluví dnes, bude starosta Mikulovic Roman Šťastný z Hnutí STAN. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne posluchačům Českého rozhlasu Olomouc, Mikulovic z Jeseníku.
0: Český rozhlas Olomouc, o čem se mluví?
1: Pane starosto, kde v Mikulovicích způsobila povodeň největší škody? Ohledněme se ty téměř 2 roky zpět.
2: No, nedokážu úplně přesně říct si, kde největší škody, protože musím říct si, že ty škody byly napříč celou vesnici. Jestli mohu jenom krátce připomenout, co se vlastně stalo, tak v Mikulovicích spadlo 5 stavebních objektů, které vzala přímo voda, a dalších 7 bylo zničeno následně po demoličních výměrech. Bylo zničeno veškeré vysoké napětí, které překračovalo řeku ve 4 místech, to znamená, že cca 98% obce bylo bez elektrického proudu. Plynovod vykazoval spoustu defektů, v mnoha místech byl cítit unikající plyn, v celé obci netekla voda, byla poničena infrastruktura vodovodu, odplavená 2 vodotoče, které vedly přes řeku Bělou, a v mnoha místech bylo popraskaná kanalizace a celkem 2 kilometry kanalizace bylo odplaveno. Celý areál čistírny odpadní vod byl poničen, spadly 2 mosty, další 2 byly silně poničené. Byly odplaveny 2 lávky, odplaveno několik stovek metrů komunikací, další kilometry cest byly poničené chodníky, veřejná prostranství, zničené všechny kotelny na obecním úřadě v našich příspěvkových organizacích, částečně zatopeny všechny budovy, které obec vlastní. Ať je to obecní úřad, škola, školky, sportovní hala, odplavena veřejné sportoviště, popřípadě byla silně poničena. Podobné škody na majetku jsme neměli jenom my jako obec, ale zároveň i majetek kraje, ředitelství silnic a dálnic, povodí Odry, samozřejmě na soukromém majetku občanů či právnických osob.
1: Pane starosto, co už se podařilo obnovit?
2: Tak naším hlavním úkolem bylo zajistit tu, řekněme, takzvanou kritickou infrastrukturu, a to byla elektřina, voda a plyn. Všechny prvky, o kterých jsem teďka mluvil, ty se podařily obnovit do konce roku 2024. Nejprve to byla elektřina s vodou, následoval potom plyn. Pro nás to byl jako kdyby stěžejní úkol pro to, aby před začínající zimou opravdu všechny tyto 3 základní věci v té obci byly fungovaly. Za to patří velké poděkování všem, kteří se na této opravdě podíleli, protože se to opravdu podařilo zvládnout před nástupem zimy.
1: Co je stále ještě provizorium?
2: Tak provizorium je toho ještě spousty. Hlavně jsou to komunikace, mosty, lávky a některé nedodělaná opatření v našich budovách.
1: Jak vysoká je v Mikulovicích ta částka celková potřebná na ty plánované investice opravy?
2: Tak jak my jsme si to zmapovali a tak jak jsme si požádali žádosti do všech programů, které jsou v dnešní době vypisovány, a to jak přes ministerstvo pro místní rozvoj, tak přes ministerstvo, přes Státní fond životního prostředí, po případě přes Národní sportovní agenturu, tak obec Mikulovice žádá cca o 800 milionů korun.
1: A právě o těch penězích budeme mluvit také za chvíli.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: O čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc, hovoříme se starostou Mikulovic Romanem Šťastným. Jak daleko jsou Mikulovice s nápravou škod? Více než 1,5 roku po povodních. To je dnešní téma. Pane starosto, jaké máte zkušenosti s programy na podporu obnovy povodňových škod?
2: Řekl bych, že v tuto chvíli většinově dobré. Ale tím, že není pouze jenom jeden nástroj, jeden program, z kterého by se čerpalo jich mnohem více, tak samozřejmě asi každý by se dal hodnotit různě.
1: Tak pokud jsou ty zkušenosti dobré, tak co nejvíce ty opravy potom brzdí? Vypadá to, že by vše mohlo jít třeba i rychleji?
2: No, ono samozřejmě to, že než se vypíše ten dotační titul, taky chvíli trvá, protože to má nějaké návaznosti a to z toho, jak vlastně fungují zákony u nás v naší zemi. Pokud je výjimečný stav nebo stav nebezpečí, tak nemůže být plán obnovy a dokud není plán obnovy, nemůžou být vypsané dotační tituly. Mm-hmm. Takže toto jsou celé procesy, které to neskutečně brzdí. Až se vypíše dotační titul, tak vy vlastně můžete na ty podmínky, které jsou, teprve reagovat. Potom zjišťujete, že vlastně tak, jak ty dotační tituly jsou vypsány, tak úplně nevždycky se dokážou dostat do těch konkrétních podmínek, které jsou, takže se musí požádáte o to, aby se ty dotační podmínky částečně upravily, což se také během toho vývoje dělo. Takže potom si píšete tu žádost. Než se ta žádost schválí, když si vezmete, kolik žádostí bylo podáváno na Ministerstvo pro místní rozvoj, prostřednictví Centra pro regionální rozvoj, tak oni to nedokážou taky asi vyhodnotit úplně rychle. Takže také to mělo určité zpoždění. No a potom zvláštní kapitola jsou výběrová řízení. To bych řekl, že asi ta největší brzda v celém tomu.
1: Takže vlastně administrativa a průtahy, to jsou ty největší překážky a důvody pro to, proč se ty opravy nehýbou rychleji a třeba možná někdy si návštěvníci nebo i obyvatelé Jesenicka říkají, že se tam vlastně nic moc neděje?
2: Určitě toto je strašně složité a vlastně to nejde ani lidem vysvětlit. Pokud sám bych nebyl přímo v centru dění a vím, co všechno se musí udělat pro to, aby byla zahájena jakákoliv stavba, tak bych tomu asi taky nevěřil. Vidím to na stavbách obecních a potom ještě vysvětlujte, že třeba na řece se nebude dělat vůbec nic, protože v podstatě doteďka Povodí Odry, které opravuje řeku, zpracovává projektovou dokumentaci a teprve následně bude k tomu dělat vlastně stavební řízení, aby se mohlo začít něco opravovat. My máme také spoustu svých staveb, které jsou navázány přímo na tu řeku. Takže dokud řeka nebude úplně přesně tak, jak oni mají na vymyšleno, tak ani my nemůžeme realizovat ty svoje stavby.
1: My se samozřejmě budeme bavit i o tom, co vy jako starostové na Jesenicku děláte pro to, aby se ty věci hýbaly rychleji, co třeba navrhujete, ale teď se věnujme ještě jednomu tématu. Velkým problémem byla pro Mikulovice obří skládka povodněmi zničených věcí, které se z celého Jesenicka vozily právě k vám. Už se podařilo zlikvidovat?
2: Podařilo se zlikvidovat, což je pozitivní zpráva, ale není to jenom, řekněme, ta velikánská skládka, která byla tak, která měla název takzvané u letiště. My jsme těch skládek během povodní měli 4, které byly přímo v centru obce a to byly mnohem možná pro nás ještě složitější situace, jak vlastně zlikvidovat tyto skládky a pak zase poděkování, že kraj nám vyšel vstříc a našel nějakou lokalitu. To, že se tam vozily další povodňové odpady z jiných obcí, to už tak asi muselo být, ale to skládkování vůbec toho odpadu a potom jeho likvidace, to je velikánský problém.
0: Český rozhlas Olomouc, o čem se mluví se Zorou Ješkovou a jejím hostem.
1: O čem se mluví dnes, hovoříme se starostou Mikulovic Romanem Šťastným z Hnutí STAN. Pane starosto, když se ohlédnete za uplynulými už téměř 2 lety, jaké poučení z toho, co jste kvůli povodni prožili a prožíváte, co z toho pro vás plyne?
2: Pro mě samozřejmě je to nějaké poučení na úrovni obce, ale samozřejmě i na poučení jaké na úrovni státu. Je strašně těžké, pokud nefunguje komunikace. My jsme zde vlastně 4 dny byli naprosto odříznutí bez jakýchkoliv informací. Na to nefungovalo vůbec nic. Nefungovali operátoři, nefungoval internet, takže my jsme vlastně nevěděli, co se děje. Samozřejmě řízení prací obnovy kritické infrastruktury, to znamená voda, plyn, elektřina, to jsou věci, které velice složitě pro nás bylo strašně složité koordinovat. No to, myslíme si, že tady v tomto by měl mnohem více pomoc stát. Dále velkou pomoc bychom potřebovali, přestože jsme ji dostávali, tak pomoc s dobrovolnickou prací. Když si představíte, že do každé obce přijelo třeba 2000 dobrovolníků, nebylo vůbec jednoduché to nějak koordinačně zvládnout. Myslím si, že jsme ani v určitých momentech vůbec ani nevěděli, kolik lidí v té obci je. A vůbec kde pracují a jak to vůbec probíhalo. Takže těch problematik, které vlastně to... Samozřejmě pro nás bylo, další problém byl velikánský, kdy spousta firm se nám hlásila, že chtějí pomáhat. Oni začali pracovat, nechtěli odejít do toho rozdělaného díla, ale nedostávali za to zaplaceno. strašně dlouho trvaly ty průtahy, než vlastně jim za tu práci bylo zaplaceno. Takže myslím, že to je spousta jako kdyby věcí, o kterých by se dalo bavit a jak by se vlastně v tom následujícím období dali zlepšit.
1: A myslíte, že kraj, stát, že vám bude naslouchat a že podnikne kroky, aby vlastně ty procesy fungovaly lépe? Samozřejmě nepřejeme do budoucna nikdy nic špatného, aby se něco takového opakovalo, ale zkrátka, aby ty procesy byly lépe nastaveny.
2: Myslím si, že by měli naslouchat naprosto všichni, co tady se zabývají touto problematikou. Kraj Moravskoslezský a kraj Olomoucký si to zažil. Ten ví, co to je. Myslím, že ty kraje v tom byly, do toho byly extrémně vtaženy, protože ty původní finance šly právě z těchto krajských peněz, že se na tom úplně stát nepodílel. A oni to byli, kteří ty peníze dali. Ale ta katastrofa, tak živelná, ta přírodní, která byla na Jesenicku a na u nás a částečně v Moravskoslezském kraji, tam ta se může objevit v jakémkoliv kraji. Myslím si, že by všechny kraje měli zbystřit a měli by se bavit, co dělat a jak to dělat a brát si jako kdyby ty pozitivní věci, ale i ty, které se nepovedly, aby se zlepšily, aby možná těm, pokud to někdy nastane, abych si přál, aby to nikdo takhle, jak jsme to zažili, už nezažíval, tak aby věděli, co udělat lépe.
1: Co proto vy jako starostové budete dělat, vy, kteří jste to zažili? Co navrhujete? Spojili jste síly? Budete iniciovat nějaká další jednání a podobně?
2: Tak určitě bychom byli rádi, pokud by ten náš hlas byl slyšet, pokud bychom se mohli zúčastnit nějakých opravdu jednání, které by měly vést k tomu, jak by se ten stav mohl zlepšit. Určitě si myslíme, že jedna z těch věcí, která by mohla napomoci, by bylo, aby pokud nás dostane takováto živelná katastrofa, aby ty obnovovací práce řídilo pouze jedno ministerstvo. Aby to nebyly tři ministerstva, jak je to v současné době. Aby byly stejné podmínky, aby jsme jednou neměli podmínky A, po druhé podmínky B. Jo, jednou se vypíše dotační program, po druhé se nevypíše. Myslím si, že toto je jedna z oblastí, která by i nám ulehčila ten život.
1: Ano.
2: No a samozřejmě mnohem, asi ještě pro nás mnohem důležitější bude to období, které je vždycky po vyhlášení stavu nebezpečí. Stav nebezpečí nám umožňuje určité věci, které nejdou v tom normálním životě dělat rychleji. Ten stav nám výrazně pomohl zvláště těm velkým firmám, a to byl Gaznet, ČES, aby mohli oni opravovat tu velkou infrastrukturu. Ale jakmile to skončí, se dostáváme do normálního
1: režimu,
2: takzvaného režimu nebo provozu a tam musíme splňovat naprosto všechny zákonné normy, které jsou. A já si myslím, že právě v tom období, kde musí dojít k tomu obnově toho území, tak by měl být nějaký přechodný stav, který by urychlil tu obnovu. Já to můžu říct pouze na tom našem příkladě, který jeden máme, který se nám úplně nepovedl, a to byla právě obnova čistírny odpadních vod a kanalizace, kdy než jsme vlastně zjistili ty škody, než jsme pracovali projektovou dokumentaci a potom následně jsme 3/4 roku soutěžili, tak prostě jestliže tak vám chybí kanalizace, jestliže vám chybí, kdyby takhle to mělo být u elektřiny, u plynu, tak já si nedovedu představit, jak by ti lidé tady žili.
1: Pane starosto, samozřejmě, že přejeme a držíme palce, jednak ať už se nic podobného neopakuje, ale hlavně ať jsou hlasy starostů z Jesenicka opravdu slyšet i na té celostátní úrovni. Hostem, o čem se mluví, byl starosta Mikulovic Roman Šťastný. Děkujeme a přejeme hodně sil pro obnovu Mikulovic i Jesenicka. Díky, nashledanou.
2: Krásný den.
1: Zora Ješková pro vás dnešní O čem se mluví připravila. Přejeme pěkný poslech i dalších pořadů v dnešním Dni v kraji.
0: Český rozhlas Olomouc, O čem se mluví.

0: dokázali. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Budeme vzpomínat z řidiče ikonickým hercem, který dával dohromady divadlo Járy Cimrmana. I tak bude historie vzpomínat na Jana Hrabětu, který zemřel v noci na dnešek ve věku 86 let. Znát ho můžete také ze hry Dlouhý, široký a krátkozraký, kde stvárnil postavu krále.
1: Musím se podívat z okna, jestli už nejede. Právě přijel padací most a teď se skočil z koně.
2: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
1: A největší spisovatel je Jirásek. A nejlepší, co napsal, jsou jeho starý pověsti český. A z nich je nejlepší ta pověst o mně. Jak jsem vás přived na Říp. Ten by tu měl být, Jirásek.
3: Ale ten tu nemůže být, ten ještě žije.
1: Jo? No, to je škoda.
4: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
2: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
4: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec. Jinak to byl povahově baťovec. Jeho otec byl zaměstnán ve Zlíně a měl dost vysoký postavení u bati. A po něm on zdědil tu spolehlivost, to, že jezdil vždycky na představení o hodinu dřív, aby náhodou nezmeškal.
1: Tak jak vidíte, židle je původní, jenom topná spirála je nová.
2: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
5: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec, který si na nic nehrál a vždycky se před tou kamerou, kterou já nemám rád, tak on se i před tou kamerou choval prostě naprosto přirozeně. Každý mu věřil každý slovo.
1: Vy jste spolu nehovořili?
6: Hovořili?
1: Nehovořili.
6: Ale
1: nehovořili. Tak co jste tady už všude celou tu dobu dělali?
2: A nejen na divadelních prknech se zesnulý herec potkával také s Petrem Brucknerem.
7: Se dívám tady na Ferman Červnovej a bude nám tam chybět Děd Vševěc v pohádce a rytíř Milflex Mlhovic v Blaníku. Čest jeho památce, protože je další, který nám odešel a my, který jsme tam na 80+, tak ubýváme a už jsme tam jenom 3.
1: Jedná se o první český prototyp Cimrmanovy elektrické valchy.
8: Teď to šlo.

0: uzel tady.
1: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
3: Den v kraji je ve svém finále a co zítra, tak třeba ve vysílání zamíříme do Příkaz, kde se pustili do oprav historické zítky a protože je před víkendem, nabídneme celou řadu typů pro volné dny a to po celý zítřejší den. V tuhle chvíli už se blížíme k 18. hodině a před námi jsou aktuální zprávy a pak už vás čekají písničky na přání, nezapomeňte na své milé a pošlete jim hezký pozdrav. No a po 19. hodině roky a desky a hity Karla Gotta. Hezký poslech přeje Zora Jiškova.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Benzín v Olomouckém kraji mírně zdražil, nafta zlevnila. V Přemyslovicích na Prostějovsku bude nové parkoviště. Čeští hokejisté prohrávají ve čtvrtfinále na mistrovství světa s Finskem. Zítra bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Benzín v Olomouckém kraji od minulého týdne mírně zdražil, nafta zlevnila. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 43 korun a 10 haléřů. Před týdnem byl o 10 haléřů levnější. O necelých 80 haléřů na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 40 korun a 40 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Porodní gauč nabízí nově rodičkám Přerovská porodnice. Nemocnice ho získala darem od nadačního fondu Propolis 33. K čemu je gauč dobrý, popisuje mluvčí zdravotnického zařízení Radka Miloševská.
3: Porodní gauč je navržen tak, aby ženám umožnil rodit v různých vertikálních a intuitivních polohách, které mohou přispět ke komfortnějšímu průběhu porodu. Podle odborných studií mohou vertikální polohy zkrátit délku porodu, podpořit efektivní kontrakce a snížit potřebu některých porodnických intervencí.
1: Vedení Přemyslovic na Prostějovsku bude investovat do stavby nového parkoviště. Plochu pro auta dělníci vybudují na místě dvou neobydlených domů, říká nezávislá starostka Iveta Pořízková.
4: Bude to v místě u hlavní cesty, kde jsme zakoupili dvě nemovitosti, kde jedna už je zbouraná, druhá se bude bourat, nebo už je započaté bourání, musí se dobourat. Určitě je to tam potřeba, protože nahoře máme tři obchody a není tam kde zaparkovat, takže je to poměrně taková. A ještě naproti máme zdravotní středisko, takže je to důležitá věc.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté bojují s Finskem o postup do semifinále světového šampionátu. Po dvou třetinách národní tým prohrává 1-3. Jediný gól dal při přesilovce 5-3 obránce Filip Hronek. A čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3. Více Koubkův asistent Jan Sucho.
5: Ty hráči, kteří byli trošku jako na hraně, tak trenér už s nima mluvil, že prostě tomuhle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodnutý nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilídnout ke spoustě věcí.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno, přechodně polojasno, teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17. Foukat má slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na silnici 35, když budete projíždět kolem Mohelnice ve směru na Šumperk. Srazilo se tam osobní auto s dodávkou a navíc i nákladním autem. Pozor také na D46 na 32. kilometru u Olšan u Prostějova ve směru na Olomouc. Tam zase skončilo osobní auto ve svodidlech. A v ulici Palackého v Jeseníku najelo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. I tam s opatrností projedete.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemný dobrý podvečer, ať už s hokejovými zprávami souhlasíme nebo nesouhlasíme, fanděme, ještě fanděme a poslouchejme dál minimálně zprávy o 19. u nás v Českém rozhlase Olomouc. Teď máme chvilinku po 18. a tedy hrajeme pro radost nejenom pro Vilémy, Vilémky, Vilibaldy, Viliamy a nejenom pro všechny hokejové fanoušky a třeba také pro fanoušky se vzpomínkou na paní Nerušilovo. Jo, a jak říkali v těch zprávách, že ještě zítra bude tak příjemně, snesitelně, konečně jarně do 25 stupňů Celsia, tak pozor, v noci 8 až 4, v údolích i 2 a přízemní mrazíky. Tak to už je spíš zima, ale přejeme hezký májový podvečer, ten 28. v květnu.

0: Krásné vzpomínání, krásný hlas, jako zvon Věra Nerušilová, tak Jan Hravěta, hezké vzpomínání, ať už jste cibernologové, nebo ať už jste měli rádi třeba kočky ze záběhlic, patroly a vůbec písničky Věrušky Nerušilové. Tak 18 hodin, 8 minut, 28. máje, teď pojďme, doufám, pevně věřím, za mladým energií, ale už to necháme na paní Milušce, pěkně zdravíme, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych prosila o písničku pro Vilémka Hofmanovýho z Hluboček, který dneska oslavuje svůj svátek a oslavuje to s Jasmínkou, se sestrou a se sestřenicí Teodorkou a Rozárkou a s tetama, se strejdama, babičkou s dědou a my mu přejeme hlavně hodně zdravíčka, hodně štěstíčka, hodně lásky a ať ho mají všichni rádi a on taky. A nějakou pěknou písničku mu prosím vás necháme zahrát. A tomu přeje babička s dědou Zarnoštová, teta Alena s Ožinem a teta Máňa.
0: Děkujeme všem z celé rodinky a pěkně zdravíme. To byla zástupkyně rodinky paní Miluška, městečko Trnávka. A dál třeba vy a třeba i noví posluchači. V zápěti uslyšíte výzvu, v zápěti uslyšíte kontakt. Připomeneme ho i všem ostatním. A když teď ještě pěkně prosíte také na čísle 723 70 33 51, tak rádi plníme přáníčko hraní pro babičku k nadcházejícím narozeninám. Moc jí zdraví Růženka, Ladík a to za celou rodinku. Tak i babičce rádi zahrajeme, když jsme hráli nebo jsme objednávali písničku pro juniory, tak si můžeme zaspívat úplně všechny generace jednu opravdu, kterou z nás snad každý možná si vzpomeneme na školku. A pošleme písničku do práce pro Milana, toho zdraví Ilča a taky malý Laďa. Pěkně zdravíme také k vám do rodinky, pěkně pozdravit máme ještě také oslavenkyni Vlastičku, naši sousedku a skvělou báječnou kamarádku, skvělou pekařku a cukrářku, která vždycky potěší jakoukoliv dobrotou, všechno se jí podaří. Zdraví sousedka Vlasta, Miluška a všichni a všechny ostatní.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

18.14, pokračování zase jednou písemně a reprodukujeme a recitujeme přáníčka jednak pro Vláďu k nedávným narozeninám a brzkému manželskému výročí také jeho Lidunce přání od kamaráda Václava. A taky u nás proběhlo výročí, se tady píše, tak gratulujeme oběma párům, pánům i dámám. Párečky se teď propojili v SMSce. Ta další zpráva z čísla 723703351 míří za přítelkyní Danuškou Klekerovou z Mohelnice. 1.6. slaví narozeniny, krásný den, všechno krásné přítelkyni Danušce do Mohelnice přeje odesílatel. No a ještě rádi pošleme písničku i skvělému Mirovi za velikánskou pomoc, za to, jak je pracovitý, pojď na večeři, zdraví a posílá vzkaz přes éter Českého rozhlasu Olomouc Jiřka. Rádi vyřizujeme něco dobrého, samozřejmě uvařila Jiřka, to pokládám, voňavého, a my k tomu zase zahrajeme něco, co si třeba možná zaspíváme všichni.

0: přímo z místa.
1: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9:00. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: kdo si zpívává.
1: Zahrát si, zaspívat si, nechat si zahrát, nechat někomu zahrát. Můžete v zápětí, pokud jste třeba teď naladili, pokud už se pánové posluchači i Českého rozhlasu Olomouc nemohli dívat na finské řádění, tak v 18.23 třeba nově zapnuli Český rozhlas Olomouc, tak tady si nechte zahrát klidně po telefonních linkách. Připomínka za chvilinku. A teď také ten náš zdroj písemný, SMS-kový a písnička také dneska 28. května v 18.23 v podvečer. Písnička drahé mamince Božence Horničkové. Moje malá maminko, posílám písničku pro potěšení, mám tě moc ráda, si moje zlatičko Broňa. I Broně hrajeme. A pak ještě Vratíkovi, kterému srdečně posílá do Štemberka přání pohodového, příjemného májového podvečera Maruška. A Marušce i Vratíkovi pak zase my tu písničku následující.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc,

0: Tak čvrní chlapci, zaberte ještě, no už není moc času. 3-1, pořád ten nejčerstvější dostupný výsledek, třetí třetina. Zápas, který se hraje zhruba od půl paté, 3-1 Finsko, Česko na mistrovství světa. A paní Liduška si musí nechat spravit náladu a nám všem ostatním taky. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Bořínku, já vás srdečně zdravím do Českého rozhlasu Olomouc, všechny moderátory, pracovníky a přeji krásný sluneční podvečer. Dnes bych chtěla poslat písničku k milým narozeninám Zdeňčce Šínové do Hrochova. Milá paní Zdeňčko, přeji vám k vašim krásným narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstí, pohody do dalších dnů. Pozdrav též i Jarmilce, dále Helence z Uhelné, Láďovi do Tovačova, Marušce do Kroměříže, Milace z Křáslavic, Toničce Ludmírova, prostě všem svým milým posílám tuhle písničku a přeji krásný večer. I vám, pane Bořínku, mějte se moc krásně a nashledanou.
0: Moc děkujeme též. Přidáváme ještě další krásná slova a slůvka od Jany Jiřího z Roštění, Zdeničce z Prostějova, Věrušce z Olomouce, Zdeničce z Hrochova i Věrušce s Adámkem, taky Jindřišce z Chropině, Marušce z Kroměříže i Toničce z Ludmírova a taky Jiřímu z Litovle. A kde je, to posílají Jana Jiří z Roštění. Přidáváme ještě taky další krásná pozdravení od Verunky a maminky Věrunky, babičce Toničce, moc ji pozdravujte, moc ji pozdravujeme.

pokračování v 18.30, pokračování už je také na panu Honzovi, který zdraví manželku Marunku a přeje jí zahrát něco moc pěkného, tedy další pokračování v zápasu Finsko-Česko se jmenuje už 4-1 ve třetí třetině, Finsko-Česko 4-1. Tak, pánové, šup, do práce konečně, anebo k dalšímu zápasu, panečku, ještě. No a dál pokračujeme hlavně s vašimi přáními. Máme totiž zahrát jednak do České vsi kamarádům, kteří se dívají taky na hokej a jsou smutní, nebuďte smutní, nějakou písničku s pozdravením taky od českoveských posluchačů ze zahrady či od televize i z garáže Laďkovi do Tovačova i Jindřišce z Chropině, kamarádi ze zahrady z České vsi Roman Jindra, pěkně zdraví. No a ještě máme krásně, něžně zahrát nějakou krásnou, co si třeba zabrouká, zaspívá taky nejmilejší Marunce, kterou tady v této zprávě zdraví Milan, Toník a hlavně její nejvěrnější kamarádka, sousedka Darča. Krásně zahrajeme, asi si krásně taky i s cymbálem. A trošku i v rytmu tanga tentokrát zaspíváme.

0: Jožka Šmuka, tentokrát s vlastní cymbálkou, to je jeho současnost a taky naopak jeden klasický hit v této úpravě v 18.38, kdy pokračujeme s panem Jirkou. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, pane moderátore, Božečku Volný, přeji hodně zdravíčka, písnička i pro vás, zároveň vám přeju hodně zdravíčka, ať se vám moc daří i v životě. Dále bych to poslal Vilémkovi Pospišilovi, který dneska má svátek, to je taky moderátor, kterého si taky vážím, ať se taky mu daří. Potom bych to poslal celému kolektivu, dále bych to poslal všem lidičkám, našim věrným posluchačům i posluchačkám, kteří u Českého rozhlásku Olomouc poslouchají, a nejvěrnější posluchač Jirka ze Stupkové ze srdce moc děkuje a přeju všem hodně zdravíčka, protože to je to nejdůležitější na světě. No a hokej to nevadí, to se stane. No a mějte se moc hezky, pane moderátore Božečku i redaktore, moc krát děkuji, opatrujte se a budu se těšit i příště. A moc krát děkuju.
0: Děkujeme pánům hokejistům za výkon. Příště to bude lepší, jak naznačoval Jirka. 4-1 Finsko-Česko, 4-1. Konec odpískáno, ale ještě nekončíme a hrajeme moc rádi z dalších zpráv od vás a z pozdravení od sestry Milky s celou rodinou. A dneska se urodilo i Milušek a Milek. Tak tentokrát hrajeme od sestry k narozeninám Honzovi Malachovskému z Rožnova. Hodně zdraví, hodně štěstí, lásky, božího požehnání, hodně úsměvu na tváři každý den. Vždy buď fit. A spokojen sestra Milka s celou rodinou, zdraví Honzika z Rožnova. Pozdravy pošleme ještě na cesty pro Jarečka za volant, že ho zdraví jeho děvčata a těší se na něj i s výbornou večeří, podařilo se v závorce. No a ještě máme pozdravovat taky skvělou návštěvu naše mladěchy Ilču s Františkem. Zdravíme je na cesty do auta za a děkujeme za to, že se stavili. Děkuje babi a děda.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Víte Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Mňau, pozvánka k Arturu Kubicovi na sobotní Hobby magazín na vlnách regionálních stanic. A teď v 18.45 do Prostějova za Zdeničkou s Kočenkou míříme po telefonních linkách. Dobrý podvečer.
5: Dobrý večer. Já bych dneska chtěla popřát Vilémkovi Pospíšilovi k jeho svátku zdraví, štěstí, pohodu, lásku v rodinném kruhu a spokojené posluchače, a se mu všechno daří. A pro radost a klidný podvečer písničku Helence do Jadrničkové do Vsiska, Milace do Přáslavy, z Julince do Přerova, z Deničce do Holubíc, z Deničce s Jarmilkou do Hrochova. Všem vám přeji zdravíčko, ať se vám všechno daří. Bořečku, písnička je i pro vás. Moc děkuji za výběr a někdy se těším na slyšenou opět.
4: A za přání taky moc děkujeme a zdravíme paní Zdeničku. A ještě přidáváme pozdravení také pro Miloše, kterého zdraví kamarádi. Parta za všechny podepsán Lojzik. Tak my taky pěkně zdravíme i Partu, i Miloška.

Ano, ještě rádi zahrajeme tentokrát pro Tondu, kterého zdraví babi, teta a i strejda, který moc děkuje taky za návštěvu. Pozdravovat máme všechny, kdo si hezky hrají, myslí na ostatní, protože jsou tak hodní, tak jim taky zahrajte. A tady je podepsána Terka. Terko, my moc děkujeme i vám.

Tak třeba na zpravení nálady nejenom po hokeji, taky kdo zaznamenal zprávy z kultury dneska kolem poledne. Myslím, že přišly hned dvě takové, o panu Hrabětovi od Zimmermanu, o paní Nerušilové, nejenom solové kontraaltistce s hlubokánským hlasem, kočce ze Záběhlic a podobných písniček interpretky, ale taky spoluinterpretky z Incognito kvartetu, tak ty by nás ještě mohly potěšit dívky, děvčata všeho věku, a že tam byla Indra Vostrá, Věra Nerušilová, i paní Škvorecká Salivarová, zajímavé složení, a zvesela nám zahraju a bude to vzpomínka na paní Věrušku, a ta by mohla potěšit taky ještě, protože zvesela máme ještě zahrát milému Jiříčkovi, kterého zdraví táta Jirka a maminka. Pozdravujte taky naši skvělou babičku Marunku u příležitosti blízkého, krásného, půlkulatého výročí. A jestli prý mohou třeba o víkendu na oslavách zavolat, no zkuste to, určitě budete vítáni. Vymyslete písničku minimálně do víkendu nebo do dalšího vyhrávání v poledne nebo po 18. ale o víkendu po 17. hodině. Zkrátka v každém ročním období Incognito kvartet. A je tam také Věruška Nerušilová. Mladinka.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Rozšířit nájemní bydlení potřebuje víc než polovina měst a obcí v Olomouckém kraji. V Česku je přes 7,5 tisíce dětí v individuálním vzdělávání. Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále po prohře s Finskem. Zítra bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Víc než polovina měst a obcí v Olomouckém kraji potřebuje rozšířit kapacity nájemního bydlení. Největší poptávka je po startovacích bytech pro mladé rodiny a dostupném bydlení pro středně příjmové skupiny. Zástupci 3/4 oslovených samospráv tvrdí, že bez finanční podpory státu není realizace obecních projektů dostupného bydlení možná. Vyplývá to z regionální analýzy společnosti CEEC Research, kterou dnes odborníci představili na konferenci o dostupném bydlení a stavebním rozvoji v Olomouckém kraji. Do projektu se v kraji zapojilo 125 měst a obcí. A u bydlení zůstaneme. Moravská Třebová začne ještě letos stavět dům s městskými byty. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 zájemců, ze kterých město vybere dodavatele. Výstavba domu by měla trvat 1 rok a vyjde na 20 milionů korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Město má projekt na výstavbu bytového domu o 5 bytových jednotkách. Jedná se o menší byty. Budou použity hlavně pro projekt Homrán. Očekáváme, že v nejbližší době bude vybrán zhotovitel, který by měl již letos zahájit stavební práce.
0: Dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. V tomto školním roce je k takzvanému domácímu vzdělávání podle ministerstva školství zapsáno přes 7,5 tisíce žáků. Nejvíce od zavedení této možnosti. Rodiny k němu vedou různé důvody. Od psychických obtíží dětí po snahu přizpůsobit výuku jejich potřebám. Domácí vzdělávání neznamená jen učení doma. Část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. Výhody tohoto způsobu výuky popisuje Jan Vereš Mušuta, programový ředitel organizace Eduin.
3: V mnoha případech se v individuálním vzdělávání, pokud na něj má ten rodič nebo lektor čas, tak se učí efektivněji než v té škole, protože ve škole je více dětí v té třídě a tempo té výuky se nemůže přizpůsobit každému na 100%, zatímco v tom individuálním vzdělávání ano. Takže tu výhodu tom ty rodiče vidí v té větší individualizaci.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté prohráli ve čtvrtfinále na mistrovství světa s Finskem 1-4. Jediný gól Čechů dal ve druhé třetině při přesilovce 5-3 obránce Filip Hronek. Kanada porazila v souběžně hraném utkání USA 4-0. A tenista z prostějovského klubu Vít Kopřiva prohrál na Roland Garros se španělským tenistou Landalusem v pětisetové bitvě. Premiérový postup do třetího kola mu tak unikl.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě jasno, přechodně polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na silnici 35 od Studené Loučky k Mohelnici. Tvoří se tam kolona vozidel, došlo tam k více nehodám.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Vítejte u 13. dílu pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Jirka Matějů a dnes si ještě jednou budeme hrát mistrovy singlové nahrávky roku 1968. Začali jsme hitem z popového období Cata Stevense. Here Comes My Baby otextoval svým stále typičtějším způsobem jako Než bude ráno Jiří Štajdl. Ale pojďme si pustit písničku, kterou si Karel přivezl z Las Vegas a natočili ji hned v lednu. Tradicionál Danny Boy.

Slunce a já je pozapomenutá písnička Ladislava Štajdla Rostislava Černého a nemůžeme se moc divit. Jednak jí přece jen něco chybělo, ale hlavně vyšla na bé straně singlu Čas růží a tady opravdu nebyl moc důvod desku otáčet. Inu, Zlatá 60. Opusťme teď na chvíli doprovodné velké orchestry a pojďme si pustit malou desku, kde Karla Gotta doprovází skupina Ladislava Štajdla, který je její autorem hudby. Na Bčku byla písnička se slovy tehdy třicátníka Pavla Vrby Nech mě spát.

Amor autorského dua bratří Štajdlu z A strany zmíněné malé desky se také nezařadil k výrazněji úspěšným hitům, a tak se posuňme k podzimnímu milníku. V 67. okouzlila na festivalu v Rio de Janeiro naprosto všechny, nejen písní Karla Svobody, Helena Vondráčková. Bylo rozhodnuto, že pro další ročník autor hudby zůstane a napíše hit pro Karla Gotta. Oba pánové do té doby nespolupracovali, nicméně možnost dostat se do Ria je spolu s textařem Jiřím Štajdlem nadchla a rychle vznikly dvě písně. Opomíjená je mimo festivalové ambice na B stranu singlu určená Pouťový triky s dětským hlasem Martiny Kunstové.

Lady Carnival, o téhle písni se traduje mnohé. Karel Gott ve svých pamětech uvádí, jak se ve třech vydali přes noc napsat hit pro festival v Riu a neopomněli cestou pořídit povzbuzovadla. Nový autorský tandem se ne a netrefit, až najednou Jiří Štajdl měl říct. Co je Rio? Přece Carnival. A Lady Carnival tomu porozumí každý. Karel Svoboda zapreludoval známý hudební motiv a zbytek je historie. Vzhledem k požitým prostředkům zpětně Jiřímu odpustíme i ty bílé kamaše. Jako textař navíc do Ria ani neodletěl. A Gott přiznal, že v letadle nekoukal po Heleně Vondráčkové, která letěla na festival coby porotkyně, jako spíš po Svobodovi a tady někde se zrodila budoucí dlouholetá veleúspěšná spolupráce. Ale je čas se pro dnešek loučit. A tak si pojďme pustit Antonínem Gondolánem napsanou Duj, duj, duj, se kterou Karel Gott okouzloval návštěvníky koncertů i v zámoří.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Lačira Tešukaršu Niben. Dobrý večer. Přesun podstatné části odborné agendy z úřadu vlády na ministerstva i druhý týden po oznámení budí emoce. Ty se vyostřily ve středu na setkání expertů s premiérem Andrejem Babišem a vládní zmocněnkyní pro lidská práva Taťánou Malou, oba z hnutí ANO. A právě i díky jejímu zásahu ale došlo nakonec k podstatné změně. Agenda rovnosti žen a mužů přejde pod ministerstvo spravedlnosti a ne pod rezort práce a sociálních věcí, čehož se zasvěcení děsili.

0: Jednání o plánovaném přesunu části odborných agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva dál vyvolává silné emoce. Ve středu se ho zúčastnili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, čtyři ministři a zástupci lidskoprávních, protidrogových organizací i vládních rad. Část účastníků jednání označila za nedůstojné a předčasně odešla. Jiní naopak uvedli, že schůzka umožnila pojmenovat obavy a předložit konkrétní návrhy na zachování lidskoprávní agendy na úřadu vlády. Po jednání navíc došlo i k některým úpravám původního návrhu. Romská agenda měla být podle návrhu převedena pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokračuje Michal Miko, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
1: Myslím si, že současná situace kolem úřadu vlády není jen technickou debatou o přesouvání kompetencí mezi institucemi. Ve skutečnosti jde o mnohem hlubší otázku, jakou váhu mají v České republice lidská práva, romská participace a hlas občanské společnosti. Romská agenda nikdy nebyla jen sociální otázkou jednoho ministerstva. Týká se vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, boje proti diskriminaci i důvěry lidí ve stát. Proto bylo důležité, že tyto oblasti byly dlouhodobě koordinovány při úřadu vlády, který v místě, které má schopnost spojovat jednotlivé rezorty a nést politickou odpovědnost.
0: Jak dále Miko uvedl, panují velké obavy, že pokud se oslabí nadrezortní role, zůstane romská integrace pouze na úrovni deklarací.
1: Zároveň ale vnímám jako důležité, že po silné reakci občanské společnosti vznikl prostor pro dialog. Oceňuji, že proběhlo jednání s premiérem a že byly předloženy konkrétní návrhy na zachování silné lidskoprávní sekce při úřadu vlády. Teď bude klíčové, zda stát dokáže obnovit důvěru a ukázat, že participace Romů a ochrana lidských práv nejsou jen formální součástí strategií, ale skutečnou prioritou demokratického státu.
0: Za vládu se jednání zúčastnila také vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková.
2: Pořád pokračuje ve vyjednávání, aby pozice vládní zmocněnky pro záležitosti romské menšiny zůstala ukotvená na úřadě vlády.

0: Posloucháte u Roma Vakeren, pěkný večer. Na náměstí na Kampě můžete do 9. června navštívit výstavu s názvem Mabisteras. Nezapomeňme. Přináší portréty Romů a Sintů, kteří přežili nacistické pronásledování. Projekt vznikl pod vedením mezinárodně uznávaného fotografa Luigio Toscana, držitele čestného titulu UNESCO Umělec pro mír. A to vše za podpory nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost. Luigio Toscana oslovila Iveta Durdoňová.
1: Nacházíme se na pražské Kampě, jsme na náměstí a zde vystavuje mezinárodně uznávaný fotograf Luigi Toscano. Pane Toscano, co vás vedlo nafotit tyto portréty?
2: Ta
3: myšlenka začala před 10 lety, když jsem se začal zabývat na základě změněné politické situace ve světě, co se dá dělat proti růstu antisemitismu, anticiganismu, nesnášenlivosti ve světě. A v tu chvíli jsem si říkal, jak k tomu mám přistoupit. A řekl jsem si, že se zeptám přeživších nacismu, co na to říkají. Jsou ještě vůbec nějací mezi námi?
2: Daraufhin ist eben diese Idee entstanden.
1: Jak se vám podařilo vyhledat přeživší?
2: Es gibt noch ganz viele auf der Welt.
3: Myslím, že je jich mezi námi stále ještě dost, to byste byli až překvapení. A vlastně, když mě oslovilo UNESCO, poté, co jsem začal dělat výstavu s přeživšími židovského holokaustu, že by chtěli více upozornit na osud Romů a Sintů romského holokaustu, které bylo stále upozaděno a stále je to vlastně taková vedlejší informace, tak jsem se rozhodl, že vyhledám přeživší, nafotím je a k tomu mi pomáhají lidé po celém světě, který mi pomáhají a jí zprostředkovat kontakty, podobně jako tady v České republice Viola.
1: Jak jsou velké formáty fotografií?
3: 2,25 m výška a 1,50 m šířka.
1: Do kolika zemí jste musel jet, abyste vyhledal přeživší?
3: Německo, USA, Belgie, Austrálie je ta nejvzdálenější země, Francie, Rusko, Polsko, Ukrajina, Česká republika, Slovensko a určitě jsem na mnohé zapomněl.
2: Belgien und bestimmt habe ich noch welche vergessen.
1: Když jste je vyhledal, chtěli s vámi hovořit nebo jak vás přijali přeživší?
2: Das war immer ganz unterschiedlich, aber ich kann sagen.
3: Samozřejmě to bylo různé, podle toho, jak jsou různí lidé. Někteří vás přijmou s otevřeným náručím, jiní jsou skeptický na začátku, a zvláště Romové a Sinti, kteří mají velmi nepříjemné zkušenosti s pořizováním obrazů i z minulosti a zneužitím těchto obrazů. Takže je to vždycky o tom vybudovat si vzájemnou důvěru, když někoho fotím.
1: Jak informovat současnou společnost, mládež?

0: aby se více dozvěděli o holokaustu Romů za druhé světové války.
1: První a nejdůležitější jsou informace, to je první věc. A druhá věc jsou otázky a zodpovídat otázky mladým, nepolevovat, protože to je, co v naší společnosti je zásadní. Setkávání, odpovídání na otevřené otázky a to, co dělám já, je, že nemám jenom tyhle mezinárodní výstavy na krásných veřejných místech, ale chodím i do škol. Tyto výstavy se konají na školních dvorech, kde potkávám mladé lidi z různých vrstev na základních školách, na školách a mluvím s nimi, zodpovídám jim jejich otázky a vlastně toto téma tam přináším.
2: Was ein Roma ist, was ein Sinto ist und.
0: Paní Jakšová, vy s fotografem z Luigi Toscanem spolupracujete?
1: Pana Luigi Toscano jsem potkala před 3 roky. Vlastně obrátil se na neziskovou organizaci Živá paměť, s kterou jsem spolupracovala a která dělala, stále dělá projekty ve prospěch přeživších. Obeslali jsme kolem 100 přeživších, kdo má zájem o to, aby je navštívil. Z toho se nám ozvalo kolem 20 rodin. A ty všechny jsme navštívili. Během 14 intenzivních dní jsme objeli od Karlových Var až po Moravu, Prostějov, vlastně Českou republiku. Byl to velký výkon od pana Toscana.
0: Kdo vás podpořil v projektu, abyste mohli navštívit přeživší a pan Luigi Toscano jako fotograf je mohl vyfotit?
1: Nadace Připomínka odpovědnost budoucnost Stiftung FVC podpořila konání výstavy v Praze a podpořila i ty návštěvy. 1/5 lidí se ozvala. Není to zas tak jednoduché. Mluvili jsme o důvěře, o tom, jak s těmi rodinami vstoupit do kontaktu. Takže poté, co se ozvali písemně nebo zatelefonovali, jsme je obvolali naspátek, sjednali jsme s nimi termíny a vlastně s fotografem, panem Luigi Toscano, s kameramanem jsme rodiny navštívili v jejich bydlištích. Jak doma, v nemocnicích jsme byli, byli jsme v domově pro seniory v blízkosti Karlových Varech, byli jsme různě.
0: Jsme před fotografií pana Kolomana Kadeta. Narodil se v roce 36 ve Velkých Slemencích na Slovensku. Když jste se setkal s panem Kolomanem, co vás jako první zaujalo?
1: To si vzpomínám na to štěstí. On mě přivítal s obrovským štěstím, že jsem přišel a byl to takovej citlivý, emocionální člověk. Vlastně celá ta rodina, která nás přijala, byla velmi vřelá. Bylo na něm vidět, že je i hrdý na to, že může být součástí tohoto projektu. A pamatuji si tu větu, co mi řekl. Luigi, co bych já dal za to, kdybych věděl, kde leží pochovaný můj otec, který ho vlastně za války zavlekli Němci na nucené práce, už nikdy se nedozvěděli, co se s ním stalo.
3: Jsme v závěru dnešního u Roma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangav bud bacht, zorte sa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Končící protidrogový koordinátor BM se zítra potká s premiérem Babišem. Arcibiskup Přibyl udělí policistům čestný titul za záchranu lebky svaté Zdislavy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém z ODS se má zítra setkat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Béma nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Bém varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
6: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomme si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
5: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Za záchranu lebky svaté Zdislavy udělí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Informoval o tom mluvčí litoměřické diecéze Jiří Dývlt. Zloděj ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty 12. května. Zalil je do betonu a chtěl je pohřbít v řece. Policisté ho po dvou dnech pátrání dopadli a restaurátorům se podařilo lebku z betonu vyprostit. Při sobotní zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí ji policie vrátí církvi. Policie obvinila muže kvůli požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně z loňského listopadu. Podle kriminalistů při svařování nedodržel pravidla požární bezpečnosti. Škoda po požáru a následném hašení dosáhla k 15 milionům korun. Muži teď hrozí 2 až 8 let vězení, pokračuje mluvčí zlínských policistů Monika Kozumplíková.
7: Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku v 8-hodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel. Sport.
5: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
8: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 ve směru z Prahy čekejte kolonu na příjezdu do Brna. Provoz už sice slábne, ale kamiony stále brzdí za sjezdem na Vídeň na kilometru 194. A na silnici 177 u obce Lnáře na Strakonicku blokuje pravý pruh srážka osobního auta se zvěří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
9: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí bez zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě českým, nic. Našim hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří jsou ty vaši.
1: Našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobít nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvá, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát někdo, scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk si na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujal, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný, jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce, víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra, já si myslím, že scénárist je ještě těžší, ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne, teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje, jako z toho pohledu toho amatéra, takže mě to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není. Tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. Mm. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v Dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
1: to,
0: vás
1: si
0: to
1: někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni vždycky řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle schrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek. Rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako s kamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v Humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka, jo, takže oni se vlastně znali už z té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo, a ona to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecký doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
2: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají, opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazeny nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkal, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkal, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkal, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tady tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít na zpátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale byli fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: strašný. Ale také moment, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No, no,
0: co je pro
1: režisérku
0: náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různé fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo. A takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže Takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, a že to samozřejmě nevadí vůbec. No, tak to takhle bylo, no, takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
4: Mám vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, že vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědějí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Jasně. Je to jednodušší potom na tom place?
1: Jo, asi ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercem a on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych si tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teď dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky se zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako

0: pořádně to
1: pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitý a zdravější než vlastně ta sůl.
2: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
2: V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Praha má nový metropolitní plán, schválili ho zastupitelé. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Chata vnikla přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladní vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
2: V některých regionech policie samostatné statistiky krádeží pohonných hmot nevede. Týká se to například Pardubického, Královéhradeckého nebo Plzeňského kraje. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostor pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Dnes ji představil v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci. Vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
4: Když věnují 10-12 minut svého času, povídají si s tou aplikací, aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob. Sport.
2: Čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3. Pokračuje Koubkův asistent Jan Suchopárek.
5: Ty hráči, kteří byli rošinku jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodnutý nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilíhnout ke spoustě věcí. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na 13. kilometru směrem do Brna stojí porouchané osobní auto a na dálnici D8 na kilometru 75 směrem na Ústí nad Labem jeďte opatrně. Pohybují se tam lidé na vozovce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Proslulý Christophersonův Cizinec, o jehož gramofonovou premiéru se postaral v roce 1975 Billy Swan a do srdce Evropy výzvou Zkus se životu dál smát přinesl o 6 let později Pavel Bobek. Tentokrát jako titulní snímek Pavlova exportního alba Stranger, které vyšlo před rovnými 40 lety. Přesně o 10 let později vstoupil mezi novinky výběr z jeho předchozích dvou kolekcí pod názvem Muž v zrcadle.

Pavel Bobek se skupinou Grož v čele s proslulým rock'n'rollovým saxofonistou Mílou Růžkem a ve všech směrech pravdivý text Michala Žantovského Láska ze školních let z roku 1987. Tedy rok poté, co ji do titulu alba Třída roku 55 posadila rock'n'rollová legenda Carl Perkins.

Lidová melodie Bahamských ostrovů s textem Radka Tomáše Kingston Town, kterou ve svých nejzlatějších letech uváděli Rangers. Tentokrát podstatně mladší s Rangers bandem Jirky Kaleše. Pavel Bobek ji v roce 1984 uvedl se skupinou Grosch.

Pavel Bobek a Jamajka, pak zámořská verze, kterou přivedl mezi elitu světové pop music před 65 lety král Kalypsa Harry Belafonte a dnes připomněl člen nešvilské dvorany slávy Kanaďan Hank Snow. Toho teď vystřídá další člen elitní rockabillyové party 50. let, pianista Jerry Lee Lewis s trefným popisem bláznění středního věku.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor Groš a stárnoucím mladík v mistrném překladu Michala Žantovského. V opoznání starší hitparadové podobě z roku 1978 ji připomněl kdysi slavný bouřlivák pianista Jerry Lewis. Album Muž zrcadle, které vyšlo před 30 lety, je vlastně výběrem 18 nahrávek z předchozích dvou Pavlových alb. Kolekce Stárnoucí mladík z roku 1984 a o 4 roky mladšího Já přitom byl. Právě tam měla premiéru předpověď a tak to půjde dál.

Odplujeme do noci na křídlech lásky, nabídli ze své úvodní hitparádové sbírky kdysi nepřekonatelní Oak Ridge Boys, zatímco Pavel Bobek předpovídal na stejnou melodii textem Vládě Poštulky a tak to půjde dál. A pět let před ním nabádala parta KTO Dej si říct.

Pavel Bobek se skupinou Groša víc, než sám si přizná. V roce 84 další výlet do hitparádové sbírky Jerry Lewise, který v roce 1978 nabídl jemně rozdováděné country vzpomínky, které proměnil Michal Žantovský na permanentní flám.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a...

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezúročný úvěr na renovaci budou moci majitelé rodinných domů čerpat až do 2 milionů korun. Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší výnosy některých plodin. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Majitelé rodinných domů můžou na jeho renovaci čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je maximální částka 750 tisíc korun na byt. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Možnost přímé dotace tak zůstane jen nízkopříjmovým lidem. Ti můžou získat na renovace až 400 tisíc. Exministr a současný opoziční poslanec KDU ČSL Petr Hladík zavedení úvěru kritizuje. Podle něj je lepší vyplácet zálohy předem, jako to dělala bývalá vláda.
2: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr. Místo toho, aby dali peníze lidem, tak je budou dávat bankám a nedosáhnou na to mladé rodiny, nízko, středně příjmoví lidé, nedosáhnou na to seniori.
0: Ministr Červený zdůvodňuje bezúročné úvěry hlavně tím, že bývalá vláda přečerpala peníze určené na dotační program. To ale Hladík odmítá. Čeští zemědělci čekají kvůli dosavadnímu nedostatku srážek nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
3: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm, tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo a myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
0: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Benešovu vilu v Sezimově Ústí nově spravuje Husitské muzeum v Táboře. Vilu druhého československého prezidenta dnes symbolicky předal muzeu úřad vlády. Po více než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu odkázala muzeu. Podle kurátorky Jitky Vandrovcové se díky tomu vrátí do vily třeba původní mobiliář.
4: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali. Sport.
0: Čeští hokejisté skončili na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. Finsku podlehli 1-4 a Kanada porazila Spojené státy 4-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 8. kilometru ve směru do Brna jeďte opatrně. Stojí tam porouchané osobní auto a na vozovce je vylitý olej. Na silnici 3 u Kaplice se srazila dvě osobní auta a probíhá tam vyšetřování nehody. A v Praze na jižní spojce u Průmyslové směrem na Černý most je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Až do 6 do rána tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka, tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlinka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla. Víc?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím.
4: No, to
3: ale
4: je...
3: není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky mám tuto chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního
3: topa. To je decen.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná. Ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, že jo, to bylo.
2: Jste někde na brigádě jste se poznali, nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády.
3: Byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech, a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili. To všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná.
3: Pozor.
2: Pekla tedy nejenže rodině, ani jsem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: O tom, z nás vytáhnou, jak... co ještě nemá.
3: No jistě,
2: neurečte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, no. Evuško.
2: Ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekne se, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. A tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Ne, pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to říkám.
4: No,
3: Námluvy Komtesy Gladiol.
4: No jasně, to
3: my jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano, ano.
3: Intarzie, trojbarevný. No jak se diví.
2: Mně to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kde my jsme jako chodili různě kafíčka, kdyby jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a obkreslovala si ty interiéry, ale to víš, na těch židlích a křesílkách, a že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: Jo, takhle. No, jinak
3: tam,
2: už
3: tam
2: by...
3: je, tam je perle.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno. Ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamat? Nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, viď?
2: No jo.
3: Nestýč se ptát.
4: No já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme. No.
4: Jak si může pamatovat, kde povídej, jsem se já
2: povídejte
4: narodila?
2: Si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké... hlouby paměti bych jak se vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák, fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku. Já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. No. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák. No. Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak. To on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho. Jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí a pak se na mě podíval, no a teď... A teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil. No. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama, byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 3/4 hodinou zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout, s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: No to je jasný, že jo. To, v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho úměrného.
2: Někoho úměrného věku, nebojte
3: se. Aby to nebyl nějaký blázník.
2: Ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám?
2: Nebo... On přijde... Ne. Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel to, Štědrý,
3: to jsme bratranci.
2: Pomlčka bratranec.
3: No, my si to říkáme, to my jsme hledali v rodinných
2: manách. Jsme klečili, lezli jsme po kolenu, každej přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali, protože jsme zjistili, že oba dva máme
4: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
5: Počkej, Karel, jo, příjmení.
4: No příjmení, ne.
5: Já si říkám Karel, Tomáš, příjmení, promiň.
4: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
5: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
2: A byla krásná scénka, jestli můžu.
4: No.
2: Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byl.
5: Myslí Valdu Matušku, samozřejmě.
2: Valdemara Matušku.
5: Ano.
2: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
5: Tedy hodně.
2: A já mu povídám, prosím, jich jsou tak laskavej, nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
5: Takže ty se mrveš rodinu.
4: No,
5: ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
4: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
6: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každej čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomenej celý a takovej nešťastnej, to není tady pan inženýr, tady jen samý vzdělanci, já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen,
5: no,
6: protože to povídám.
5: Ano, kmen.
6: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Za prášino,
5: vybydleně,
6: poházený papír.
2: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
5: Ne, ten je tam teprve půl roku.
6: Teprve teďka.
5: Jo, ten je teď,
6: to byla smutná ulice původně. To teprve teď je tam veselo. To nevíš. A to přejdeš na druhou stranu. Zase je tam veselo. Zase na druhou stranu. Tam stojí v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No, tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
5: že pomoc
6: přišli na Akademii muzických umění, že mě nevzali. No, tak jsem tam šla. po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý mockrát. A u něj seděl hoch, ovšem mladý, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistounkej, vonavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
2: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrhat smích.
6: A to vypadá jako, že je to něco proti Moravě, nezdáte?
5: Ne.
6: Zdá se vám, že pan inženýr si docela dovolí.
5: Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
6: No a já na kmen, on mi to teď pohatí. No. A ten Šlitr, ten vám měl obličej takovej sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. A on si říkal, když to dáme do mladáku tady, ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
5: To byla včera, neděle byla.
6: No jo. No,

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem přijela kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, který mu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne. No, to se to potom pracuje.
2: Ty jsi připomněla jednu... Promiň, s tím režisérem připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musím, ale tady, oni jsou dobrý, víš. Jak přijde ten chlap do toho zvery, jak se říká, abych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a ty kapši nesou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ty přinesou ještě většího nádherného výbarovného papouška. A on říká, co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říká, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme tady za 200 tisíc teda. A teď to je takového obelíchanýho, nebo jako v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, a kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského, vidíte? Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídal takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludwiga van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tónině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuji za poptání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně zdraví
3: si vybrali,
4: a hlas.
3: Třeba.
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo on je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluju Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, a nebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
4: No
3: a
4: tak já
3: jste
4: doufám,
3: si zajímavý
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: To se Bobka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat, v čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říká, že neumí zpívat.
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto mám rád. Můžeš mi něco dát, vodně?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: Tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prýmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jistí, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: to
1: se
0: čte. To u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili
0: ano.
1: Venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně. Jenůfy tedy, že jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní
0: no,
1: třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě, to se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývají, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bujapésou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši.

0: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
1: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmonienzise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
0: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
1: No, to je pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
2: Nepřerazila tě?
1: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
2: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
1: Palice mi a oklepeš, nikoli v palice.

0: to, aby se inspiroval. Vyvolává šarvátky, půdky a hádky, nepstuduje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
1: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
0: Fajn je germanismus, Cisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Cisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
1: Ty máš už jen pro honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
0: Ale Cisko, přece víš, že mu je postavení ve městě...
1: To je tvá největší hamba a ta tvá honorace to jsou lumpové.
0: Cisko...
1: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
0: Dívám se na svět, Cisko, z vyššího stanoviska.
1: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A od dneška si tu budeš

0: ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se páni mračí.

To byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále čtvrtek 28. května a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Moje oblíbená kniha. O téma si napsal jeden z vás, posluchačů Noční linky, a mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současné době. Stále čtete knihy v papírové podobě, které si můžete osahat? Dáváte přednost novým technologiím, čtete knihy z čtečky? Dáváte knižní podobě přednost před zpracováním některého z románů do filmové podoby? Pokud ano, tak proč? Volat můžete na telefonní číslo 731 800 900, také mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu posíláte nejenom příběh dnešnímu tématu, ale také své nápady na náměty na témata, které byste si přáli slyšet v některé další noční lince. Teď už vám popřeji jenom příjemný a nerušený poslech i večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme věnovat vašim oblíbeným knihám. Kniha je médium zaznamenávající informace za pomocí písma nebo obrázků. Tradičně je to sešitý nebo slepený svazek listů, nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Starší podobu knihy byly svitky nebo hliněné tabulky. V 21. století je stále více rozšířenou formou knihy elektronická kniha. Kdo se dovolal jako první na toto téma na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Anna z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a taky zvlášť zdravím ty své zpřízněné duše. No musím říct, že když jsem ztratila zrak před 21 lety, tak to bylo jedna z taky z nejhorších věcí, že jsem nemohla vzít do rukou knihu a přečíst ji, protože jsem byla velký čtenář celý život.
0: Ano.
1: A musela jsem se s tím smířit, takže zpočátku jsem vůbec nevěděla, jaká by vedla cesta k tomu, abych si mohla něco přečíst nebo to, ale pak jsem mě byla nabídnuta Tiflocentrem, že je taková možnost půjčovat si audioknihy, a to byly tehdy ještě pásky. Jo? Takže jsem toho hned využila a první moje, pamatuji si to dodnes, že poslední knihu, kterou jsem četla ještě očima,
0: ano,
1: tak byla kniha o Betty McDonaldové Všichni můžou všechno, a první kniha, kterou jsem poslouchala jako audioknihu, tak byl životopis Leoša Janáčka. Mm. A můžu vám říct, že tehdy mi tekly slzy, že mám tu možnost, jo, zase aspoň, když ne číst, tak
0: poslouchat.
1: Knihy poslouchat.
0: To
1: a
0: pravda.
1: Mám většinou ty knihy mám ráda od českých autorů, a Alena Morštajnová a já nevím teďka všechno, které bych vyjmenovala. Mám ráda cestopisy, mám ráda knihy o zvířatech, ale mám ráda i beletrii, romány, taky vesnické romány, Karolínu Světlou a prostě na ty, teď si zrovna všechno neuvědomuji, ale opravdu kniha, nebo ta teď pro mě ta audiokniha, teď už jsou to buď to na flešce načtené knihy nebo CDčka, ale kniha je prostě můj kus života a zabírá taky část života. A já jsem jednou slyšela takovou velkou moudrost, že kniha je pro člověka něco jako pro křídla pro ptáka. Hmm. Takže to kniha umožňuje člověku, že rozšířit si své znalosti, slovní zásobu, a prostě je to kus života a věnujeme tomu kus života té knize, pokud to máme rádi. Takže tak to by byl tak asi můj příspěvek k té knize. Já neřeknu konkrétní knihu, kterou bych měla ráda. A v dětství jsem četla samozřejmě Babičku, to si pamatuju, mám ji ještě dodnes doma, vázanou v takové potažené takovou hrubou látkou, a ta babička je tam v takovém oválném obrázku a od Palackého Dějiny národa a takové věci jsem četla, ale hodně ve mně zanechala, to mě bylo asi 10 roků, kniha, už jsem o tom několikrát mluvila, o Abrahamu Lincolnovi, to ve mně zanechalo tehdy velkou takovou velké poučení a pamatuji si na to dodnes, jak jsem to v posteli na břichu jsem ležela, jak jsem tu knihu hltala, takže tak to by byl tak asi můj příběh.
0: A já vám za ní moc děkuju, paní Ano.
1: Ke knihám.
0: Vůbec
1: teď už to mluvené slovo, ale taky jsou krásné ty knihy, a když na to člověk zvykne, tak mu to nepůsobí těžkosti, že tu knihu poslouchá a že si ji nemůže přečíst a očíchat a obracet stránky. Hold, každý to máme jinak a musí se člověk přizpůsobit životním podmínkám.
0: Děkuju moc, paní Aničko.
1: Všem krásné dny a jak jsme spolu mluvili, trošku toho deště, nebo
0: přesně
1: hodně
0: tak,
1: toho deště by bylo,
0: tak.
1: Ale zase, aby nepůsobil nějaké těžkosti.
0: Povodně, přesně
1: no,
0: tak.
1: Takže tak v dobrém.
0: Dobrou noc a děkuji ještě jednou naslyšenou.
1: Mějte se krásně, dobrou noc všem přeji, nashledanou.
0: Přidám trošičku taky do mlýna, jak se říká. Přiznám se, že jako paní Anička teď spíš knížky poslouchám v autě, protože to je asi jediné, kde mám trochu času v současné době. A moc mě to mrzí, zrovna půjčila jsem si knihu od Nadi Konvalinkové s tím, že si ji na dovolené přečtu. Co myslíte? Ani tam jsem si ji nepřečetla. A dřív jsem tolik četla. Ale můj kolega, než jsme začali vysílat, kterého jsem střídala, tak mi řekl Petr, že je to proto, že máme těch výjemů tolik za ten den. A to je pravda. Když se tak zamyslím, co jsem už všecko dneska absolvovala od rána, tak si říkám, je to tak. A když potom přijdu v jednu ráno domů, už nemám sílu na to číst knihu. Je to strašná škoda. Dělali jsme si legraci, kde ty knihy všude máme, že je máme u postele. Prostě u mě v domě se všude válejí knížky. Ale čtu jich x najednou, abych vůbec něco přečetla. Ale knížku, kterou miluji, anebo vůbec autorku, kterou mám moc ráda, je Hana Marie Kernerová, která se narodila v Litoměřicích stejně jako já. Byla zdravotní sestrou. Já jsem ji dokonce měla jednou jako hosta, a to u Honzy Rosáka, tehdy v Tandemu. A já jsem si zamilovala její knihu Heřmánkové údolí. Potom jsem jí vřele doporučovala celé řadě lidí a musím říct, že mi nikdo neřekl, že by se mu kniha nelíbila. A to Heřmánkové údolí je vlastně opárenské údolí, které se nachází blízko Lovosic u Velemína. A já to tam miluju, protože už jako od malička jsem tam chodila s rodiči, pak jsem tam zažila na vysoké škole prostě kurz, který jsme tam tehdy měli, braný kurz. Dokonce se mi tam vdávala kamarádka, které jsem byla za svědka. Takže na to Heřmánkové údolí alias Opárenské údolí mám krásné vzpomínky. No a Hana Marie Kernerová je taky autorka Andělské tváře, filmu, který byl velmi strhán a já si myslím, že zcela neprávem. Jsem zvědavá, jestli mi dáte za pravdu. Knížka je samozřejmě krásnější, jako většina knih je samozřejmě daleko poutavějších, i když můžou být výjimky, že se film zadaří natočit velmi dobře, ale přece jenom se tam nevejde všechno tak jako do té knihy. Ale osobně si myslím, že Andělská tvář, kterou produkoval Jiří Pome a taky si sám v ní zahrál jednu z hlavních rolí, nebyl tak šílený film, jako Zdeňku Troškovi vyčítají. Já si myslím, že natočil krásné pohádky, ale mně se asi nejvíc líbila trilogie Slunce, seno, jahody a spol, protože já jsem si vždycky říkala, to jsme my Češi a nemáme se za co stydět, prostě takový jsme. Většinou se jakoby ti, kterým jsem to říkala, vztekali, že to není pravda, tak já říkám, ale je to pravda, jsme takový. Vystihl tu povahu úplně skvěle, samozřejmě s nadsázkou. Tak co si o tom myslíte vy, to se dozvím třeba z dalšího telefonátu. A samozřejmě se budu těšit i na to, jaké knihy rádi čtete. Teď už ale Karel Gott, Kam se schoulíš, bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se zaměříme na vaše oblíbené knihy a mě zajímá, které rádi čtete, kterého autora jste si třeba oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, jakou v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě a nebo dáváte přednost třeba novým technologiím. No a pokud třeba rádi čtete knihy a potom je sledujete na filmovém plátně, tak je nějaká kniha, která vás zaujala natolik, že i ta filmová podoba byla lepší než ta kniha, tak to mě zajímá, protože jsme si tady o tom povídali, říkala jsem o té Andělské tváři Zdeňka Trošky podle Hany Marie Kernerové, tak jsem zvědavá, co nám na téma knihy bude vyprávět paní Zdena, která nám volá z Karlových Varů. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Právě o tom chci s vámi mluvit.
0: Aha.
1: Já Hanu Marie Kernerovou mám všechny knihy. Všechno, co napsala.
0: Tak jste moje krevní skupina, máte ráda.
1: Všechno a ten film by je nádherný.
0: Všejo.
1: Je to nádherně napsaný a i ta kniha je krásná. Zbytečně to by se psuli. Opravdu krásný je to.
0: Mně přijde, že si na Zdeňka trošku zasedli ty filmoví kritici a
1: určitě,
0: podobně.
1: Určitě, no. Víte jak, no, tak já když tam vidím, co tam je, tak si říkám, že... No, nebudeme to rozebírat.
0: Ano.
1: To nemá cenu, ale ty knihy opravdu od Hany Marie Kernerové, už tam všechno.
0: No tak to mám radost. A je nějaká vaše oblíbená? Třeba líbí se vám to Hermánkové údolí, které je pro mě takovou...
1: Ano, všechno. Já jsem četla a mě potom třeba i ten Pán hor.
0: Ano.
1: Vlastně celý všechno to je tak nádherně napsaný. Já teda nečtu jenom jí, já mám ráda ještě teda Písinky, Harod, Igos, to mám všechno taky od ní, potom Vilbura Směta, bohužel zemřel, ale mám všechny romány, to, co napsal, Kena Folletta čtu, takže já mám takový ten záběr i tu historii, že mám ráda knihy, já jsem hodně velký čtenář. No, ale Hana Marie Kernerová, to je prostě moje krevní skupina. Jako z našich českých jí mám nejradši.
0: Teď jsem si zrovna ní zaspomínala, že bych ji zase měla do nějakého pořadu pozvat, aby zase si ji posluchači připomněli. Třeba někdo už vůbec neví, o čem mluvíme, tak teď třeba jsme ho inspirovali.
1: No, ne, ona píše nádherně, má to opravdu. Já to tady teď zrovna na všechny ty knihy mám, je tady před sebou v knihovně, tady na všechno koukal, že mám... I potom ještě Sabina Ebertová píše dobře, to taky, to je zase vlastně ty Čechy, Morava, teda Čechy, Německo a takhle tady ta historie, mám to ráda. No, všechno.
0: No moc děkuju, paní Zdeno, že jste navázala na tu moji oblíbenkyni. Děkuju moc.
1: Já jsem to zaslechla, já říkám, na tohle to prostě musím říct, protože já jsem ten film jsem neviděla, až potom jsem nějak si říkala, když jsem četla to, říkám, ježiš, a pak já vtedy říkám, ježiš, to je ta kniha, to vlastně to, co jsem četla, tak říkám, no na to se musím podívat. Ne, je to nádherně zpracovaný.
0: Já jsem to fakt nepochopila, jako ten film si opravdu nezasloužil takové zatracení, opravdu ne.
1: A tak
0: ne.
1: Víte jak, no, tak já když vidím to, co kolikrát v té televizi je,
0: přesně tak,
1: říkám, tak prostě, nevím, no, já pana trošku mám pana taky moc ráda, to je takový sluníčko, a takže...
0: A ty jeho komedie jsou prostě úžasné. Já samozřejmě potom třeba ty poslední, to se přiznám, to už jako bylo pro mě za hranou, ale fajn, když to má někdo rád, v pořádku. Ale prostě ale ta trilogie je úžasná.
1: Tam je tak vystížený, to my.
0: Přesně tak.
1: Já jsem babičku, za babičku na věcnici a to je přesně úplně,
0: ano.
1: To tak kopíroval, to všechno z těch, tak jak my jsme, no.
0: Přesně. A jak mu to vlastně hráli i neherci, že jo, takže no, to hráli přesně. Dokonale prostě, protože hráli sami sebe. No ne, bylo to skvělý. Já jsem se taky bavila, říkám, jo, přesně takhle to je, když jsem jezdila k tetě na vesnici.
1: Všechno, tak ano.
0: Přesně tak. No tak moc děkuju, paní Steno. Zdravím. Zdravím do Varu a přeji krásnou dobrou noc.
1: Já vás taky zdravím. Dobrou noc.
0: Já přidám ještě k paní Zdence zprávu, kterou poslal pan Franc. Na nočním stolku mám 3 rozečtené a dle nálady si večer vyberu. Ve stolku je renesanční kniha Decameron, autor Giovanni Boccaccio, což je oslava lidského života, rozumu, vtipu a pozemské lásky. Jsou zde příběhy zasazené do doby morové epidemie v roce 1348, které také otevřeně kritizují pokrytectví tehdejší církve a oslavují schopnost člověka čelit osudu a vedle Decameronu leží Bible. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Tak, teď tady ještě čtu, co tady píše. Aha, že něco louská už druhý měsíc, hold ono na lůžku před spaním, toho moc se nedá přečíst, ale je to fajn lék na spaní, vřele doporučuji, včetně noční linky. A teďko nevím, pane Franci, co... Od rychlíka, aha, dějiny Slovenska, už to tady čtu, už to tady čtu. Takže to vřele doporučujete a louskáte to už druhý měsíc. Tak moc děkujeme, pane Franci, i za váš tip. Co bychom si měli přečíst? No, já teda už tam mám tolik knih, který nemám přečtený, že nevím, co bych měla dřív číst. Jak vždycky babička říká, to všechno v důchodu. No, v důchodu se to pak nestihne. To zase je plno jiné práce. To už znám od kolegyň, které jsou v důchodu, že nestíhají prý vůbec nic. Tak teď si dáme další písničku od Michala Tučného. No, vidíte, Michal Tučný, to mě hned asociace na vesničku, kde natáčel v Hošticích, že jo, Zdeněk troška a potom se vrhnu na další váš telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Medicine man.

0: ho měla nejraději v dětství, mládí či současné době paní Jaroslava z Prahy? Na to se budu vyptávat na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jaroslavo.
1: Tak já kdybych měla říct o tom, jaká jsem scénářka, tak musím začít tím, že jsem čtenářka veliká od nejútlejšího dětství.
0: Ano.
1: Od věcí, když jsem chodila do školy. Vždycky jsem chodila do knihoven, že jsme neměli doma rozsáhlou knihovnu. Postupem toho, jak jsem stála, tak jsem si samozřejmě knižky, které jsem si zvlášť vážila, kupovala i domů. Že jo?
0: Ano.
1: Ale měla jsem takové období, že jsem milovala vždycky nějakého autora nebo nějakou dobu. Takže jsem jeden čas četla francouzské autory a jeden čas jsem četla německé autory Štefana Zweiga. Toho jsem velice milovala. To je velice náročný autor.
0: Ano.
1: A má stále teda co říct, že jo, v každé době. A pak jsem přešla, četla jsem i české autory. Samozřejmě Boženu Němcovou, Karolinu Světlou, krásno, to jsem všechno četla ve školních dobách. Já Alojze Jiráska. Ale tak, jak postupně jsem stárla, přicházela jsem k jiným autorům, Mária Remark, že jo.
0: Ano.
1: A vždycky, když jsem si některého oblíbila a něco mi to dávalo, tak jsem se snažila od něj si přečíst všechno, co bylo pro mě dostupné.
0: Hmm.
1: A teď vám nebudu dlouho zdržovat, ale povím vám,
0: ano,
1: co mě teďkon, mě je totiž už 91 let, víte?
0: No úžasný, a paní Jaroslavo.
1: Co mě teďkon, když je mi ousko,
0: ano,
1: co mě drží pohromadě, to jsou knížky z věrolékaře, myslím, že je to Scott, že jo? Teďkonem to jméno.
0: James Herriot? O tom zhrolékaři?
1: Ano, jste hodná, že se, ano, že mám všechny jeho knížky.
0: Já je miluju, miluju je, paní Jaroslavo.
1: Jsem schopna je číst kolem dokola, ale hlavně teda taky se k ním vrátím, když mě není nějak dobře. Protože on nejenom, že má bohatý slovník a krásný slov a veliké cítění pro přírodu i zvířata, ale i pro lidi. Prostě z té knížky člověk má jenom a jenom pozitivní pocity.
0: Ano, ano, to máte pravdu.
1: No a úsměvné,
0: tak,
1: ne smutky nějaké veliké.
0: Ano, ano.
1: Úsměvné, ale tak to líčí přirozeným způsobem, jakože to nejsou žádné divy, to, co on tam dělá, nebo jak tam ti lidé žijí. Prostě to je samozřejmý život, ale v tom životě oni jsou šťastný a to je náplně jejich života. Takže tomuhle tomu jsem propadla a přiznám se, že ačkoliv stále chodím tady do knihovny, je to už pro mě trošičku náročnější, protože já chodím s chodítkem,
0: mm-hmm,
1: já už špatně chodím, že jo, tak si jich vždycky koupím, teda půjčím 5-6 najednou a paní knihovně si paní knihovce mi pomáhá vybírat, že jo. Já kolem regálu už taky sama nedokážu chodit, ale když potom trefí na nějakého autora, který se mi zalíbí, teď jsem četla českou spisovatelku, myslím si, že Jaroslava Černáze se jmenovala,
0: uh-huh,
1: a psala, píše historické romány,
0: uh-huh,
1: ale je to takový jako příběh zasazený, ale do kontextu historické doby.
0: Ano.
1: To se mi líbí, že jako ta historická doba je zachovaná a v tom se odehrává lidský příběh. Tak tý jsem taky přečetla snad všechny, co tady v naší knihovně měli.
0: No, paní Jaroslavy, jste úžasná čtenářka. To teda, to opravdu, ano, klobouk dolů.
1: Je to teda taky proto, že já tím, že jsem možná toho pohybuji s tím chodítkem, tak s chodítkem jdu třeba někam do klubu nebo do knihovny do krámu, ale na procházky to není, že jo? Takže jsem poměrně dost doma, mám doma pěkný byt s balkónem, no a doma čtu třeba časopis Téma, to je jako něco, co mě taky velice zajímá. A pak vždycky tu hromádku knížek, kterou si přinesu z knihovny. A kdybych mi tady scházela jedna, kdybych už to měla vyčtený, tak honem si sahám po Eriotovi, aby zase potěšil moje srdce. No, tak už jsem
0: povídala. Děkuju, paní Jaroslavo, děkuju za vyprávění o knížkách. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Přidám k paní Jaroslavě zprávu, kterou mi napsala na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz paní Martina. Tak Téma, moje oblíbená kniha, mě teda opravdu natolik zaujalo, že zkusím úplně poprvé napsat. Možná zkusím se i dovolat, ale pochybuji. Je mi 50 let a posledních 9 let jsem pečovala 24/7 o tatínka. Zemřel a já zůstala jen sama s pejskem. Celých 13 let miluji úplně psychologické thrillery Bernarda Minie. Postava Juliana Hirtmana je můj úplně top charakter knižní. Tento druh knih se nedá číst splitce, protože v každé knize je speciálně na Hitmana tuhle zrnko, tamhle větší a přidej si to čtenáři ke spisu o něm. Pak musí se člověk v těch knihách vrtat. Číst zprava doleva a zpátky, se zhora dolů a zpět křížem i mezi řádky. Pak člověk nebude úplně všemu, co autor se snaží lojovému čtenáři nabulíkovat věřit. Čtu tedy zásadně knihy papírové, protože to nejsou u mě knihy, ale pracovní materiál. Teď jsem poznala krásu umělé inteligence. No to je úplná paráda. Protože najednou knižní postava dle popisu oživla, dostala tvář a já mohu vytvářet obrazy scén jak z knihy. Napsala Martina. Martino, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky, teď už ale kapela Olympic, nech to být.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23 hodin 37 minut a dovolala se na dnešní téma o knihách i paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji za přivítání, paní Chládková, a zdravím taky všechny posluchače. Já už jsem paní Chládkové říkala, že já mám dneska v hlavě, v mém mozku doslova takový míšmaš.
0: Ano.
1: Protože jsem absolvovala dneska, zúčastnila jsem se setkání jubilantů v kulturním domě ve Frenštátě, kam jsem dostala pozvánku.
0: Ano.
1: To už několik let radnice organizuje pro jubilanty od 75 let, 75, 80, 85, 90 a výše.
0: Aha.
1: Škoda, musím se zeptat někdy na matrice, kolik je občanů ve Frenštátě nad 90, nebo jestli tady máme někoho stoletého, zatím jsem neslyšela. Takže po dlouhé době jsem se setkala a viděla jsem tam spoustu lidí, svých bývalých pacientů, byl tam krásný kulturní program. Ale protože už co jsem přestala pracovat a jsem tady v klidu našeho domu a naší zahrady, tak už na mě to tam bylo až příliš hlučné, i když ty kulturní vložky byly velice krásné. Takže mám mozek zaplněný tím. Ale protože mě jedna moje kamarádka po telefonu s Ústí nad Labem hecovala, ať zavolám, že určitě k tomu mám co říct, protože ona ví, že hodně čtu, tak jsem si říkala, dobře, tak jenom já čtu od dětství velmi ráda, ale bylo období, kdy jsem byla zaměstnaná, tak toho času na beletrii teda moc nebylo, protože byla ještě odborná literatura a další. Za to teďka, co jsem přestala pracovat od toho roku 2018, tak si vypůjčuju knížky z knihovny. A dozvěděla jsem se tolik věcí z těch knih, že vždycky si říkám, člověče, proč to čteš? Proč si to potřebuješ ještě do toho mozku jako vsouvat? Ale ty knihy mnohé jsou tak zajímavé, protože osvětlí různá zákoutí i z toho dějinného, historického významu, o kterých člověk ani neměl zdání. A tak jsem si vybrala právě, teď jsem v poslední době četla, je to ve třech dílech od anglické autorky, Perkins se myslím jmenuje, Anglické chůvy. A to mě vám zaujalo, je to taková, by se řekl, knížka jako jednoduchá. Odehrává se to v Anglii, tam se našla jedna dáma, která v roce 1892 vymyslela takový plán a založila školu pro výchovu chův. No, co jsem se tam dočetla, jak byly vlastně miminka, když se narodili, jak byly vychovávané v takových těch bohatých rodinách a šlechtických rodinách, no to byla hrůza, to bylo otřesné. Já se divím, že ty jejich matky na to nepřišly, že vlastně dělají něco proti tomu svému dítěti, protože to bylo doslova týraní těch dětí. Jednak oni, aby si nekazili postavu, a protože stejně museli vždycky, aby porodili nějakého pokračovatele rodu, tak rodit jedno za druhým, těžké porody, umírali, to byla zase jiná problematika. Ale nekojili a najímali si kojné, ale kromě toho chůvy, které od toho miminka až do doby, než to dítě začalo mít školní věk a kdy pro něj najali domácího učitele v těchto šlechtických rodinách, tak to byly obyčejné holky, které pracovaly třeba na těch šlechtických sídlech a na těch usedlostech jako služebné a podobně, čili bez jakéhokoliv vzdělání. No jak ty chudátka miminka byly vychovávané, když to řve, ať to řve, tím si posiluje plíce, až dojde čas, tak se mu dá napít, a aby neotravovalo a nerozhazovali hračky po pokoji, až popolezli a nechtěli něco a nemluvili a neptali se a podobně. Takže tahle ta paní založila tu školu pro ty chůvy, které měly už potom i pedagogické vzdělání, i určité zdravotní, no odpovídalo to tehdejší době. Právě ty příběhy jsou tam asi těch tří chův, které ta škola vychovala, takže se to odehrávalo v letech ještě před první světovou válkou, nějak 1902, 1906.
0: Takže tuhle knihu byste nám, paní Noro, doporučila?
1: Anglické chůvy, skutečně, protože tam je ještě jednu takovou poznámku. Ty chůvy taky pracovaly v rodině anglické královny, protože se starali o děti prince Williama a Kate, ty tři, a konec konců manžel královny Alžběty, řecký princ Filip, ano, který už taky zemřel, byl taky v Řecku vychováván takovou chůvou. Je to velmi zajímavé. Člověk pochopí mentalitu té doby, jak se to měnilo, a jsem ráda, že jsem kapla na to, že takové ženy se našly, které byly osvícené a něco takového uskutečnili a propagovali, tak jako jsem nedávno předtím četla o Marii Montessori z Itálie.
0: No moc děkujeme.
1: Zajímavá knížka.
0: Děkujeme za ty, paní Noro. Anglické chůvy. Moc krát děkujeme. Jo, děkujeme za tip a dobrou noc. Naslyšenou. Přidám k paní Noře zprávu, kterou napsal pan Aleš. Přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka tohle téma je na několik desítek hodin rozhovoru, ale budiž, budu stručný. Z dětství se vybavím a nikdy nezapomenu na dvě kultovní knihy. Neználkovy příhody Nikolaje Nosova a pohádky o mašinkách Pavla Naumana. A jelikož jsem Čech, tak samozřejmě adoruji české autory Bohumila Hrabala, Arnošta Lustiga, Ludvíka a Milana Kunderu, Josefa Škvoreckého, Ludvíka Aškenáziho a Jaroslava Havlíčka. A Bohumil Hrabal je alespoň dle mého gusta absolutní literární světová jednička. Pak samozřejmě nemohu opomenout autory Sladké Francie, slavnou pětku, například Viktora Iga, Honoré de Balzaca, Alexandra Dumase, Emila Zolu. Předpokládám, že v mé generaci není nikdo, kdo by nečetl. Po sametové revoluci jsem začal doslova a do písmene hltat díla ruských a sovětských autorů. Byl jsem totiž postižen chorobnou nenávistí po srpnové okupaci. Jen jejich výčet by přesáhl povolených 2000 znaků. Po mém oblíbenci Bohumilu Hrabalovi naprosto top světové literatury, co naopak bytost nesnáším, jsou američtí autoři. Mám opravdu bohatou knihovnu a jsem vděčný zejména společnosti Levné knihy, která sice zanikla, ale po návštěvách odcházel jsem obtěžkám plnými taškami, protože na knihy za plnou cenu jsem nikdy neměl a mít nebudu. Ale těch titulů, které vlastním, je téměř 1000 a dodnes mě naplňují pocitem štěstí, protože na světě jen málo radostí a čtení knih na stupeň vítězů patří, napsal pan Aleš. Trochu se o tom musel, pane Aleši, zkrátit, aby se dostalo i na ostatní posluchače, ale vy mi to určitě prominete. Teď už Lucie Bílá. Děkuju ti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tvoj otec.
1: Jakou knihu preferuje paní Marie, která nám volá z Černošice, nebo autora, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Já bych sem vyzvedla pana Havlíčka, jeho petrolejové lampy a hlavně paní herečku Ivu Janžurovou. Je to komička a jak dovedla prostě tu svoji roli zahrát. To bylo něco nádherného.
1: Režisér Juraj Herc, jenom dodám, v roce 1971 a jenom ještě doplním, našla jsem si rychle, že pan Havlíček se jmenoval křestním jménem Jaroslav, tak aby všechny informace měly. Ano, ano.
2: Pán se zmiňoval přede mnou o něm taky. A ještě prosím vás, nesmíme zapomenout na Švejka, na Haška
1: ano.
2: A na Rudolfa Hrušinského. A jinak já jsem vyrostla na Příbramsku, tam byl Jan Drda a napsal velice krásnou knížku Městečko na dlani. Jako toho si také moc vážím.
1: No,
2: jinak čtu úplně všechno. A jsou to kriminalistický sborníky, jo, ať prostě je to historie. A z cizích třeba Zolu, Nana, Zabiják. A mám ráda opravdový příběhy, ono je to někdy krutý, jo, ale ano. Opravdu člověk se z toho hodně poučí. To by bylo tak všechno, ať se dostane na další.
1: No tak moc děkuju vám, paní Marie, zdravíme do Černošic, dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc, budu poslouchat.
1: Děkuju. Teď mi napadlo, že z té úplně nejaktuálnější doby sfilmovaná trilogie, tuším, že to je, já jsem teda to neviděla, samozřejmě zatím ještě životopis spisovatelky Moniové, tak docela jsem na to zvědavá, jak to vlastně sfilmovali, ten životopis. Nevím, jestli to někdo viděl už, jestli nám něco řeknete. Tak, ale teď v každém případě přečtu zprávu, kterou napsal Ondřej Černý. Krásný čtvrtek, milá Jano, mám rovnou dvě oblíbené knihy. Jednou z nich je Kolosální nápad od Michaly van Erne a další má oblíbená je Polárka Moje psí duše. Vím, že vyšla ještě jedna, ale tu jsem si zatím bohužel nestihl koupit a otázkou je, jestli ji někdy vůbec seženu, protože vyšla minulý rok v listopadu. Vám i všem posluchačům krásný zbytek čtvrtečního dne. Eva píše, moje oblíbená kniha je Vejce a já od Betty McDonaldové. Ta mi zlepší náladu, četla jsem i jiné její knížky, ale tahle je nejlepší. Děkuju samozřejmě i za vaše příspěvky, které přišly přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď nám bude zpívat Petr Spálený, mistr zkratky.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Mám radost, že dnešní téma o knihách vás zaujalo. Hojně píšete, hojně telefonujete, neustále tady zvoní telefon. Jedna posluchačka, já se podívám, kdo to byl, ať je to prostě přesné, to řeknu vám to za chviličku, tak napsala, že toto téma už bylo mockrát. Iva to napsala. Ivo, já vím, že to téma bylo mockrát, ale posluchač, jeden z vás si o toto téma napsal a já si myslím, že to je takové nekonečné téma a že se opakovat může. Takže samozřejmě, pokud vás nezajímá, je to naprosto v pořádku, ale já jsem ráda, že to hodně posluchačů zajímá. Teď už mám na druhém konci telefonní linky paní Veroniku z Rakovníka. Dobrý večer, paní Veroniko.
1: Dobrý večer, Janičko. Tak já jsem taková introvert spíš, takže bych ráda začala od dětství. Milovala jsem Robinsona Crusoe od Daniela Defoe, Čtyř lístky, Rychlé šípy od pana Foglara, Čtyř lístky potom jsem měla ráda Stanislava Rudolfa, potom, když jsem vyrůstala, tak jsem milovala Štefana Zweiga, potom dál Styrona, Sofie, no to mám, jako to je taková moje hlavní stěžení kniha, to
0: Sofina Volba.
1: Sofina Volba. Mm-hmm. Sofina Volba od pana Styrona. Haló?
0: Ano, já vás poslouchám, paní Veroniko.
1: Pardon, já se omlouvám. No, dál jsem to, potom jsem měl hrozně miluji pana Kincla, Anglii, Garden Party u královny a co tam ještě dal, Párala, Hrabala, Fischla, mám ráda, Kafku jsem milovala. Lépe řečeno, jak člověk ty knížky čte, tak ono to v té paměti zůstává a vlastně kromě toho, že to přečte, tak je tím jakoby to bohatší, je bohatší. Teda ještě Iga, pana Iga, Dimase, Malé ženy mě bavily, ženské takové ty thrillery jako Stýlová, Labidle Spencer, Brownová, Krencová, Collinsová, Madisonské mosty, to bylo úžasné.
0: No, nádherný na ten film, přesně tak.
1: Stripovou, ano. To bylo úžasné, no to bylo, no. Tak já už zase nebudu, rušit, tak nechám. A řekla mi jenom, že jsem si prohlížela foťák a mám tam vaší fotku v létě někde, jste podepisovala.
0: Aha.
1: Bylo to, že tam mám Ivetku Chlumskou, tam mám Patrika Rozenáctvenou.
0: Tak možná z nějakých narozenin, paní Veroniko, to bude.
1: No, mám to tam.
0: Z Poděbrad. Tak děkuju.
1: Zvědavá, mějte se krásně a děkuji vám. A jsem zvědavá, kdo bude dál volat. Děkuji vám.
0: Taky. Nashledanou. Pan Sváťa napsal dobrý večer všem linkovým knihomolům. I já se mezi ně počítám. Knih mám několik desítek a stále přibývají. Co doporučit? Zkusím to, i když je to těžké. Máte-li rádi Brno, zkuste například 100 plus 24 plus 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Avšak jsou knihy, od kterých se neodtrhnete. Yuval Noah Harari. Stručné dějiny lidstva a stručné dějiny zítřka. Stačí, že jo? Mně ne. Rád si přečtu i něco zajímavého z vědecko-populární literatury, abych mohl zdárně luštit hádanky a křížovky, což činím. Váš Sváťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dej mi lásku, brat. Ruby, jak žil bych rád.
1: Noční linka.
2: Ano, před chvílí byla půlnoc, konkrétně máme minutu po půlnoci, kdy jsme se přesunuli do pátku 29. května a stále si budeme povídat a zaměříme se na vaše oblíbené knihy, kdy mě zajímá, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knížku jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě, a které si můžete samozřejmě osahat, a nebo dáváte přednost novým technologiím. Tak a pan Bohumír napsal, hned se na to podívám, co budu vykládat, když doma vidíte tu spoustu šminků, čistících prostředků, co vše ženská nakoupí ke spotřebě do domácnosti, říkáte si, je vše to potřeba? A tak teď jsem si vypůjčil v naší městské knihovině 5 domácích prostředků nahradí celou drogérii. Zkuste to zvládnout sami, chlap se zajímá o ženské věci. No a o to tak ani nejde, spíš o to, že když něco hledáte, narazíte na typické ženské věci. Téma dnešní linky je takové, že bych mluvil od večera do rána. Zdravím, Bohumír. Pan Pavel napsal. Dobrý večer, kdy se mě dostala do rukou kniha od Marka Twaina, která se jmenovala Dopisy z planety Země. Kniha mě velice zaujala. První část knížky jsou dopisy archanděla Satana archandělům Gabrielovi a Michaelovi, kde popisuje, co si lidi myslí o nebi a o božstvu, a druhá část jsou zápisy z deníku Adama a Evy. Je to velmi poutavé čtení, kde je všechno od zajímavých myšlenek až po legraci, a inspirovalo mě to tak, že jsem napsal podle knížky i texty na divadelní hru, aby to bylo gramaticky zpracované. Velmi poutavé čtení, doporučuji. Také bych jenom rád zmínil pro pochlubení, že jsem se vyučil jako knihař a měl jsem v ruce několik zajímavých knih, které se musely znovu sešít a znovu dát do nových desek, což bylo hodně zajímavé zpracování některých tisků, jako například knížečka, kde byly hry od Williama Shakespeara, která byla na hodně tenkém papíru a bylo s tím hodně piplavé práce. Přeji všem krásnou dobrou noc, a to, že jsme dnes prohráli, vůbec nevadí, protože mistrovství světa v hokeji je každý rok, napsal Pavel. Tak samozřejmě děkuji i vám za vaše příspěvky do noční linky. Poslali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď si dáme písničku od Elánu, Zalúbení, a potom se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V té dnešní noční lince dnes v noci se zaměřujeme na vaše oblíbené knihy. Vyptávám se vás, jaká kniha je ta vaše oblíbená, případně jaký autor. No a ptát se bude i paní Ivety, která nám volá z Teplic. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, paní Jano, i posluchače noční linky. Tak v dětství jsem taky ráda už četla knihy. Vždycky jsem je dostala pod vánoční stromeček. Tak jsem třeba jako četla o pejskovi a kočičce, o křemílkovi a o chomůrkovi. Měla jsem ráda broušťci, ty byly taky krásné. Pak červenou karkulku, o rimcajzovi, mance a cipískovi, pak různé knížky o zvířátkách, pak i to asi čet každý Honzíkovu cestu.
0: Ano.
1: A tady ještě mám, to byl takový jako o štěňátkovi, tak jeho takový příběhy, tak to se mi vždycky taky strašně líbila, že jsem si to i několikrát třeba pak přečetla. A tyhle knihy mám, helejte, schované do dnes, jo, že prostě se mi nikomu nedala, že někdy třeba do nich taky nahlídnu, že si i ty pohádky zase třeba někdy přečtu, no. Potom, když jsem už byla starší potom ve škole, tak jsme, že jo, měli četbu povinnou Babička od Boženy Měncové a já jsem právě taky dostala, mi maminka sehnala ty roky, tak byla taková vydaná velikánská kniha té Babičky a měla krásný přebal bílý a i hezky byla ilustrovaná. Byla taková docela silná, jako bychle, jo. No, takže to jsem si taky ráda takto přečetla a taky mám dodneskovanou. A pak mě i bavily třeba staré pověsti české od Alojze Jiráska, ty jsem si taky několikrát jako přečetla. No a potom na střední škole tak mě nebavila ta povinná četba, že to, to bylo takový nezáživný, tak jsme to vždycky mezi sebou opisovali z čtenářských deníků, kdo to přečet, jo, tak jsme si to opsali všichni celá třída pomalu. No ale pak stejně jako profesorka, že ona to přišla, tak zase jsme jako každý nějak dostal jinou knihu, aby jsme ji museli přečíst. No takže to, říkám, to bylo takový nezáživný. No ale pak zase teď před několika desítkami let jsem se taky zase vrátila k té četbě a teď poslední dobou strašně jako čtu knihy, jo, že vždycky dočtu jednu a zase začnu hned další. A třeba ráda jsem si kupovala i knížky jako životopisy o hercích a zpěvácích. Tak mám třeba jako tady od Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové, Věře Špinarové, Lucí Bíle, Ivetě Bartušové, i o Mirovi Žbírkovi, Marice Gombitové, pak i o Karlu Svobodovi, o Jožu Rážovi. No, takže takhle tyhle ty knížky i potom o hercích třeba mám o Jiřině Bohdalové, Simoně Stašové, Haně Maciuchové, Tereze Koskové, Viktoru Prajzovi, Ivanovi Trojanovi. Jo, že to jsou takový zajímavý, takhle tyhle ty, že to vydal vlastně stejný autor, takže ano. To se i hezky četlo. Ano. No a pak i právě jsem četla takhle o životopise o princezně Dianě, o jejím životě i potom byla vydaná kniha o tom o té tragické autonehodě, tak to jsem taky teda přečetla. A o jejím synovi Williamovi a o Kate knížka byla taky vydaná. Pak i zvlášť zase knížka o Alžbětě, o královně, tak to taky jako se mi líbilo. No a dokonce, hlejte, jsem si právě tady v nějakém takovém antikvariátě tam sehnala knížku o Rowanu Atkinsonovi, jak on natáčel ty příhody mistra Bína.
0: Ano.
1: Tak i o jeho životě tam taky bylo psaný, takže to bylo taky zajímavý, no. To jsem si taky jako ráda přečetla. No, takže hodně právě tady ty životopisy jsem a pak mám taky ráda historické romány, třeba i ze staré Anglie, třeba jsem četla jako dcery pana Darcyho, jo, to taky prostě bylo takový zajímavý čtení. No, anebo teď čtu jako se to jmenuje Trůn bohyně Isis a je to jako o životě královny Kleopatry, jo, a prostě jak po smrti Cezara potom žila s jeho synem nebo se zbližovala takhle, zatím to ještě to nemám dočtený, tak vlastně se jako se zbližovali, no, s tím Markem Antoniem a s Cezarem měla zase Cezariána syna, tak to je taky takový zajímavý, jako tady z té doby jsem četla ještě taky prostě o jedný tý bohyni jakoby knížku, no, takže to mě taky takhle zajímá, to staré Řecko, Egypt, tyhle ty takhle knížky, pak i různé cestopisy jsem si třeba přečetla, teď taky zase taky, jak končily ty levné knihy, tak jsem si tam různé knihy takhle koupila i taky to. Jeden zase cestopis, že na kole projížděl takhle světem, jo, jeden cestovatel, tak to bude taky zajímavé.
0: No těch knížek, paní Ive, to je strašně moc.
1: Nějaké rozhovory, no, jako třeba, jo, co natáčeli s různýma těma taky známýma osobnostma a zpěvákama, hercama, třeba i jak vydal ten Aleš Cibulka zase z toho tobogánu taky, že jo, ano. Tak tam různé hosti takhle vždycky má, tak taky vydává knižně tohleto.
0: No paní Ive, to já vám moc děkuji, ale musím dát zase šanci druhým, no. Už jsme dlouhý.
1: Říkám,
0: moc děkuji.
1: No a jako doporučuji to všem, že to je taková oddychová potom, že jo, ta četba a člověk si odreaguje od všech starostí, tak...
0: Omlouvám se, paní Iveto, ale opravdu přetáhli jsme hodně, musíme dát šanci zase druhým. Já jenom vás doplním, jak jste mluvila o Alojzi Jiráskovi, že tady vlastně ho nikdo nezmínil. Byla to povinná četba a tak dále, ale já jsem byla skutečně divné dítě. Já jsem si četla vždycky pod peřinou, baterkou, tak si jsem se pořádně zničila oči, že jo, protože naši nadávali, chtěli, abych už spala. A já jsem si třeba četla ještě na základní škole, opravdu kolik mi mohlo být 10 let. Tak jsem četla Jiráska. Mamka to nikdy nechápala, říkala, jak ta holka může číst Jiráska, to si z nás dělá legraci, že třeba jsem četla skutečně Temno, Bratrstvo, Psohlavce, jo, filozofskou historii FLVK a tak dále. No a tam jsou třeba si jako x stran jenom popis něčeho. No mě to bavilo, já za to nemůžu. Tak paní Iveto, moc děkuju. Promiňte, že jsem vás už musela přerušit. A teď další písnička, Věra Špinarová, Nech mě hádat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se dějí zázraky, přestože telefon neustále tady svítí, bliká na mě, tak se podařilo dovolat úplně poprvé, si myslím, paní Martině spod Krkonoší na knižní téma. Je to pravda? Dobrý večer, paní Martino.
1: Dobrý večer, paní Jano. Ano, je to pravda. Já jsem nikdy takhle nepsala někam nebo ještě volala, ale knihy opravdu mě zajímají, tak jsem to zkusila.
0: A vyšlo to, děkuju.
1: No a kromě teda toho Bernarda Miniera, což je moje 13-letá už úplně oblíbená sága, a nekončí pořád.
0: Ano.
1: Tak mám ještě další, jako jsem ta generace, která samozřejmě, a divím se, že ho nikdo skoro nebo nezmiňoval, nevím, Harryho Pottera.
0: Ano. Je to pravda, jako zatím ho nezmínil nikdo, ano, to je fakt.
1: Mý oblíbený samozřejmě, to mi bylo už asi, já nevím, 18, 20, nebo prostě jak začal vlastně Harry Potter, no tak to bylo úplně něco úžasného. Číst Harryho, prostě Harryho, Lenku, Snape'a. A to já vždycky říkám, proč já přitahuju takový ty charakterní padouchy v uvozovkách. Protože se mi tam přesně zalíbil Snape, tady zase tenhle ten Hirtman, jo, pak třeba moje oblíbená jsou Bouřlivý výšiny, Heathcliff, Katy, jo, to je taky úžasná kniha. No a ještě teďka třeba mám rozečtenou detektivku francouzského spisovatele Franka Tilliese Nedokončený rukopis.
0: Neznám.
1: A taky jako velice,
0: je
1: velice
0: pěkná.
1: Hezký. No, ta je zajímavá. Ještě teda jsem na začátku, takže... No a říkám, jako mně se líbí takový ty rozervaný figury.
0: No to jo, to evidentně. Jak, paní Marťon, jakýho máte pejska?
1: Pejska máme malýho, je to kříženec Čivava Bišonek.
0: Tak ty kříže...
1: máme, já pořád říkám máme, já jsem sama s pejskem už takže...
0: Já vím,
1: mám já
0: četla
1: pejska.
0: Jsem, starala jste se o tatínka a klobouk dolů.
1: A nemám fakt jako nikoho než toho psa, no. My jsme žádnou rodinu neměli, ale říkám, mě jako držej ty knihy a prožívám tak jako ty příběhy a opravdu jsem knižní jako hodně takhle.
0: Tak to jsem ráda,
1: tak
0: paní
1: jsem ráda,
0: Martino. Já jsem taky ráda, že se vám to podařilo. Moc děkuju a přeju hodně štěstí vám i pejskovi.
1: Já děkuju taky, mějte se hezky,
0: naschledanou. Pan Michal napsal, mám v oblibě knihu, jejíž název by se dal do češtiny přeložit jako Slovník temných smutků. Kniha pomáhá vyjádřit složité pocity, které běžný jazyk zachytit neumí. Namátkou pro vás vybírám výraz v češtině onismus, znamená frustraci z toho, že prožijete nepatrný zlomek toho, co svět nabízí. Víra Sondres zase popisuje uvědomění skutečnosti, že každý náhodný kolem jdoucí žije život stejně živý a komplexní, jako je ten váš. A taky se mi líbí výraz česky kenopsie, jenž označuje zlověstnou atmosféru místa, které se obvykle hemží lidmi, ale nyní je opuštěné a tiché. Myslím, že kniha je skvělým dárkem pro milovníky jazyků, psychologie a umění. Bohužel je ale dostupná jen v angličtině a pokud v ní nejste opravdu dobří bez slovníku, se neobejdete, napsal Michal. Paní Inka z Hradce Králové mi píše, dobrý večer, já nemohu říct, že mám oblíbenou jednu knihu, ale za to mám oblíbené autory a na prvním místě je zmiňovaná Hanna Marie Kernerová, od které se mi líbí všechny knihy a nechápu, jak se někomu nemohl líbit film Andělská tvář, já ho miluji. Moji další oblíbenci jsou J.D. Robb, Joy Fieldingová, Klára Janečková, Markéta Harasimová, Lars Kepler, Diana Gabaldon, Sandra Brown, Mary Higgins Clarková. A tak bych mohla pokračovat. Čtu stále a všude, kde mám jen chvilku času a nedovedu si představit, kde bych nemohla číst. Mám bohužel úchylku. Knihy kupuji, chodím do knihovny a navíc jsem si pořídila i čtečku. Protože na cesty je ideální. Přeji všem krásný zbytek večera. Děkuji samozřejmě za všechny vaše příspěvky. A teď už Petr Kolář nám bude zpívat vyznání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I paní Jindru z Brna budu zpovídat na knižní téma, jaké knihy si oblíbila, jakého autora má ráda. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer, ano, jsem ráda, že jsem se dovolala, protože mám jiný takovej, ráda jsem četla a vždycky jsem šla do Mahenovy knihovny a na týden jsem si půjčila 4 knížky. A celá rozradostněná jsem to četla. A teď jsem začala mít problémy s očima. A najednou jsem přišla o pravý oko. A na to levý špatně vidím. Takže nemůžu, nic nepřečtu. Dokonce i lidi daleko ode mě na chodníku, když jdou proti mě, tak je nepoznám, až přijdou blíž. Po silnici se bojím. Takže můžu jenom takhle kolem baráku tady dosadu.
0: A paní Jindro, tak jako třeba paní Anička, neuvažovala jste, že byste ty knihy poslouchala tak jako ona?
1: No, už jsem se domlouvala, ano, s rodinou, že bych jako, protože mám jenom vás jako rozhlas.
0: Ano.
1: To poslouchám od rána do večera. Ale je mě smutno, protože ty knihy mě dávali úplně něco jiného, prostě jsem se ponořila a byla jsem v jiném světě. A teď, když člověk má jenom to rádio, tak je to málo. Takže budu muset, ale nevím, kde mám to, kde bych měla jít za kým, abych měla to čtecí zařízení. To nevím.
0: Teďkon myslíte, buď to přehrávač, protože jakoby ty knihy čtené jsou na různých nosičích. Máte někoho v rodině mladšího, kdo by vám s tím poradil?
1: No tak určitě se poptám, ano, samozřejmě.
0: Protože já si myslím, že nám možná ještě někdo zavolá, kdo by třeba vám přímo dal tu radu. Škoda, že paní Anička nemůže zavolat teď, aby vám řekla, protože já si myslím, že ta už několik let samozřejmě nemůže číst, protože přišla o zrak.
1: Já jsem ji právě slyšela. Tak jsem si uvědomila, jak jsou ti lidi na tom dobře, když můžou číst. A jak najednou prostě já jsem se ocitla, je mě přes 80, ale jsem čilá.
0: Ano.
1: V podstatě. Takže jako ještě bych nechtěla rezignovat.
0: No určitě.
1: A ta knížka mě strašně chybí. To rádio je prostě málo, co si budem povídat, že jo. Takže vám děkuji. Že
0: já taky děkuji, paní Jindro, a ještě zkusíme, že by nám někdo ty informace dal. Děkuji moc, naslyšenou. Ano.
1: Kdyby někdo se osval, tak bych byla strašně ráda, kde bych se k tomu dostala, protože se to stalo teď po novém roce, takže jsem z toho ještě vyjevená, že jsem přišla o ty oči a nevím si, tak honem rady.
0: Rozumím.
1: Čekala jsem na to jaro. Děkuju vám.
0: Já vám děkuju, paní Jindro, a nashledanou, naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte dnešní noční povídání o knížkách. Před chviličkou volala paní Jindra z Brna. A teď mám na telefonní lince 731 8900 paní Staňku z Otrokovic a možná vám paní Jindro poradí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko. Zdravím vás a všechny na posluchače noční linky. Neslyšela jsem celý rozhovor paní Jindry, ale co se týká, pochopila jsem, že jde o digitální
0: knihovny. Ano.
1: A já mám třeba digitální knížky z knihovny Mathilda. Je to ještě knihovna Karla Emanuela Massana. Těch knihoven je víc. Jestli klidně zapište číslo moje, vidíte ho tam, a klidně paní Jindře dejte moje číslo, ať mi napíše SMSku a já jí klidně řeknu víc.
0: Já koukám, nebo paní Staňka, ale bohužel číslo tady není, to se tady neobjevuje. Ani nemám číslo na paní, neříkejte ho do éteru, to opravdu nesmíme.
1: Ano, to už jsem jako na to, když si doplatila.
0: Přesně skoro, tak. A na paní Jindru bohužel taky nemám číslo. Takže co bychom jí poradili takhle?
1: Jestli poslouchá.
0: Ano, určitě poslouchá.
1: Knihovna Mathilda.
0: Ano.
1: Mathilda. A knihovna Karla Emanuela Massana.
0: Tak.
1: Jo, to jsou, nebo knihovny prostě pro nevidomé.
0: Tak, knihovny pro nevidomé, ano. Děkujeme,
1: já
0: paní Staňko.
1: Já myslím, že ten internet jako dá. Jako
0: a určitě má někoho v rodině mladšího, kdo jí poradí, že jo, paní Jindře, to je jasná
1: věc. Umělá inteligence je špatný sluha, ale dobrý sluha, ale špatný pán. Řekla jsem to obráceně. Jako já si myslím, že jako, a já ještě řeknu, moje nejlepší knížka, moc jsem ji hned neposlechla, byly bohyně, Ježíš, žítkovské bohyně.
0: Ano.
1: Ano, a ještě to byl.
0: Teď jako, že jo, teď, když to člověk chce, tak si zrovna nespomene. Známe.
1: No, byl zavřený dlouho ve vězení.
0: Paní Staňko, nevím, koho máte na mysli, ale já myslím, že to nevadí, to je jedno. Vy si vzpomenete, až položíte telefon, to je úplná klasika.
1: Ježíš, to pro dnešní dobu úplně úžasná knížka, je to tam několik dílů. Nový hrabě Monte Cristo, já už vím.
0: No vidíte, vzpomněla jste si.
1: Nový hrabě Monte Cristo a je to z knihovny Mathilda. Je to digitální knihovna a když si vlastně stáhne čtečku, tak je to, není to, že by to byla elektronická
0: čtečka,
1: jo,
0: ano.
1: Je to prostě, je to hlas, který si stáhne a já si myslím, že si s tím poradí.
0: Moc krát děkuju, paní Staňko. Děkuju i za paní Jindru.
1: Jinak pro paní Jindru Luboš Krapka. Ten je, myslím, že ředitelem té digitální knihovny Mathilda.
0: Dobře. Tak děkujeme moc za informace a zdravím do Otrokovic, přeju krásný večer. Děkuju moc, naslyšenou.
1: A děkuju moc za vaše vysílání. Janičko, děkuju.
0: Taky. Pan František napsal, dobrý večer. Já ve svém věku už moc knihy nečtu, je to proto, že mám trochu zhoršený zrak. Mám nakoupených několik knih, jejichž téma mě zajímá a ke čtení jsem se stejně nedostal. Rád kupuju knihy jako dárek k narozeninám. Čtu už jenom denní tisk, to mě nesmí ujít, napsal František. Já jenom musím dodat, jak tady bylo řečeno, tuším od paní Martiny nebo paní Ivety z Teplic, už si přesně nepamatuju, která z nich to byla, o babičce, protože nám připomněla babičku Boženy Němcové, tak já si vzpomínám na pohádky Boženy Němcové, které jsem četla už v 5 letech. Skutečně babička se myslela, že jsem se to naučila naspaměť, ale já díky tomu, že jsme to pořád s babičkou četli, tak jsem se skutečně takhle naučila číst, takže na tu knihu nikdy nezapomenu. Tak jakou takovou knihu máte vy? Teď už ale Jaroslav Uhlíř nám bude zpívat Severní vítr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 41 minut po půlnoci a my se stále povídáme o knížkách a povídat se budu i s paní Zdenou, která nám volá od Brna. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Já navazuji na paní Zdenu od Karlových Varů. Já ráda ji poslouchám a už jsme se jednou setkali po sobě, ale to už je několik roků.
0: Ano.
1: Takže ji zdravím a navazuji na ty knížky. Já mám tady před sebou teď knížku z knihovny a je to Louka plná pampelišek. Uh-huh. Od koho je? Od Hany Marie Kernerové.
0: Takže taky máte
1: ano,
0: ráda.
1: Ano. A já mám od malička teda, jsem četla hodně, musela jsem na každý narozeniny, na Ježíška vždycky dostat knížku. Bez toho to nešlo, to by byla nešťastná. A vždycky po večeři, na Štědrý večer, protože v televize nebyl, já, že? Tak už jsem četla. A maminka vždycky přišla, už spí, už nečti. Ráno stáváš, to byly tehdy, jsme chodili do kostela na jitřní, brzy ráno. No a takže já jsem hodně kupovala teda knížky dál,
0: ano.
1: Ale teď už si vypůjčuji teda z knihovny a když jsem si vypůjčila právě tady asi 5 knížek, já jsem do lázně na 4 týdny do Poděbra, jenomže jsem tam nepřečetla nic. A já už jsem tak, jak ví, já fakt ten večer, já se vždycky jsem tak těšila, jak si lehnu a budu číst. A jenomže já si teď lehnu před 11. hodinou a pustím si noční linku. Takže za to může noční
0: linka. Linka, že jo, že nečtete.
1: No. Protože bez ní nemůžu být. Od začátku poslouchám. A nejlepší jsou i vaše písničky.
0: Já děkuju.
1: Ještě přijde nějaká.
0: Že bych ji tam vpašovala, paní Zdeno. Nemoc děkuju.
1: No, to jsou moc pěkný. A je tam teda nějak je to vůně Hermánková, tak ano, u toho si i popláču, ale to nevadí, ale je to moc pěkný.
0: Máte pravdu, no. Takže, ta je smutná, ta je opravdu smutná.
1: Vzpomínám manžela moc.
0: Přesně tak. Vždycky, když nám někdo odejde, že jo, tak člověk se zaspomíná.
1: Čeká na mě tam.
0: Je to tak.
1: Takže to je čtyři knížky, já mám tady ještě ráda čtyři od Patrika Hartla.
0: Ano.
1: Z dnešní doby. No a mám zlatý razík, půjčila jsem si i Zlatou Adamovskou, protože mám hrozně ráda, ona je taková výborná herečka. A mám tady o té Táni Keleové, Vasilkové taky čtu knížky. Takže a mám tady dokonce ještě Čajovna v Tokiu. To mám všechno vypůjčené do lázní, jenomže jsem přijela z lázní.
0: A můžete číst teď, že jo, paní Zdeno? Teď můžete číst, že jo, po lázní.
1: Teď už teda jsem si říkala, že už si začnu, ale říkám, no je to zase noční linka za to. Může za to počítač a může za to všechno, že? Protože sedím počítače i už, jo. Takže ono je to jedno. Mm-hmm. Ale budu číst, musím si ji tady číst a bych si ji vrátila do knihovny, tak si ji budu. Tak si, jak jste mě teďka nám nabudila na tu Hanu Marii Kernerovou,
0: tak se přečtete. Tak moc děkuju, moc děkuju, paní Zdeno, že jste ji připomněla. Děkuju vám. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Zdeně zprávu. VAT, tam by bylo podepsané. Zdravím všechny noční linkaře a přeji příjemný večer. Předem děkuji za toto téma. Rozhodně dávám přednost knížkám, když tu knížku mohu držet v ruce a otáčet stránkami. Jako dítě jsem nerad četl, jako dyslektik to pro mě bylo těžké. Oblibu ke čtení jsem v sobě našel až v dospělosti a čtu prakticky každý den. Mé oblíbené žánry jsou fantasy, sci-fi a detektivky. Oblíbené z fantasy jsou klasiky jako Bilbo a Pán prstenů od Tolkiena, pak Píseň ledu a Ohně od George R. Martina. Oblíbené sci-fi také klasika je Nemesis od Isaaca Asimova. A z detektivního žánru jsem si oblíbil severského spisovatele Yu Nesbø a jeho sérii knih. Další zprávu napsal pan Mojmír ze Svitav. Když se ve škole mi dali za úkol sepsat knížky, které jsem přečetl, už tehdy jich byla spousta. V dětství kniha Džunglí od Kiplinga, pak Májovky, Vernovku, Arthur Ransom, nejvíc jsem si oblíbil sci-fi a ještě víc fantazy. Teď mám nejradši Petru Neomilnerovou, píše ve stylu Andřeje Sapkovského, výtečně. Její Zaklínačku Lotu by měli sfilmovat, ale já bych v tom už nehrál, jsem starý. Přeji krásný večer a hodně štěstí všem, kdo volají a poslouchají, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na dnešní knižní téma hojně píšete. Petra, posluchačka, napsala: Dobrý večer. Kniha mého dětství, četla jsem ji snad 10krát, ale pak mi na táboře někdo ukradl. Se jmenovala Pirát a byla od ruského autora, bohužel si nepamatuji jeho jméno. Tak já vám ho, paní Petro, řeknu. Byl to Jevgenij Marisajev. Takže můžete klidně objednat přes internet. Během písničky jsem to dohledala. Takže když si to zadáte, Pirát a Jevgenij Marisajev, knížku, takže vám to tam vyjde a vy si ji objednáte. Nebudu samozřejmě propagovat stránky. Kdyby někdo věděl nebo snad měl doma, zaplatím. Byl to příběh psa, kterého vychoval v Rusku na Sibiři rys a pak ho unesl orel a našel tam geolog a tak dále a tak dále. Takže paní Petro, ještě jedno jméno autora je Jevgenij Marisajev. Zdravím vás, paní Jano, a děkuji za toto téma. Dnes večer se možná podaří předat posluchačům to, co se nepodařilo před několika dny, kdy se probíralo téma, co v učebnicích nebylo. Má oblíbená kniha byla vydána už v roce 1971 a jmenuje se Yoga od staré Indie k dnešku. Našel jsem v ní to, co v učebnicích nebylo. Především zákony, které platí pro všechny obyvatele vesmíru a především planety Země, na které se právě nacházíme. To, že nad naší planetou existuje zóna s názvem Akáša, která zaznamenává veškerý děj a vyhodnocuje jej, jsem se dozvěděl až později. Nicméně jsem se při čtení této knihy dozvěděl, jak funguje zákon karmy a reinkarnace, na které je založen koloběh životů na planetě Zemi a v celém vesmíru. Kdyby se tyto informace dostaly do učebnic, možná bychom se jako lidstvo nemuseli dopouštět tolika chyb a život na naší planetě by byl krásnější. Pěkný večer přeje Milan z Nového Jičína.

0: kolegę chcę zgarnąć, trzeba zejść brać. To moje prosiekno, to jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hlcom spíší, ty najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: Ještě na závěr dva tipy. Zdravím, paní Jano, mé v dětství poznamenala hodně kniha o Janě Érové. Bylo mi velmi líto, jak krutý měla život. No a v mládí román Nikola Šuhaj Loupežník od Ivana Olbrachta. Bohužel jsem se dočetla později, že realita byla jiná než tak zamilovaná. Něco podobného jako Císařovna Sisi, o které jsem skrze jednu facebookovou skupinu dostala zdarma dvě knihy, napsala paní Jana. A ještě paní Martina pro paní Jindru z Brna napsala. Přes Tiflo servis se udělá smlouva na zvukovou knihovnu a oni zdarma budou posílat paní knihy. Tak doufám, že nás, paní Jindro, posloucháte. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání červnové noční linky. Přeji vám krásný zbytek dnešní noci, užijte si ji v co největší pohodě a dnes už se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce. Jitka si pro vás připravila téma. Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to? Ptát se vás bude. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? Co zvládne člověk sám bez pomoci druhých? Je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal vám? Já si myslím, že tohle je krásné téma, na to si určitě bude Jitka s posluchači povídat celé dvě hodiny a možná by mohla povídat si i celou noc. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák, plesk. A Ferda ležel na zemi. No ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Nač pak kolečka? No přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, tete, legrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíž objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trára, tata, tatrára, tata, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemí se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pitlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-taratata, tram-taratata, bum-bum-bum. A zase znovu. A najednou do toho trý, drý, kulili, kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pitlík. A ten se právě rozkřikl, ticho, kdo to tu tak... Divně dělá klarinet. Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet.
4: Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudlí.
3: Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal.
4: A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček.
3: Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš.
4: To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo.
5: To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemníka, huhlal,
3: to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus.
5: A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata.
4: To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli: bác, bác, bác.
3: A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním.
4: A jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel: bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček, a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo.
5: To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky.
4: Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu.
5: Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
6: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
4: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil,
3: že tedy nikam nepoletí,
4: a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika.
3: Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo.
4: Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel: mami, mami.
3: Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí.
4: A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo.
3: už ho mám, haha, strašidlo, vykříkl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že Pytlík chytil strašidlo. Zatím to Pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale Pytlík neznal slitování.
4: Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A Pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám.
3: To koukáte, jelimánkové, jak dovede Pytlík se strašili zatočit, prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon.
4: No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do Pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Copak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku?
7: Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy.
3: Pytlíku, Pytlíku, ty jsi to zmotal. Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na Pytlíka. Teď byste je měl strejdo trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte. A Pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá.
4: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardin. Bernardin to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského. On má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se schopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jim zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď, blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morced hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda, jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: No tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: konečně to pan tajemník nevydržel.
5: Kde je ten pes?
4: Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzelým hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavu jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čopak, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela. Tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
3: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku. Jako hračka je. To je naše Amina,
2: napokoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza.
4: Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli:
5: chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho!
4: Za dědečky běžela babička a volala: policajt!
2: Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou.
5: Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi.
2: Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
4: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
6: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
6: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal:
7: Kriste pane, taková ostuda, jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebyl.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: se stalo s ní. Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění, příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně, nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář s vousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Halo, Krtku, řekla vodní krysa. Halo, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koštýdlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek, Těší mne, řekla vidra, a obě zvířátka se hned zpřátelila.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňaucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na oca se.
5: Čemu se směješ?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. No poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom Bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně. A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už. A on měl, ten malý Vladimír, pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku. On mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně ceplál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice poved. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au, au, pomoc, kde to jsem?
7: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
6: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
7: Krysa.
6: Ano?
7: Vodní krysa.
6: Ano?
7: A tohle je moje loďka.
6: Ne, tak... Já sedím v loďce.
8: Ví, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
7: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. No co jsi tedy dělal celý život?
8: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme pod zemí.
7: Barabizny?
8: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
7: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat. Projíždět se v loďce nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a dva, tři, mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
8: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
7: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi, a dva, tři.
8: A dva, tři.
7: Řekajeme bratrem a sestrou a tetou a společnici a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: A tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně. Nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku, přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso. Potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
0: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
1: To nic, on si plete maringotku z margaríny.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediánský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
2: Jede žlutý vůz.
1: Jede žlutý vůz.
5: Vesele si skřípe koli, a aby přejel hory doly, střídá krok i klus.
2: Co pak to bručí, nežene se bouška?
1: To není bouška, uhni trochu ke kraji, žabáku.
3: Já a uhrout toho bohrá nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
2: Na ní žlutý vůz.

0: Je to se k nám blíží. Nebezpečí. Na ohni příkopu.
1: Nesmysl. Já jsem pánem silnic. Všechno z cesty.
2: Po silnici mezi poli jede žlutý.
1: Pozor!
3: Co to? Co to bylo?
0: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
3: Podívej, z našeho vozu je kůlnička na dříví. Kůň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
0: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
4: Tu.
3: Na stromě.
0: Pojď dolů. Žabák nemá na stromě co pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
3: Asi tím nárazem.
0: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
4: Nádherný, strhující pohled, poezie pohybu. Jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
0: Mluví z cesty.
4: Proletět vesnicemi, přeskočit města, tu, ach, nádhera.
3: No tak, kamaráde, snad nebude tak zlé.
4: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
0: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
4: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárkových žlutých vozů? Ha! Tu.
0: Tak, to je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, někoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.

Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.